Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. Bibi Rexha s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte
1: na praha.rozhlas.

Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a The Way.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
0: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila

0: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
1: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
0: Nějak zvlášť.
1: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
0: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
1: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra, tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A tohle mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to budu studovat taky.
0: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
1: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
0: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
1: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě, samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla, a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhak bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví, to je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuto vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo ne vždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my laici bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co? Mm-hmm. Zatímco observační studie, co studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy, to znamená, že se jim něco zvýšilo, něco sníží. Žilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme je měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.
0: Praha 107,1 FM.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jsem stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmií.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak podobně ty dráhy. No a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale Je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve. Je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavuji chladu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně zatím ty výsledky té studie?
2: Ano,
1: nebo toho výzkumu?
2: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější jako podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
1: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
2: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi, řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžejní součást.
1: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
2: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce, spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.
3: Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
0: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
1: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
0: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
1: Přesně tak.
0: Když to zase zjednoduším.
1: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný jako jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
0: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
1: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
0: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
1: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
0: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
1: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale To bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba ta populace měla krmí tak třeba 160 a u nich jim to snížilo krmí tak o 30%. No a stejně byly, říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie. A my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme. Radio Praha.

0: ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, taky řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Procházky?
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální. A musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jestli, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhletom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu, a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají, a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně. Že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.

0: Je pondělí 31. srpna, Radio Praha vysílá zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bylo 6 hodin.
2: Pacientka utrpěla při císařském řezu v nemocnici na Bulovce popáleniny. Nemocnice incident vyšetřuje. Policie zmařila pokus o útok na pochod slavistických fanoušků. Podle kriminalistů chtělo asi 20 mužů zaútočit dlažebními kostkami. Prezident Pavel bude s premiérem Babišem pravidelně koordinovat zahraniční politiku. A v Praze bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
3: Radio Praha. Zprávy.
2: Pacientka utrpěla v úterý při císařském řezu ve fakultní nemocnice Bulovka popáleniny. Informoval o tom deník N a nemocnice událost Českému rozhlasu potvrdila. 24-letá žena má popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Podle informací deníku N přistoupili lékaři k císařskému řezu kvůli akutní komplikaci, která ohrožovala dítě. V závěru zákroku chtěli zastavit krvácení, ale od chirurgického přístroje vzplála dezinfekce na těle pacientky. Podle mluvčí Bulovky Evy Stolejdy-Libigerové je zdravotní stav matky stabilní a nevyžaduje intenzivní péči.
4: Pacientka zůstává na standardním oddělení spolu se svým dítětem. Nemocnice událost šetří v souladu s nastavenými postupy kvality a bezpečí poskytované péče a na základě závěrů šetření přijmeme odpovídající opatření.
2: Nemocnice přesnou příčinu zatím nepotvrdila a případ vyšetřuje. Další informace o zdravotním stavu pacientky kvůli jejímu soukromí neposkytne. Policie v Praze zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků, kteří včera mířili na večerní derby se Spartou. Policie o tom informovala na síti X. Asi 500 příznivců Slavie vyrazilo od Národního divadla směrem na Letnou. Policisté zasáhli u metronomu, kde skupina asi 20 mužů rozebrala dlažbu. Podle mluvčího policie Jana Daňka měli nasazené úderové rukavice a začínali se maskovat.
5: Podle všeho chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. Všechny muži že jsme stotožnili. Dalším dvěma střetům jsme zabránili v Korunovační ulici, kde byl zároveň jeden muž zajištěn pro přestupek.
2: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO domluvil na pravidelných schůzkách k zahraniční politice. Pavel to řekl v televizi Prima. V posledních týdnech se dostali s vládou do sporu například kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku nebo jeho vetu koaliční novely, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Premiér Babiš včera ve videu na sociálních sítích potvrdil, že už s prezidentem v týdnu jednal po zasedání Bezpečnostní rady státu.
6: A probrali jsme věci, které samozřejmě podléhají kontrasignaci, zahraniční cesty, koordinaci. No a mimochodem na tom setkání, když pan prezident jsme diskutovali o tom vetu, tak jsem mu řekl, že se mýlí, že to tak není.
2: Premiér zároveň potvrdil i záměr se s prezidentem dál setkávat podle potřeby. Íránské revoluční gardy zaútočily na dvě americké vojenské základny v Jordánsku. Reagovali tak na americký úder na ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Spojené státy tam zasáhly dvě íránská zařízení pro odpalování raket. Teherán tvrdí, že útok nepřežilo několik vojáků. Podle americké stanice Fox News se skoro všechny íránské střely mířící na Jordánsko podařilo zneškodnit a žádné větší škody útok nespůsobil. Fotbalisté Slavie ovládli derby pražských S. V šestém kole šance ligy zvítězili na Letné 3-0. Na Liberec porazil Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Čeští basketbalisté dál drží šanci na postup na evropský šampionát v roce 2029. V takzvané předkvalifikaci porazili Nory v Praze 108-97 po prodloužení a připsali si první výhru ve skupině. Nejlepším střelcem národního týmu byl z 22 body kapitán Martin Peterka. V Praze bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů, ráno slabý, jinak mírný, jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to po ránu vypadá na pražských silnicích? Na to se ptám Lukáše Millera. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, tak zatím docela dobře. V Praze je teď krátce po 6. hodině klidný provoz bez zásadních komplikací. Pouze menší kolona je v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Zdržení směrem do centra Prahy asi na 5 minut. Menší kolona je pak také v Karlovarské směr centrum, a to před Slánskou u Hornbachu také asi na 5 minut. A dobré zprávy z magistrály. Po opravách je opět lépe průjezdný Hlávku v Most směrem do Holešovic. Už se projíždí směrem z centra dvěma pruhy, takže se jezdí plynule. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, je to tady. Vstáváte do posledního dne letošních letních prázdnin, pondělí 31. srpna, a my děkujeme, že jste se to dnešní ráno rozhodli strávit právě s námi. Od mikrofonu vás výjimečně v tomto čase zdraví Vojtěch Přívětivý. Na Honzu Chlaně bohužel skočila chlapská rýmečka, přejeme mu brzké uzdravení. Na tom, že vám na start nového dne a taky nového týdne nabídneme spoustu muziky a spoustu informací, se ale nic nemění. 4 bezplatné jízdy na sdílených kolech denně budou od ledna moci využívat lidé s dlouhodobými kupony v aplikaci PID Lítačka. Doposud měli jen 2, to je téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli. No a z muziky po 6. raní třeba Pink, Taylor Swift nebo Leone a Callum Scott. Na probrání ideální kombinace, tak ať se hezky vstává. Dobré

0: To byly Pink a její dcera Willow Sage Hart. Přiznám se, že si představuju, že Pink teď taky připravuje svoji drahou dceru na první školní den. Přejeme vám hezké poslední prázdninové ráno. Posloucháte Rádio Praha a před námi další téma, držitelé dlouhodobých kuponů v PID lítačce, nebo PID lítačce, chcete-li. Budou mít od ledna více možností, jak po Praze kombinovat MHD a sdílená kola. Místo současných dvou bezplatných výpůjček denně budou moci využít až 4. Zároveň ale bude platit nový limit, během jednoho týdne půjde maximálně o 10 jízd zdarma. Praha tím reaguje i na zkušenosti uživatelů, kteří během některých dnů potřebují po městě přejet na kole víckrát, zatímco třeba v dešti nebo v zimě službu nevyužijí vůbec. Bike sharing je součástí pražské lítačky od konce roku 2021 a bezplatné jízdy od té doby využilo přes 100 000 lidí. Nová smlouva magistrátu s provozovateli sdílených kol bude platit 2 roky a město za službu zaplatí 50 milionů korun. Nově ovšem na bezplatné jízdy nebudou mít nárok lidé mladší 18 let. Proč? I to se dozvíte v reportáži kolegy Ondřeje Mikuška na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Werich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali. Praha je nej.
0: Dopoledne čekáme ráno a dopoledne oblačnou až zataženou oblohu, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou potom srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat, většinou na polojasno. Teploty maximálně do 26 stupňů. Lukáši, jak to vypadá na silnicích?
2: Hezké ráno, tak v Praze už sílí provoz směrem do centra, pomalej se jede třeba v Liberecké ulici, na příjezdu do Holešoviček k Bulovce, zdržení od sjezdu na Prosek aktuálně asi 10 minut. 10 minut se popojíždí i v Bělohorské z centra, to před křižovatkou Vypich. Sílí provoz už také na Štěrboholské spojice směr Lanový most, a to od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové. A máme z pražských silnic i dvě dobré zprávy, konkrétně z magistrály. Po opravách je opět plně průjezdný Hlávku v most směrem do centra, už směrem do Holešovic. Už se tedy směrem z centra Prahy projíždí dvěma pruhy, to výrazně ulehčí dopravu ve špičkách, a opět otevřená je křižovatka Ohrada na Žižkově. Ulicí pod Krejcárkem se po opravách do centra dá projet. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na koleji. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
1: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí?

0: V ranním vysílání Rádia Praha nás pozdravila Leny, my vás zdravíme také a v 6.30 vysíláme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno, některé státní hrady, zámky a další památky byly včera přístupné zdarma. Nabídku připravil Národní památkový ústav. Zdarma se mohli návštěvníci podívat třeba na hrady Žebráka Točník nebo zámek Hrádek u Nechanic. Na vybrané prohlídky bylo ale potřeba předem rezervovat bezplatnou vstupenku. Akce se zopakuje 27. září. Studující rodiče můžou od úterý požádat o novou státní podporu, dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7500 korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Žadatelé musí doložit potvrzení školy o studiu. Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO se ziskem asi 30% hlasů. Jeho podpora ale od začátku roku mírně klesla. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. Hnutí STAN si polepšilo na 17%, třetí je pak ODS s podporou přes 15% voličů. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a těsně i motoristé. Průzkumu se od 3. do 21. srpna zúčastnila asi tisícovka respondentů. Více než 900 lidí může být po ničivých povodních v Nepálu a Tibetu uvězněných v okolí vodních elektráren. Podle agentury Reuters to předpokládají nepálské úřady. Ty dál pohřešují tisíce lidí. Bleskové záplavy mají už nejméně 794 potvrzených obětí. Úřady nestíhají stotožňovat a pohřbívat mrtvé. Naplňují se taky kapacity tamních márnic. V Praze bude oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne obývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller a dopravní informace, hezké ráno.
3: Hezké ráno, tak v Praze sílí pravosměrem do centra. Komplikace jsou navíc na jižní spojice směrem z Barandovského na Černý most. U sjezdu na Brno a magistrálu je hlášená nehoda. Kolona od Vídeňské, tedy od sjezdu na Krčvě, asi kilometrová, je na 10 minut. Pomalej se pak jede v Liberecké směr centrum, na příjezdu do Holešoviček zdržení z Letňan 10 až 15 minut. Silný provoz je i na Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice k Průmyslové, zdržení také 10 až 15 minut. Ucpává se Českobrodská na příjezdu do Běchovy se zdržení směr centrum Prahy 20 minut a 10 minut se popojíždí i v Kutnohorské na příjezdu do Uhříněvsi směrem Zříčan. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Hezké ráno vám přejeme, 3:15 po půl sedmé. Jméno autora na obálce ještě nemusí nutně znamenat, že knihu vytvořil úplně sám. Umělá inteligence proniká čím dál častěji i do naší současné literatury, jak takovou publikaci a texty poznat. To řekneme v další reportáži už za pár minut. Do té doby další muzika, třeba Olivia Rodrigo a nebo Offenbach.

0: byla Billie Eilish na Rádiu Praha. Hezké ráno. Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty, čím dál častěji se dostává také do literatury. A někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, s textem i s překlady a její stopa se začíná objevovat také v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouš. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmosu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: V Praze bude dnes oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne ale ubývání oblačnosti na polojasno, teploty do 26 stupňů Celsia. Na silnice se vydáme s Lukášem.
4: Hezké ráno, tak v Praze už je velmi silný provoz. Ucpané příjezdy do centra, navíc komplikace na jižní spojice z Barandovského na Černý most u sjezdu na magistrálu a Brno. Tam řeší nehodu, no a kolona od Barandovského mostu na 15, skoro 20 minut. Ucpává se Liberecká do centra, na příjezdu do Holešoviček pomalu se z Letňany jde asi čtvrt hodiny v koloně. Kolona popojíždí i po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice k Průmyslové, také 15-20 minut navíc. Poplní se Povltavská ulice od tu na prosek k Bulovce, tam čekejte čtvrt hodiny v koloně, také čtvrt hodiny naberete i v ulici k Barandovu od sídliště Barandov, která sám. 15-minutové kolony jsou pak i na Pražském okruhu, obou směrně před sjezdem do Průmyslové ulice. Kolony jsou od plzeňské D5, také od Lochkovského tunelu směr letiště, to zdržení je delší. A na silnici 3 z Benešova do Prahy kolony u Senohráb, pomalu se jede před nájezdem na D1 a asi 15 minut se tak stojí od čtyř kol. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
7: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediální partner je Rádio Praha.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
9: Hit týdne.
10: Číslo 3.
11: Číslo 3.

0: Dobré ráno, je přesně 7 hodin. Pondělí 31. srpna a po Calvinu Harrisovi pro vás máme další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolega Václav Miller, kterému přeji hezké ráno.
1: Dobré ráno. Tramvaje v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. Ve špičkách se zkracují i intervaly metra a autobusů. Ministryně Schillerová představí návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisté Slavie vyhráli derby na Spartě a dál vedou ligovou tabulku. V Praze bude oblačno zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražské MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10. Častěji jezdí také metro, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: V metru se intervaly zkracují jak v ranní odpolední špičce, tak i během dopoledne a víkendů, takže ve špičkách jsou intervaly na linkách metra mezi 2 a 3 minutami.
1: Pražští záchranáři letos v létě zaznamenali ve srovnání s loňským rokem více případů kolapsů z horka. Od července do srpna jich evidovali 390, loni ve stejném období jich ošetřili o 280 méně. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse je ale těžké přímý vliv veder na zdravotní stav pacientů přesně spočítat.
4: Vysoké teploty často zhoršují průběh chronických nebo jiných onemocnění, přičemž takové případy jsou následně evidovány pod základní diagnózou, například jako dušnost nebo jiné interní obtíže, a nikoli jako zdravotní komplikace způsobené horkem.
1: Ministři předjednají návrh státního rozpočtu na příští rok. Jeho podrobnosti odpoledne zveřejní ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Prioritami podle ní v příštím roce zůstává zdravotnictví nebo dopravní infrastruktura. Splnit by Česko mělo taky poprvé alianční závazek vydávat 2% HDP na obranu. V novém rozpočtu počítá ministryně Schillerová s vyšším schodkem než současných 310 miliard korun. Překročil by ale deficit 400 miliard neměl, pokračuje Schillerová.
5: Bude to pod 400 miliardami, je to v souladu s fiskálním strukturálním plánem, je to v souladu s tím plánem, který nám byl schválen Evropskou komisí. Únikové doložky podle národních rozpočtových pravidel, které vstoupily v pátek v účinnost, neuplatním, protože budu uplatňovat únikovou doložku KOFOK na obranu.
1: Plánovanou výši schodku kritizují opoziční představitelé. Ekonomika podle nich v příštím roce poroste a nemá logiku deficit zvyšovat. Schodek státního rozpočtu na příští rok hrubě pod 400 miliardami korun očekává prezident Petr Pavel. Vetovat ho bude pouze, když budou výrazně podfinancované výdaje na obranu. Po ruském útoku v Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny jsou nejméně 2 zranění, informoval o tom náčelník oblastní správy Ivan Fedorov, podle kterého tam dron zasáhl výškovou budovu. Naopak ruské úřady hlásí 2 mrtvé a 16 zraněných po ukrajinském ostřelování Bělgorodu na západě země. Rakety tam zasáhly blíže neupřesněný komerční objekt a v 7 skladech vypukly požáry. Ukrajina, která se víc než 4,5 roku brání ruské agresi, pravidelně míří na vojenské a průmyslové cíle v Rusku. Fotbalisté Slavie v Šancelize po necelých 6 letech vyhráli na Letné. Domácí Spartu porazili v derby 3-0 po gólech Novaka, Šturma a Ajosiho. A tabulku nejvyšší soutěže vedou o bod před Libercem. Slavisté nastoupili v obraně se 4 stopery. Kouč Jindřich Trpišovský vysvětloval proč.
6: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů. Takové byly silní při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standardek, ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
1: Liberec porazil v 6. kole Hradec Králové 2-0, Teplici Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. V Praze ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů, ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zasílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Pražská ranní špička na spadnutí, podrobnosti má Lukáš Miller.
8: Hezké ráno, tak ranní špička už definitivně spadla, protože máme řadu komplikací v Praze, třeba na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most u sjezdu na Brno a magistrálu, tam stále dořešují nehodu a kolona je od Barandovského mostu na 20 minut. Hodně ucpaná na severu metropole pak je Liberecká na příjezdu do Holešoviček a do tunelu Blanka, z Letňance po pojíždí asi 20 minut, na Štěrboholské spojce se asi 20 minut jede krokem od Hradecké dálnice D11 k průmyslové k Europarku, plní se Povltavská od sjezdu na Prosek k Bulovce, to je na 15 minut, také ulice k Barandovu od sídliště Barandov, která sám. 15 minut pak naberete i na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od plzeňské D5, také od Lochkovského tunelu. A pomalu už se třeba jede i na příjezdech k Barandovskému mostu, to je jak v ulici k Barandovu, tak také ve Strakonické a kolony pak pokračují i v Dobřížské ulici až do tunelu Mrázovka. A pomalu pak se jede také na silnici číslo 3 z Benešova směrem do Prahy před Senohraby, kolona od Čtyřkolasy na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré jitro, poslední srpnové ráno trávíte s Rádiem Praha, jsme rádi, že posloucháte. Možná vás ještě dnes čekají nějaké poslední nákupy věcí do školy. Může se stát, že nebudete jediní, koho to napadlo. Obrňte se proto trpělivostí a máte-li možnost, udělejte si to pondělní ráno klidné, ideálně i dál s námi v uších. Už za chvíli nabídneme třeba přehled toho, jaká výročí dnes slavíme. Do té doby DJ Sigala nebo skupina Jelen. 6 nebo dobře 7 minut po 7. hodině. Vám hezké ráno a hezký poslech přejeme.

0: Hezké ráno, bylo 8:15, teď se vydáme do historie.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurtské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
0: To poslední srpnové pondělí bude v Praze oblačné až zatažené, místy i s deštěm, lokálně může dojít i k bouřkám. A odpoledne čekáme ubývání oblačnosti na polojasno, teploty do 26 stupňů. Lukáši, jak to vypadá?
4: Dneska ráno, tak v Praze je silný provoz na hlavních tazích, nicméně lepší situace na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most u sjezdu na Brno a magistrálu byla nehoda ta už je odklizená, kolona od Barandovského mostu se už de facto rozjela. Stále ucpaná je třeba ale Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, tamto zdržení je 20 minut a plná je pak i samotná Průmyslová od Českobrodské jižní spojce, také čekejte 20 minut navíc. Silný provoz na severu metropole v Liberecké ulici se stojí od Kbelské až de facto do Holešoviček a pak i dál k Bulovce, je to na 20 minut, plní se příjezd k Bulovce i v Povltavské ulici a to od Prosecké. 10 minut se zdržíte i na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy před semafory, které tam jsou. Na Pražském okruhu pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou od plzeňské dálnice D5 a také od Strakonické směrem na letiště. To zdržení je delší, je to asi na 30 minut. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: To byl James Arthur ve vysílání Rádia Praha. Přejeme vám dobré ráno a v 7.30 nabízíme krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Dobré ráno. O návrhu státního rozpočtu na příští rok bude dnes jednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí více. Rada má data o zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Ve Slovinsku dnes začíná dvoudenní Bledské strategické fórum. Každoroční konference se letos zaměří mimo jiné na rychlý technologický rozvoj, kybernetické hrozby a regionální konflikty. Za Česko na akci míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dorazit mají taky třeba maďarský předseda vlády Peter Maďar a slovenský prezident Peter Pellegrini. V Praze bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situaci na pražských silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké ráno.
3: Hezké ráno tady ode mě, tak v Praze je silný provoz na hlavních tazích kolony. Na obvyklých místech, třeba na Štěrboholské spojice, tam se popojíždí z Černého mostu k Průmyslové, je to asi na 20 minut, 15 minut se pak jde v koloně i v samotné Průmyslové. Kolona nesouvislá od Českobrodské k jižní spojice. Na severu metropole ucpaná jak Liberecká ulice, z Letňan do Holešoviček na 20 minut, tak i Povltavská, tam se 15 minut jede krokem od Prosecké k Bulovce. Pomalý provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu, jak na jižní spojice. Od sjezdu na Podolí, tak také ve Strakonické, nárazově od Lahovického mostu a hodně zaplněná je ulice k Barandovu od sídliště Barandov dolů k mostu, to je na 15 minut. Pomalu se pak jede krom jiného také třeba na Nuselském mostě na příjezdu do centra, zdržení 10 minut a kolony čekejte i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede jak od sjezdu na Vestec, směr letiště, tam je to asi na půl hodiny a 15 minut naberete i od plzeňské D5 k Ořechu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market. Neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré, nejen poslední srpnové, ale taky poslední prázdninové ráno vám přejeme. 8:04, to je aktuální čas. No a před námi další reportáž v pondělní ranní Praze o průjezd ulicí Na Krutci v Praze 6 se pře středočeské hejtmanství s vedením městské části. Co přesně je předmětem sporu, řekneme za pár minut. Do té doby třeba Two Colors nebo JC Stewart. Hezký poslech.

0: Dobré ráno přejeme z Karlínského rozhlasového studia, tady je Rádio Praha. Středočeský kraj se přes Prahou 6 průjezd ulicí na Krutce na okraji metropole. Hejtmanství vadí, že do ní městská část zakázala v ranní špičce vjezd směrem do centra a podalo proto návrh k městskému soudu na zrušení zákazu. Podle vedení Prahy 6 si ulicí zkracovali cestu středočeští řidiči, kteří nechtěli čekat jinde v kolonách.
1: Pravidelně jezdí z Horoměřic do Prahy paní Linda.
2: Je to napřed a musím vystát buď Horoměřickou nahoru, a když je úplně nejhůř a prostě člověk hodně spěchá, třeba do Motola, což byla zkratka, že jo, jak se tam vymotat prostě nahoru, tak občas tam prostě vjedu a doufám, že tam nebudou policajti, no.
1: Kvůli častým kolonám v Horoměřické ulici se snaží oblast úplně objíždět.
2: Tak to objíždím horem, no, prostě přes letiště, což je průšvih prostě neskutečnej.
1: Zjednosměrnění ulice na Krutci naopak nevadí panu Jiřímu.
3: Tuhle tu silnici jsem úplně často nevyužíval, protože mi přišlo zdlouhavý se tam motat prostě pak sídlištěm.
1: Taky on se snaží oblasti úplně vyhýbat.
3: Vzhledem k tomu, že se tam i tvořily kolony a tak dále, tak jsem to celé objížděl buď přes Suchdol, nebo vrchem kolem letiště. No.
1: Částečné zjednosměrnění ulice na Krutci kritizuje radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
4: Bohužel znovu jsme se po delší době dostali do situace, kdy se Praha 6 negativně staví proti Středočechům. Výsledkem je dopravní chaos, který zavinila jen a pouze Praha 6. Navíc se obáváme, že s blížícím se startem nového školního roku bude situace ještě horší.
1: Proto vedení kraje podalo městskému soudu v Praze návrh na zrušení dopravního opatření. Podle radního Prahy 6 pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS je ale zjednosměrnění ulice na Krutci v ranní dopravní špičce nezbytné.
5: Místo toho, aby transitní doprava jezdila po těch kapacitních silnicích, jako je Evropská, Horoměřická, Karlovarská, tak se cpe i do ulic, jako je na Kruci, Vokovická, Za Oborou, Sestupná, Pelikánova a další. A těm lidem to zkrátka vadí. A já si nedivím. Zkrátka rezidenční oblasti a úzké uličky nejsou pro transitní dopravu.
1: Vedení Prahy 6 i Středočeského kraje se shodují, že dopravě by mohl ulevit speciální pruh pro autobusy v Horoměřické ulici. Zatím ale není jasné, kdy by měl vzniknout. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: V Praze dnes bude oblačno až zataženo místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 26 stupňů. Teď ještě Lukáš Miller a pohled na silnice, hezké ráno.
6: Hezké ráno i ode mě, tak v Praze stále silný provoz, ranní špička, ucpaná obvyklá místa, nicméně projíždíme v Praze zatím bez nehod, třeba v Liberecké ulici na příjezdu do Holešoviček a do Blanky zdržení z Letňan 15 až 20 minut, 15 minut se popojíždí také i v Povltavské ulici od Prosecké k Bulovce. Kolona popojíždí po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Europarku Průmyslové zdržení 20 minut, 15 minut naberete i v samotné Průmyslové od Českobrodské k nájezdu na spojku. Silný provoz je pak na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojce se pomalu jede od sjezdu na Podolí, ve Strakonické od Lahovic nesouvisle, v ulici k Barandovu, tam je to hodně ucpané od sídliště Barandově, to na 20 minut. Vázne provozy na Pražském okruhu, a to obou směrně, před sjezdem na Ořech směrem na letiště to kolon, to zdržení je o něco delší, popojíždí se od Strakonické, je to na 20 minut, v opačném směru od Plzeňské D5 k Ořechu je to asi na 15 minut. A ještě dálnice D1, silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna, nárazové kolony začínají u sjezdu na Velké Popovice, pokračují k Pražskému okruhu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: poslední srpnové pondělí. Radio Praha teď vysílá aktuální zprávy. Ve studiu s nimi Václav Miller. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je 8 hodin.
1: Finální názvy stanic metra linky D budou dnes řešit pražští radní. Ministerstvo financí zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Sobotní referendum na Islandu o Evropské unii mělo rekordní účast a bude oblačno zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní dnes budou jednat o finálních názvech stanic metra D. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
3: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
1: Jasné naopak zatím není, jak se bude jmenovat konečná stanice Depo Písnice. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Praha chce opravit dům u Zlatého prstenu poblíž Staroměstského náměstí. Vedení města vybralo firmu, která za necelých 7 milionů korun připraví projektovou dokumentaci. Budovu spravuje Muzeum Prahy. Podle jeho mluvčí Ester Fleischerové oprava má zahrnovat rozšíření předsálí, obnovu fasády i zastřešení dvora. Přibude podle ní i výstava o pražském středověkém vinařství.
4: Naposledy byl rekonstruován v roce 1996. Dům u Zlatého prstenu sice je v samotném centru Prahy, ale lidé ho míjejí, takže ho chceme víc otevřít, zprůchodnit, tak aby lákal kolem jdoucí dovnitř.
1: Ministerstvo financí dnes zveřejní návrh státního rozpočtu na příští rok. Česko by podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo hospodařit s vyšším schodkem než je letošních 310 miliard korun. Překročit by ale deficit neměl 400 miliard. Plánovanou výši schodku kritizuje opozice. Předseda Starostů Vít Rakušan v České televizi varoval před možnými nevyrovnanými příjmy státu v příštím roce. Řešením by podle něj byla daňová reforma.
5: Jestli dostatečný počet příjmů nám doručí jenom to, že tady bude ekonomický růst, o kterém já při vašem hospodaření pochybuji. My se přeci musíme bavit i o tom, jestli nemá přijít nějaká velká, výrazná daňová reforma. Tuhle odvahu já bych od vaší vlády samozřejmě čekal.
1: Zvýšit by se podle něj mohlo zdanění nikotinu nebo majetku. Referendum o obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií mělo na Islandu rekordní účast. Kurnám přišlo nejvíc voličů od vzniku samostatného Islandu. Vyplývá to ze zveřejněných dat volební komise. Islanďané hlasování odmítli, aby země znovu začala jednat o členství v 27.
6: K volebním urnám se při referendu dostavilo 82,6% islandských oprávněných voličů. Počet hlasů se podle volební komise může ještě změnit. V případě hlasů označených za neplatné, totiž může úřad na základě odvolání verdikt přehodnotit. Vysokou účast v referendu vyzdvihla také premiérka Kristín Frostadóttirová, podle které voliči ukázali, že dokážou převzít zodpovědnost za svou zemi. Větší účast než při tomto referendu mělo v dějinách Islandu jen jedno, ještě před vznikem samostatného státu. K hlasování o ústavě nově vznikající republiky tehdy dorazilo 98% všech Islanďanů. Z Reykjavíku Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: První fotbalové derby pražských S v nové sezóně skončilo na Letné jasnou výhrou hostující Slavie. Vítězství 3-0 zařídili góly Novaka, Šturma a Ajosiho. O bod za vedoucí Slavii je v tabulce šance ligy Liberec, který v šestém kole porazil Hradec Králové 2-0. Plzeň hrála se Slovánskem na rozhodně 1-1 a Teplice zvítězili nad Jabloncem 2-0. Praze ráno a dopoledne oblačno, až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během odpoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat, většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pondělní ranní špička v plném proudu, Lukáš Miller ví, jak to vypadá.
7: Hezké ráno, tak v Praze stále silný provoz na hlavních tazích, jak si říkal. Ucpaná třeba na severu Prahy Liberecká ulice do centra. Kolona jede z Letňan až do Holešoviček, zdržení 25 minut, 15 minut naberete i v Povltavské a ucpává se třeba i Zenklova ulice z Kobyly směrem do centra. Hodně zaplněná je třeba i ulice Zenklova, která pak vede směrem do Karlína, také tam jsou kolony. Na východě metropole ucpaná Štěrboholská spojka od Černého mostu Průmyslové je to na 20 minut. Plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojce kolona od sjezdu na Podolí asi na 10 minut. 15 minut se pak jede ve Strakonické od Lahovického mostu anebo také v ulici k Barandovu od sídliště Barandov do centra. Ucpává se pak třeba i Pražský okruh obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Strakonické a také od Plzeňské D5 na 15 až 20 minut. A na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova kolona ke sjezdu na letišti. Pomalu se jede od odbočky na Horoměřice. Čekejte 10 minut navíc. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A 6 minut po 8 hodině vám z karlínské rozhlasové budovy přejeme krásné ráno, poslední prázdninové. Už zítra se děti vrací zpátky do školy a se začátkem nového školního roku se místy zintenzivňují také debaty o mobilech ve školách. Odborníci se shodují, že je to problém, který je třeba řešit s plošným zákazem, ale ne všichni souhlasí. To je téma, kterému se budeme v pondělní ranní Praze věnovat už za pár minut. Teď pokračujeme v playlistu. Tak hezký poslech.
2: Rád.

0: Skupina Linkin Park vás teď probouzela ve vysílání Rádia Praha. Hezké pondělní ráno vám přejeme, je to tady. Děti se už zítra vrátí zpátky do lavic a jedním z velkých témat nového školního roku budou opět mobilní telefony. Vláda už podpořila návrh, podle kterého by se jejich používání od příštího září plošně zakázalo, a to v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Výjimkou by zůstalo využití telefonu při výuce pod dohledem učitele. I rozhlas se teď zeptal 10 odborníků, učitelů a ředitelů, jak se na takový krok dívají. Většina se shoduje, že nekontrolované používání mobilů může narušovat soustředění, může narušovat výuku i komunikaci mezi dětmi. Rozpory ale vznikají u plošného zákazu. Část expertů by raději nechala pravidla na jednotlivých školách a upozorňuje, že jiný přístup může dávat smysl u malých dětí a jiný třeba u deváťáků. Školy navíc používání telefonů regulují už dnes, nějaká pravidla má podle ministerstva přes 90% z nich. Proč podle některých odborníků může plošný zákaz paradoxně vést k tomu, že děti stráví na telefonu úplně stejně času jako předtím? I to se dozvíte v článku na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. V Praze dnes čekáme ráno a dopoledne oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne ale začnou srážky od západu ustávat, oblačnosti bude ubývat a teploty dnes mezi 24 až 26 stupně. Teď Lukáš Miller a pohled na silnice. Hezké ráno.
1: Hezké ráno, tak v Praze silný provoz stále přetrvává. Ranní špička kolony třeba na východě metropole, na Štěrboholské spojice, příjezd k Průmyslové ulici, pomalu se jede od Černého mostu od IKEA, je to asi na 20 minut. Zaplněný je také sever Prahy, konkrétně Liberecká ulice, tam kolona začíná v Letňanech a pokračuje dolů do Holešoviček a k vjezdu do tunelu Blanka. Ucpaná je pak i Povltavská, ta popojíždí od Prosecké k Bulovce, je to na 20 minut. Zaplněná je i Zenklova ulice s Kobyly směrem na Bulovku, tam je navíc i nehoda teďka u Stírky hlášená. Kolony pak čekejte i na příjezdech k Barandovskému mostu, zejména na jižní spojice, tam se popojíždí od sjezdu na Pankrác, je to na 15 minut, čtvrt hodiny se zdržíte i v ulici k Barandovu od sídliště Barandov. Na Pražském okruhu silný provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, směr letiště kolona od Vesce k Ořechu na půl hodiny, v opačném směru 20 minut naberete od plzeňské D5 k Ořechu. A ještě dálnice D7, výjezd z Prahy do Chomutova, kolona začíná u Evropské a asi 15 minut se jde krokem ke sjezdu na letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Gettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte
4: na praha.rozhlas.cz.

0: Hezké ráno, tady je Rádio Praha. Poslední srpnový den začíná v Praze bouřkou. Celý den by ale trvat neměla, i k tomu se dostane Václav Miller ve zprávách. Je 8:30.
1: Dobré ráno. Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Státní dluh se ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradce Králové. Od září přibudou další města, třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Studující rodiče můžou od zítřka požádat o novou státní podporu, dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7500 korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. A bude oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Do pondělní ranní špičky se vložila bouřka. Jak to aktuálně vypadá na silnicích, Lukáši?
3: Hezké ráno, tak v Praze opravdu komplikuje dopravu i ta bouřka. Doprava zpomalila, ucpává se třeba Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček, zdržení z Letňan 20 až 25 minut, plná je pak i Povltavská k Bulovce nebo také Zenklova směr Palmovka. Kolony popojíždí po Štěrboholské spojice před průmyslovou od Hradecké dálnice D11, to zdržení asi 30 minut, pomalý provoz na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov, na jižní spojice kolona od sjezdu na Podolí ve Strakonické nesouvisle od Lahovic a v ulici k Barandovu od sídliště na čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu jsou komplikace z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky, překáží nepojízdný kamion, kolona je z plzeňské D5, pokračuje i za tím kamionem k Ořechu na 20 minut, 30 minut se jede i po okruhu směr letiště od Jesenice přes oba tunely k Ořechu. A na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna, pomalej se jede už od 20. kilometru, to je sjezd na Benešov, až ke sjezdu na Opatov na druhý, zdržení celkově okolo 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jitro, vám přejeme 4 minuty po 8:30. Jestli přemýšlíte, jak využít poslední den letních prázdnin, až tedy skončí ta bouřka, tak vás určitě potěší pár tipů, které nabídne kolega Jiří Štefel z kulturní redakce. Právě dnes například finišuje festival Letní Letná. Detaily a další tipy kolem 8:45. Teď skupina Poetika.
5: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Švédská zpěvačka Zara Larsson dozněla v 8.46 v ranním vysílání Rádia Praha. Jestli ještě nemáte plány na poslední prázdninový den, tak si teď zesilte rádio.
1: Přeju vám hezký den. Pokračuje Davidské divadelní léto, které už po čtvrté přiváží do kulturního centra Klubovna pestrý divadelní program. Vidět tam můžete inscenace různých žánrů, od činohry přes improvizaci až po loutkové divadlo. V pondělí jsou na programu inscenace Pelech a Obludov. Davidské divadelní léto můžete navštívit v kulturním centru Klubovna, a to do úterního večera. A ve finále je festival Letní Letná. Ještě do pondělního večera si v Letenských sadech můžete užít několik novocirkusových představení, a to nejen pro dospělé, ale taky pro děti. Na místě je taky výtvarná dílna pro celou rodinu, kde můžete objevit své kreativní schopnosti. No a nebo se vydejte na Střelnici, kde si vyzkoušíte, jestli umíte sestřelit papírovou růži. A příjemný start do nového týdne přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Ten start nového týdne je zatím deštivý, během rána ostatně čekáme oblačno až zataženo místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, jedna právě řádí v Praze odpoledne, ale ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 26 stupňů. Teď Lukáš Miller a pohled na silnice.
2: Hezké ráno, tak v Praze stále tu dopravu komplikuje deštivé počasí, nicméně zatím se v metropoli jezdí pomalej, ale bez zásadních nehod, třeba na východní části okruhu na Štěrboholské spojce hodně ucpaná na příjezdu k Průmyslové ulici. Z Černého mostu je to na 30 minut a hodně plná je pak i konec k Belské a následně Průmyslová směrem k jižní spojce. Také tam je to od Novopatské na spojku asi na půl hodiny. Na severu metropole poměrně dost ucpaná celá oblast okolo Bulovky, ucpaná Liberecká od sjezdu na Kbely, od sjezdu teda na Kbelskou až do Holešoviček, je to na půl hodiny, 20 minut se stojí v Povltavské k Bulovce, a nebo také plná je Zenklova ulice, jak do Holešoviček, tak také v opačném směru na Palmovku a na Karlín. Na jižní spojce ucpaný příjezd k Barandovskému mostu směr Smíchov, kolona od sjezdu na Pankráze asi na 25 minut a tvoří se kolony i na Pražském okruhu obou směrně před sjezdem na Ořech, a to z konce plzeňské dálnice D5 a také od sjezdu na Jesenici. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je pondělí 31. srpna a Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Připravil je Václav Miller. Václave, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bylo 9.
2: Tramvaje v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. Ve špičkách se zkracují intervaly i metra a autobusů. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr EU, výrazně se ale zvýšil dluh země. Irán rozšířil odvetné útoky na americkou základnu ve Spojených arabských emirátech. Bude oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polujasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražská MHD se po prázdninách vrací do plného provozu. Většina tramvajových linek ve špičkách jezdí každých 8 minut místo dosavadních 10. Častěji jezdí také metro, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
4: V metru se intervaly zkracují jak v ranní odpolední špičce, tak i během dopoledne a víkendů, takže ve špičkách jsou intervaly na linkách metra mezi 2 a 3 minutami.
2: Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
5: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
2: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Vláda dnes projedná návrh státní kulturní politiky na roky 2026 až 2030. Dokument připravil rezort kultury a obsahuje třeba plány investic, legislativních změn a rozpočtových priorit. Jeho podobu a způsob vzniku ale kritizují kulturní organizace, instituce nebo odbory. Vadí jim, že strategie vznikla s vyloučením veřejnosti a připravila ho mluvčí ministerstva Barbora Šťastná. Šéf rezortu Otto Klempíř za motoristy se za dokumentem stojí. Jak řekl včera v pořadu Poledne s Moravcem.
6: My děláme státní kulturní politiku, z který padají akční plány a každý ten akční plán bude široce diskutován se všemi organizacemi, se všemi umělci, se všemi asociacemi, aby jsme ho posadili tam, kam oni chtějí, aby byl.
2: Iránská armáda podnikla dronový útok na americkou leteckou základnu ve Spojených arabských emirátech. Podle iránských médií jde o reakci na noční americký úder na iránský ostrov Larak v severní části Hormuzského průlivu. Iránské revoluční gardy v rámci odvety útočily také na americké základny v Jordánsku. Současně informovali o požáru tankeru, který v Hormuzském průlivu narazil na 2 námořní miny. Podle iránských revolučních gard proploval tanker průlivem nelegálně. Stejný osud podle nich čeká všechny lodě, které poruší jejich pravidla. Fotbalisté Slavie ovládli po necelých 6 letech pražské derby v Šancelize na Letné. Spartu porazili v 6. kole nejvyšší soutěže na jejím hřišti 3-0. Domácí tým držel míč většinu zápasu a svého rivala přestřílel. Kouče Briana Priského tak mrzelo, že Spartané své šance nevyužili.
7: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý, ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
2: Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 1-1, Liberec porazil Hradec Králové 2-0 a Teplice vyhráli nad Jabloncem taky 2-0. Praze bude ráno a dopoledne oblačno a zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Informace pro řidiče předá Lukáš Miller.
1: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, navíc je deštivé počasí, stále tu dopravu brzdí, no ucpává se Liberecká do centra, na příjezdu do Holešoviček, zdržení z Letňan zhruba 20 až 25 minut, plná je pak třeba i Povltavská k Bulovce, nebo také Zenklova mezi Bulovkou a Palmovkou, ta popojíždí dokonce obousměrně. Kolona popojíždí i po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice k Průmyslové, zdržení je tam 30 minut, 20 minut se stojí pak i v Průmyslové od Českobrodské na jižní spojku. Silný provoz je na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov na jižní spojice, kolona od sjezdu na Pankrác na 20 minut, v ulici k Barandovu je to od sídliště Barandov od Geologické asi na 15 minut, kolony pak pokračují i dál do Dobřížské ulice do tunelu Brázovka. Na Pražském okruhu komplikace z letiště na D1 u sjezdu na Stodůlky, tam stojí nepojízdný kamion, kolona je z plzeňské D5 od 3. kilometru na 15 minut, 30 minut se jede po okruhu i směr letiště, a to od Jesenice přes oba tunely k Ořechu. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Loděnice na 10. kilometru hlášená nehoda, kolona z 8. na 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6,5 minuty po 9. tady je pondělní ranní Praha. Dobré jitro, je pondělí 31. srpna a dneškem tak definitivně končí letošní letní prázdniny. Jaký byl nicméně ten 31. srpen napříč historií? Jaká výročí si dnes připomínáme? Kdo dnes slaví svátek a narozeniny? To vše se dozvíte už za chvíli. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál. Ostatně nemáme pro vás jen informace, ale taky spoustu hitů. Sombre, Taylor Swift, Kygo nebo Dojacket, tak to na Praze bude po 9. znít, tak hezký poslech a doufám, že se vám trefíme do vkusu.

0: Hezké ráno, Kygo, Khalid a Griffin, posloucháte Rádio Praha a teď se s Petrem Jungmanem vydáváme do historie.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
3: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
0: Pondělí, respektive jeho začátek, je zatím deštivé. Ten déšť i s těmi bouřkami, nicméně během dopoledne měly ustávat od západu. Oblačnosti bude ubývat většinou na polojasno. Teploty dnes mezi 24 až 26 stupni. Situaci na silnicích sleduje Lukáš Miller. Hezké ráno.
4: Hezké ráno, tak v Praze stále dopravu komplikuje deštivé počasí a na severu metropole tak ucpaná Liberecká směr centrum. Na příjezdu do Holešoviček se z Letňan popojíždí asi půl hodiny. Hodně plná je pak i Povltavská k Bulovce nebo také Zenklova mezi Bulovkou a Palmovkou, dokonce obou směrně. Na Štěrboholské spojice zdržení na příjezdu k Průmyslové od Černého mostu je to asi na 30 minut a postává se také v Průmyslové v nesouvislých kolonách od Českobrodské k jižní spojice je to asi na 15 minut. Silný provoz na příjezdech k Barandovskému mostu směr Smíchov. Na jižní spojice je kousek před Barandovským mostem navíc hlášená i nehoda. Kolona od sjezdu na Pankrác je teď asi na 15 minut. 15 minut se stojí i v ulici k Barandovu, od sídliště Barandov a kolony pokračují pak i do Dobřížské k tunelu Mrázovka. Na Pražském okruhu stále komplikace z letiště na D1, sjezdu na Stodůlky na 21. kilometru blokuje levý pruh nepojízdný kamion, kolona z plzeňské D5 ze 3. kilometru na 15 minut a nějakých 25 až 30 minut se jede v nesouvislých kolonách po okruhu i směr letiště od Jesenice přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. A ještě D5 z Prahy do Plzně u Loděnice na 10. kilometru nehoda, kolona z 8. na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Pastrami pop-up. Vyhlášený New Yorkský street food se vrací ve čtvrtém pokračování do Holešovické tržnice už ve čtvrtek 23. dubna. To nejlepší zauzené hovězí i vegetariánská verze v lahodných pokrmech, doprovodný program a dobrá hudba. To je Pastrami pop-up. Už 23. dubna v Holešovické tržnici. Těšíme se na vás v hale 11. Za každého počasí.
1: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Hezké ráno, posloucháte Rádio Praha 9.29, to je aktuální čas a před námi další krátké zprávy. Slovo má Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. O návrhu státního rozpočtu na příští rok jedná vláda. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už dřív řekla, že deficit bude vyšší než letos plánovaných 310 miliard korun. Nepřekročí ale 400 miliard. Plánovaný schodek kritizuje opozice. Obává se hlavně výrazného zadlužování země. Až kabinet návrh rozpočtu schválí, musí ho do konce září poslat sněmovně. Dětské domovy musí dětem s vadami chrupu hradit rovnátka v plné výši. Vyplývá to ze stanoviska dětského ombudsmana Martina Beneše. Obrátila se na něj 17-letá dívka z Moravskoslezského kraje, po které domov chtěl polovinu ceny rovnátek, tedy 25 000 korun. Federace dětských domovů nový jednotný postup vítá. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí. Rada má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Soud v Salvadoru má dnes rozhodnout o vině skoro 500 členů gengu Mara Salvatrucha. Obžaloba je vinní z desítek tisíc zločinů, včetně zhruba 29 tisíc vražd. Před soudem jsou podle agentury AFP taky vůdci a zakladatelé gengu. Mara Salvatrucha patří k největším zločineckým organizacím v Salvadoru, působí i ve Spojených státech a Hondurasu. Bude oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně s bouřkami, odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích? Ptám se Lukáše Millera, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále ještě čekejte silnější provoz, kolony třeba na východě metropole, na Štěrboholské spojice se pomalu jede od IKEA, od nákupní zóny až k průmyslové k Europarku, to zdržení je v takové spíše už nesouvislejší koloně asi 15 minut. 10 minut pak naberete i v průmyslové ulici od Malešické spalovny k jižní spojice. Poměrně dost ucpaný je sever metropole, třeba Liberecká ulice, ta popojíždí od sjezdu do Kbelské, to znamená od Letňan až do Holešoviček a pak je do tunelu Blanka, je to na 20 minut. 20 minut se stojí i v Povltavské ulici, a to k Bulovce z Horní Libně, a ucpaná je pak třeba i Zenklová, stále popojíždí obou směrně mezi de facto Karlínem a Bulovkou, a ucpaná je na severu metropole také Zenklova ulice s Kobylis směrem k Bulovce. Ucpává se třeba teď i magistrála Nuselský most na příjezdu do centra, tam je zdržení asi 10 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště komplikace v omezení u Vesce, na 3. kilometru nehoda, osobní auto stojí v pravém pruhu a kolona od Modletic na 20 minut. A 20-minutové kolony jsou pak na okruhu také obousměrně před Ořechem. A ještě D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami na 23. kilometru je hlášená nehoda, zdržení tam 10 až 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

hezké dopoledne vám přejeme. Necelé 3 minuty po 9:30. Znáte historii Dlouhé třídy a proč se tato ulice vůbec jmenuje Dlouhá? To nám už za chvíli řekne létající redaktorka Monika Doležalová. Do té doby ale další muzika, třeba Justin Timberlake, Lenny Kravitz nebo Robin Schulz. Hezký poslech a dobrý den vám přejeme.

0: O znění vašeho posledního prázdninového dopoledne se stará Rádio Praha. Dobrý den, dlouhá třída, ulice přímo v samém centru Prahy, která vede ze Staroměstského náměstí, je známá bujarým nočním životem. Nejvyhlášenější party ulice má ale zajímavou historii. Víc zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Dlouhá ulice nebo dlouhá třída, tedy jak tomu mnoho lidí říká, tak to je vlastně jedna z ulic staroměstských. Ta síť těch ulic vznikla dříve než město.
2: Prozradila mi průvodkyně Jaroslava Nováková z Prague City Tourism. Hradby města byly vystavěny až potom, co vznikla zástavba a kolem náměstí byly vybudované ulice. Dlouhá ulice vznikla na konci 10. století.
1: Když se vlastně potřebovali lidé dostat přes brod, který byl na Štvanici, tak pak chodili tedy částí dnešní Poříče a chodili k Rynku, čiliž k náměstí staroměstskému, a chodili právě touhle ulicí, tou dlouhou. Jo? Takže ona je to vlastně taková obchodní spojnice. Tahle ta ulice dostala své jméno určitě proto, že opravdu byla mimořádně dlouhou ulicí. Její jméno máme doložené ze 14. století.
2: Do ulice ústila brána, která se bohužel ale nedochovala. Dnes je toto místo vyhlášeno párty životem. Fungují zde bary a restaurace. Už v minulosti ale některé domy sloužily jako hostince.
1: V každém případě tam je několik domů, které mívaly v minulosti takzvané právo várečné. To znamená, že směly vařit pivo a obvykle s tím byla spojená taky hospoda.
2: Maximilian Hruška, který žije v ulici Dlouhá třída od svých 14 let, mi prozradil, jaký je život v centru Prahy.
3: Hlučný, ale živý.
4: Dá se na to zvyknout? Je to slyšet v tom bytě?
3: V tom bytě, kterým tam vlastně teď bydlím po strýčkovi, tak strejda tam to odhlučnil dobře. Takže já usínám a v podstatě si nestěžuju. Ovšem, jediný, co opravdu mě tam jako úplně drásá nervy, jsou auta, které tam tourujou. To jsou prostě tokající řidiči, kteří přejedou, prošlapávají svými sportovními auty až na podlahu, vybrujou oklenice. To je nepříjemný hodně.
4: Řešili jste tam nějaký konflikt třeba v minulosti?
3: Jasný, ten alkoturismus tam je jako poměrně aktivní. To mi to dost náročné, že tam je spousta opilců, kteří na sebe tam pokřikujou, dělají bordel. Párkrát se mi tam prošel opilej člověk po autě, rozbitý nějaký, třeba zrcátko mi tam ulomili.
4: Jaká ano. Je vlastně výhoda takhle žít v úplném vlastně centru?
3: Všechno je blízko, je to tady překrásný. Člověk se dostane všude kamkoliv rychle. Ty byty jsou krásný.
2: Až příště půjdete touto ulicí, užijte si i atmosféru historických domů. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Jestli plánujete procházku po dlouhé třídě třeba právě dnes, tak počítejte s tím, že zatím během dopoledne ještě bude oblačno až zataženo, místy i s deštěm. Odpoledne ale čekáme ubývání oblačnosti na polojasno a teploty do 26 stupňů. Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Lukáš Miller.
6: Hezké dopoledne, tak stále hodně plný je sever metropole. Ucpává se třeba Liberecká do centra na příjezdu do Holešoviček. Zdržení z Letňan stále 20, skoro 25 minut. Hodně plná je i Povltavská na příjezdu k Bulovce od Prosecké a také Zenklova mezi Bulovkou a Palmovkou. Tam ty kolony se tvoří dokonce obou směrně. Kolona popojíždí také po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice k Průmyslové. Zdržení 20 minut a 20 minut se stojí i v samotné Průmyslové od Českobrodské k nájezdu na jižní spojku. Zdržení je pak na Nuselské mostě do centra, tam je to do Legerovy 10 minut. Na Pražském okruhu komplikace směrem z D1 na letiště, u Vesce v omezení na 3. kilometru, nehoda osobního auta v pravém pruhu, kolona od Modletic na 15 minut a silný provoz pak ale pokračuje i za nehodou přes oba tunely ke sjezdu na Ořech. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za Benátkami nad Jizerou na 23. kilometru havarovalo osobní auto, stojí napříč dálnicí, hasiči, policisté jsou na místě, kolona je asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

0: Posloucháte Rádio Praha, je pondělí 31. srpna a v 10 hodin vysíláme další aktuální zprávy. Slovo má Václav Miller, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Finální názvy stanic metra linky D budou dnes řešit pražští radní. S psychickým zdravím náctiletých má pomáhat nový stacionář v Klecanech u Prahy. Otevře se příští rok v lednu. Česká vědecká expedice dokončila svůj výzkum v jeho západním Kyrgyzstánu. Zkoumali dávné pece i zavlažovací kanály. Praze bude oblačno zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní budou dnes jednat o finálních názvech stanic metra D. Vycházet budou z doporučení místopisné komise. Některé pracovní názvy se podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů změní.
3: Už nyní mohu potvrdit, že dosavadní pracovní název stanice náměstí Bratří Synků bude pravděpodobně finálně Nusle. A v případě stanice Olbrachtova jsme se přiklonili k názvu Ryšánka.
1: Jasné, naopak zatím není, jak se bude jmenovat konečná stanice depo Písnice. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor.
4: Jedná se o opatření, které
1: V Česku přibývá tzv. Školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál více měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Zákaz vjezdu mají auta při ranní špičce například u všech 4 základních škol ve Žďáře nad Sázavou. Od nového školního roku je zavádí také třeba radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí. Pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
4: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravní nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
1: Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jeho západním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrala po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu a zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
5: Naším hlavním zájmem byly jednak tedy místní doklady zpracování a produkce železné rudy.
6: Říká Attila Vattensever ze Západu České univerzity a Společnosti pro výzkum Střední Asie. Dále zkoumali původní způsoby zavlažování.
5: K tomu ještě jsme se zabývali výzkumy zaniklých polních systémů.
6: Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl ukázat, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes. Doplňuje jeho kolegyně z Geologického ústavu Akademie věd Lenka Lisá.
7: Ta práce s tou vodou, to mě překvapilo, jak vlastně mnohem složitější je, než jsme si původně představovali.
6: Vědce nyní čeká několik měsíců analýzy vzorků a nálezů. Marek Gencl, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slavie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, zvítězili 3-0. V dalších duelech 6. kola Liberec dolal Hradec Králové 2-0, Teplice Jablonec taky 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. Teniska Karolína Plíšková je ve druhém kole US Open. Belgičanku Van de Venklovou porazila po velkém obratu 6-2 v rozhodující sadě. Někdejší světová jednička Plíšková přitom v utkání prohrávala už 2-6-2-5.
8: Tady v těch koncovkách a v těch obratech jsem vždycky byla docela dobrá, ale nutno říct, že bylo to už dost takový ztracený jednou nohou. Zároveň měla jsem pocit, že jsem měla fakt ve strašně gemech jako gambuly a vlastní šance, že nebylo to takový, že by vás někdo úplně přijel.
1: Do druhého kola prošel i Jiří Lehečka, naopak skončili Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč i Vít Kopřiva. V Praze ráno a dopoledne bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů, ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď zdravím Lukáše Millera, ten ví, jak to vypadá na silnicích. Dobré dopoledne.
10: Také zdravím, hezké dopoledne, tak stále poměrně silný provoz zůstává na severu metropole, to znamená, že třeba ulice Povltavská, ta je stále ucpaná od Prosecké k Bulovce. Naopak lehce se zkrátilo zdržení v Liberecké ulici, teď asi 10 minut se popojíždí, zejména v okolí sjezdu na Prosek a pak dál k Bulovce. Stále hodně ucpaný na severu metropole je ale úsek mezi Karlínem a Horní Libní, tam stále je třeba ucpaná Vostářová nebo Zenklova ulice, zejména směrem do centra. Na východě metropole popojíždí kolony po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11 k Průmyslové, zdržení 20 minut, 15 minut se popojíždí i v Českobrodské k Průmyslové ulici. Pomalu se jede také na Nuselské mostě na příjezdu do centra, zdržení 10 minut, také v Bělohorské z centra, tam zase kolona je pro změnu na 15 minut před křižovatkou Vypich. A na Pražském okruhu silný provoz, jména směrem z D1 na letiště, pomaleji se jede od Jesenice přes oba tunely až za sjezd na Barrandov. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6,5 minuty po 10. hodině. Vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý. Začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Fotbalisté Slavie vyhráli po téměř 6 letech ligové pražské derby na hřišti Sparty, jak už zaznělo i ve zprávách. Utkání doprovázely zvýšená bezpečnostní opatření. Policie dokonce zabránila pokusu o útok na pochod slavistických fanoušků na večerní fotbalové derby na stadion Sparty. Asi 20 mužů zřejmě chtělo na Letné u metronomu na pochod útočit dlažebními kostkami. Detaily přidáme už za chvíli, no a teď budeme hrát další hity. London Beat, Thomas Robin nebo Lady Gaga před námi. Hezký poslech.

0: To byly London Beat, poslouchat Rádio Praha a teď ještě návrat ke včerejšku. Slavia ovládla nedělní pražské derby a na Letné porazila Spartu 3-0. Červenobílí tak vyhráli ligové derby na stadionu Sparty poprvé od prosince 2020 a dál zůstávají v nové sezóně bez porážky. Rušno ale nebylo jen na hřišti, policie se na zápas připravovala několik týdnů i kvůli tomu, co se stalo při květnovém derby v Edenu. Tehdy stovky slavistických fanoušků vtrhly před koncem utkání na trávník, někteří napadli hráče Sparty a zápas se nakonec nedohrál. Derby bylo kontumováno ve prospěch Sparty. Před tím včerejším zápasem zhruba 500 slavistických fanoušků vyrazilo společným pochodem od Národního divadla na Letnou. Policie cestou zabránila několika střetům a u metronomu zasáhla proti asi 20 mužům, kteří podle ní rozebírali dlažbu, začínali se maskovat a zřejmě chtěli na pochod zaútočit dlažebními kostkami. K samotnému útoku ale nedošlo. Podrobnosti se dočtete taky na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Praha je nej.
1: Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji

0: Praze stále pomalý provoz na Štěrboholské spojce od Hradecké dálnice k Průmyslové, zdržení kolem 20 minut, 10 se stojí v Průmyslové od Malešické spalovny k jižní spojce. Zdržení je i na Nuselském mostě do centra, do Legerově je zhruba 10 minut, kolona na 15 minut se táhne v Bělohorské z centra před Vypichem, 10 minut se popojíždí na Pražském okruhu obousměrně před sjezdem na Ořech, na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy, za Benátkami na 23. kilometru, nehoda osobního auta mimo vozovku, hasiče a policie na místě, kolona na 10 minut a nehoda překáží na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy u Brandýsa na 11. kilometru, také nehoda osobního auta, kolona je 10 až kolona z 10. kilometru, pardon, je na 5 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Radio Praha, v 10.30 vysíláme další krátké zprávy a slovo má opět Václav Miller.
1: Česká ekonomika rostla loni rychleji než průměr zemí Evropské unie. Meziročně vzrostla o 2,6%, zatímco evropský průměr byl o víc než procento nižší. Státní dluh se ale na konci roku prohloubil a dosáhl 3,7 bilionu korun. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za minulý rok. Stále více měst zakazuje ráno vjezd aut před základní školy. Takzvané školní ulice mají dětem zajistit bezpečnější cestu do školy. V Česku jich je už zhruba 30, třeba v Praze, Brně, Mladé Boleslavi nebo Hradci Králové. Od září přibudou další třeba v Ostravě nebo hlavním městě. Omezení se netýká rezidentů ani integrovaného záchranného systému. Studující rodiče můžou od zítřka požádat o novou státní podporu. Dostanou až třetinu minimální mzdy, letos tedy necelých 7500 korun. Podpora je určená studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek a studují denní formou na české vysoké nebo vyšší odborné škole. Žádat můžou online přes Jendu nebo osobně na úřadu práce. Žadatelé musí doložit potvrzení školy o studiu. Počet obětí po bleskových povodních na tibetsko-nepálské hranici nepřestává stoupat. Podle nejnovějších informací Nepálského úřadu pro zvládání katastrof je jich aktuálně 903. I přes pokračující záchranné práce se stále pohřešují tisíce lidí. Mezi nimi je taky více než 900 pracovníků nepálských vodních elektráren. Ti jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech vodní elektrárny na řece Trišuli. A bude oblačno a zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o dění na pražských silnicích má Lukáš Miller, dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále čekejte pomalý provoz na Štěrboholské spojici, a to od hradecké dálnice D11 k Průmyslové ulici. To zdržení je tam asi 20 minut a 10 minut se pak stojí i v Průmyslové ulici od Malešické spalovny k jižní spojice. Zdržení je pak stále na Nuselském mostě na příjezdu do centra, je to asi na 10 minut. Kolona na 15 minut se táhne v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. 10 minut se zdržíte i na Pražském okruhu, a to obousměrně před sjezdem na Ořech. Pomaleji se jede od sjezdu na Barandov a také na Jinočany. A kolony jsou také na dálnicích u Prahy, konkrétně na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy za sjezdem na Benátky na 21. kilometru. Tam dořešují nehodu osobního auta, je to asi na 15 minut, a nehoda překáží na D10 i z Prahy do Mladé Boleslavy u Brandýsa nad Labem na 11. kilometru. Také tam v dešti havarovalo osobní auto, to zdržení je teď asi na 5 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Eni Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Zprávy a pohled na silnice za námi, teď hodiny ukazují 4:15 po půl jedenácté a pokračuje pondělní dopolední Praha. Vítejte, dobrý den. V ní se už za pár minut za mikrofon vrátí Václav Miller. Společně vás totiž pozveme na nový cestopisný miniseriál. Tentokrát poletíme až za oceán, vydáme se do New Yorku. Do té doby třeba Billy Myers nebo Maroon 5, hezký poslech.

0: 10 hodin, skoro 3/4 hodiny po 10. respektive, abychom byli přesní. Dobrý den, posloucháte Rádio Praha. Dnes otevíráme nový cestopisný miniseriál pro tento týden. Tentokrát se vydáme za Atlantik, do města měst, do New Yorku. V 6 dílech nás kolega Václav Miller provede převážně ostrovem Manhattan a jeho nejznámějšími památkami. Chybět nebudou ani tipy na kulturu nebo na tamní kulinářské speciality. Začněme ale tím, na co bychom neměli zapomenout ještě, než se do New Yorku vydáme.
1: Nejdříve ze všeho je nutné zařídit elektronické vízum ESTA, bez něhož vás nepustí dál už na přepážce v Ruzini. Stojí $40, tedy asi 830 korun na osobu a platí 2 roky. Abyste nenaletěli podvodníkům, jděte přímo na oficiální vládní stránku esta.cbp.dhs.gov. Úspěšnost získání víza je 99%, takže pokud vše vyplníte správně a nebyli jste nikdy trestaní, měli byste elektronické vízum bez problémů získat. Neznamená to ale, že máte vstup do USA zaručený. Na letišti v New Yorku vás čeká ještě pohovor s imigračním úředníkem. Mě při cestě s rodinou až překvapil hladký průběh pohovoru. Z Prahy létají stovky spojů přes Frankfurt, Kodáň, Curych a další evropské metropole. O sezóně i jeden přímý let. Cena je v průměru 15 000 za osobu. Může být to něco menší a o hodně větší. Záleží na typu letenky. Jenom pro zajímavost, pokud poletíte s irskou společností Aer Lingus, imigrační kontrola vás bude čekat už na letišti v Dublinu. Ubytování je mnohem větší proměna. Jestliže v zimní sezóně, kromě vánočního období, tedy od ledna do března, zaplatím za velmi solidní hotel uprostřed Manhattanu necelých $1,500, něco přes 30 000 korun, za pokoj 7 nocí a 3 lidi, tak identické ubytování v tom samém hotelu v květnu přijde na $3,858, tedy 80 000 korun. Wow! Jsou tady ale ještě další možnosti. Existují hotýlky o 2 či 1 hvězdě s tím nejzákladnějším vybavením, častokrát se sdílenými toaletami a sprchami. Tam ceny padají zhruba na polovinu. Obecně levnější než hotely bývají apartmány, a to i pěkně zařízené. A pak je tady další možnost, ubytovat se naproti přes řeku Hudson v New Jersey. Vzhledem k jisté vzdálenosti od Manhattanu jsou i tam ceny nižší. A ještě jedna poznámka ke snídaním. Bývají často velmi špatně hodnocené, jednotvárné, většinou jen sladké. A častokrát v komentářích čtu o frontách, výdelnách a dohadování hostů s personálem. My jsme se tady rozhodli pro možnost bez snídaně. Za to jsem si pohlídal, aby na pokoji byla lednice, kávovar a mikroblnka. Je to docela důležité, protože všude na Manhattanu něco dobrého sebou v bistru nebo supermarketu vždycky pořídíte. A toto vybavení šetří vaší peněženku. To jsou tedy ty nejzákladnější parametry. Určitě nezapomeňte na kvalitní zdravotní pojištění. Pokud berete léky na předpis, nechte si od lékaře napsat potvrzení. Některé z nich by totiž mohly být na amerických seznamech zakázaných látek. Předlohu v angličtině najdete na webu chcidoameriky.cz. A co sebou nebrat? Vedle návykových látek především čerstvé ovoce a zeleninu a také hotovost nad $10,000. Ale s tím si asi většina z nás nemusí dělat starosti. To je pro dnešek vše. Příště se podíváme, jak cestovat přímo v New Yorku. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller, Český rozhlas.
0: Teď z New Yorku zpátky do Prahy, konkrétně na pražské silnice. V Praze komplikace v Novopatské směrem do centra, před sjezdem do Kbelské je nehoda, srazily se 2 kamiony, kolona od sjezdu na Satalice je na asi 10 minut. Vázne provozná Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové, zdržení 10 minut, na magistrále se plní příjezdy k hlavnímu nádraží, je tam omezení a zdržení směrem od Holešovice od Nuselského mostu je na 15 minut. A 10 minut se stojí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlová, také v Evropské do centra před Divokou Šárkou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Viny.
2: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Dva letošní vinily v hlasování. Irský zpěvák Dermot Kennedy a Dwayne

0: Posloucháte Rádio Praha, je pondělí 31. srpna a v 11 hodin nabízíme další zprávy. Václav Miller má slovo, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Vláda jedná o návrhu státního rozpočtu. Už víme, že na obranu vydá 2% HDP příští rok. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr EU. Výrazně ale se ale zvýšil dluh země. Odvolací soud se dnes vrací ke kauze Čapí hnízdo. Bude oblačno zataženo místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda chce příští rok vydat na obranu 2% HDP, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO při představování rozpočtu na příští rok. Podle ní tak na obranu půjde celkem 195 miliard korun. Celý rozpočet ministryně ještě představuje na úřadu vlády a víme, že nejvíc peněz tradičně dostane Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Aleše Juchelky z hnutí ANO, ale ještě nejsou uzavřená jednání, například o valorizaci penzí nebo platech ve veřejné sféře.
3: Jsme představili samotný mechanismus a systém změny platů ve veřejné sféře tak, aby to bylo férové, protože začínaly platy pod minimálním mzdou a dokonce pokud bychom tady tento systém nezměnili, tak v roce 2027 bude více než polovina lidí, kteří pracují ve státní sféře pod minimálně respektive zaručeným platem.
1: Odbory už návrh podpořili, ještě ale čekají další jednání s ministrem Juchelkou i šéfkou státní kasy Schillerovou. Ministři by se taky měli dozvědět výši schodku rozpočtu v příštím roce. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí v Evropské unii. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%. Průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
4: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
1: Hospodaření státu v loňském roce plánovala a schvalovala minulá vláda Petra Fialy z ODS. Pražský vrchní soused dnes vrací ke kauze Čapí hnízdo. Projedná odvolání europoslankyně Jany Nagyové z hnutí ANO, která nesouhlasí s rozsudkem prvoinstančního soudu. Od něj v květnu dostala tříletou podmínku a pokutu 500 000 korun. Rozhodnout o vině uložil pražskému městskému soudu právě vrchní soud v Praze. Odvolávat se k němu je proto podle advokáta Nagyové Josefa Bartončíka paradoxní.
5: Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního soudu, což je takový paradox. Potom mám k dispozici další opravný prostředek dovolání k nejvyššímu soudu a až vyčerpám i ten, tak je v pořadí další opravný prostředek mimořádný, již netrestní ústavní stížnost.
1: Obžaloba viní Nagyovou a premiéra Andreje Babiše z ANO z toho, že účelově vyvedli farmu Čapí hnízdo z holdingu Agrofert, aby získali nárok na 50-milionovou dotaci z evropských peněz. Babišovo stíhání je pozastavené, poslanci ho k trestnímu stíhání nevydali. Spojené arabské emiráty popřely zprávu o íránském útoku na leteckou základnu Al-Minhad. Tamní ministerstvo obrany tak reagovalo na informaci Íránu o dronovém útoku na vojenskou základnu z dnešního rána. Spojené arabské emiráty zároveň oznámily zneškodnění íránského dronu nad svými vodami. Útoky mezi Íránem a Spojenými státy se po několika týdnech klidu opět obnovily. Spojené státy v noci zaútočily na íránský ostrov Larak v Hormuzském průlivu. Írán odpověděl útokem na americké základny v Jordánsku. Golfistka Sára Kousková skončila druhá na Irish Open, vybojovala tak svůj nejlepší výsledek v sezóně Ladies European Tour. Na vítěznou Jihoafričanku Alexandrovou ztratila Kousková 3 údery. Další Češky, které prošly katem, Kristýna Napoleová a Jana Melichová, skončily ve 4. desítce. V Praze dnes dopoledne ještě oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ptám se Lukáše Millera.
7: Hezké dopoledne, tak v Praze ten provoz už se poněkud sklidnil, ale stále čekejte komplikace třeba v Novopatské směr centrum před sjezdem do Kbelské. Překáží nehoda dvou kamionů v pravém pruhu. Kolona je od Černého mostu de facto s koncem Mladoboleslavské dálnice D10, je to celkově asi na 20 minut. Silnější provoz pak čekejte na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou. Pomaleji se jede od Lanového mostu, také od Běchovic. Zdržení směrem do centra je asi na 15 minut, o něco delší. Na magistrále se plní příjezdy k hlavnímu nádraží, je to kvůli omezení, zdržení směrem do Holešovic je od IP Pavlova asi na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně i Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova a také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště, a to okolo sjezdu na Barrandov. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, 6:03 po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Letní prázdniny dneškem definitivně končí. Děti se už zítra vrací zpátky do lavic. No a konec prázdnin znamená taky konec sezóny pro některá koupaliště. Podle provozovatelů byla letošní sezóna úspěšnější než loni. Například plavecký stadion v Podolí navštívilo od začátku roku do konce července okolo 600 tisíc lidí. Detaily nabídneme už chvíli, no a kromě toho po 11. hodině nabídneme taky množství hitů, zazní třeba zpěvačka Eva Farná, Natasha Bedingfield, Ale Farben, a nebo taky Zoe Wies. Tu vám jdeme hrát právě teď. Hezký poslech a dobrý den vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: pondělní a zároveň poslední srpnové a prázdninové dopoledne trávíte s Rádiem Praha. To byla Natasha Bedingfield, dobrý den vám přejeme. S koncem prázdnin pomalu končí i sezóna některých venkovních koupališť. Ta letošní byla podle Asociace bazénů a saun celkově úspěšnější než loni. Hodně ale záleželo na konkrétním místě a samozřejmě na počasí. V Praze si dobře vedl třeba plavecký stadion v Podolí, jehož vnitřní a venkovní bazény navštívilo od začátku roku do konce července kolem 600 tisíc lidí, tedy více než ve stejném období loni. Naopak koupaliště Ládví v Kobylisích hodnotí letošní sezónu spíše jako průměrnou. Do návštěvnosti se kromě počasí promítá také kvalita vody nebo třeba plavecké závody a další akce, kvůli kterým může být část areálu pro veřejnost uzavřená. Obecně ale provozovatelům letos pomohlo hlavně to, že oproti minulému létu bylo méně deštivých dnů. Podrobnosti třeba i o tom, proč ale ani extrémní vedro nemusí pro koupaliště nutně znamenat rekordní návštěvnost, najdete v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá aktuálně na silnicích v Praze? Aktuálně komplikace v Novopatské směrem do centra před sjezdem do Kbelské je nehoda, řeší nehodu dvou kamionů a kolona od Černého mostu z konce dálnice D10 je na 20 minut. Vázne provoz na jižní a štěrboholské spojce vždy před průmyslovou, pomalej se jede z Lanového mostu a také od Běchovic, zdržení směrem do centra je delší na asi 15 minut. Na magistrále se plní příjezdy k hlavnímu nádraží, je tam omezení a zdržení směrem do Holešovic i od IP Pavlova. Je to na 10 minut. No a 10 minut se stojí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště před sjezdem na Barrandov.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádio Praha. Praha.

0: Posloucháte Radio Praha. Olivia Dean nás dovedla ke krátkým zprávám. Na 11.30 je připravil Václav Miller.
1: Schodek státního rozpočtu by měl podle návrhu ministerstva financí příští rok zrůst na 389 miliard korun. To je skoro o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Vláda chce podle Schillerové příští rok víc investovat, třeba do zdravotnictví nebo dopravy. Na obranu pak plánuje vyčlenit celkem 195 miliard korun. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovala o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Zájmové kroužky pro děti v novém školním roce zdraží. Podle České rady dětí a mládeže zaplatí rodiče v průměru až o 300 korun za pololetí. Více. Rada má data o zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit v Česku. Rodiče, kteří na kroužky nemají peníze, můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Soud v Salvadoru má dnes rozhodnout o vině skoro 500 členů gengu Mara Salvatrucha. Obžaloba je viní z desítek tisíc zločinů, včetně zhruba 29 tisíc vražd. Před soudem jsou podle agentury AFP taky vůdci a zakladatelé gengu. Mara Salvatrucha patří k největším zločineckým organizacím Salvadoru, působí i ve Spojených státech a Hondurasu. Praze dnes oblačno, zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami, odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na pražské silnice se vydáme s Lukášem Millerem. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne ode mě, tak v Praze je lepší situace. V Novopatské ulici směrem do centra před sjezdem do Kbelské byla nehoda. Stály tam dva kamiony v pravém pruhu, už ale odjeli, nepřekáží, takže i ta kolona z Černého mostu se rozjíždí. Teď se pomaleji jede po Štěrboholské spojice od Hradecké dálnice D11. Jsou to kamiony, bude se to zkracovat. Silný provoz je pak na jižní a Štěrboholské spojice vždy před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede z Lanového mostu, také od Běchovic. Zdržení směrem do centra k tomu Lanovému mostu je tam o něco delší, asi na 15 minut. Na magistrále je několik menších kolon, třeba na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy zdržení 5 minut a 5 minut pak naberete i před omezením u hlavního nádraží obou směrně. Kolona na 10 minut je Věčné ulici z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova a pomalý provoz je i stále na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště. Stojí kamiony od sjezdu na Vestec až za oba tunely ke sjezdu na Barrandov. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 2:15 po půl dvanácté pokračuje dopolední Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Na začátku září se děti nevrátí jenom do školních lavic, ale začnou taky znovu chodit na fotbal, do skauta nebo na keramiku. Pro rodiče ale teď nemáme úplně dobrou zprávu, jak už zaznělo i od Václava, volnočasové kroužky letos zdraží. Detaily už za pár minut, do té doby třeba Calvin Harris nebo Clock Clock. Hezký poslech.

0: Lily White Town, posloucháte pondělní dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že jste s námi. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale taky robotika nebo programování her. To jsou některé ze zajímavých kroužků, o které bývá mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale můžou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, typu organizace nebo náročnosti kroužku.
1: A syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun, popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září. A on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun. A rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: V Praze aktuálně vázne provoz na jižní a štěrboholské spojce, a to vždy před průmyslovou. Pomaleji se jede z Lanového mostu a také od Běchovic, zdržení směrem do centra. Je delší, a to na 15 minut. Na magistrále menší kolona na Nuselském mostě do centra, zdržení 5 minut a kolony na 5 minut jsou i před omezením u hlavního nádraží. 10 minut cestují i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a na Pražském okruhu silný provoz směrem z D1 na letiště. Jede po víkendu hodně kamionů, pomaleji se jede od Vestce přes oba tunely, a to ke sjezdu na Barrandov. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Dobrý den, jsme přesně v polovině posledního prázdninového dne, bylo 12 hodin, tady jsou polední zprávy, slovo má Václav Miller. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Schodek státního rozpočtu by měl příští rok zrůst na 389 miliard korun. Šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Europoslankyně Jana Nagyová z ANO je vinná v kauze Čapí hnízdo, potvrdil to odvolací soud. Povodně v Nepálu nepřežilo více než 900 lidí. Úřady evidují dalších více než 4000 pohřešovaných. Bude oblačno zataženo místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu by měl příští rok zrůst na 389 miliard korun, to je skoro o 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze navíc využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, které mají být podle Schillerové rekordní.
3: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Nagyové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Nagyová může podat dovolání. Advokát Nagyové Josef Bartončík s tím nesouhlasí a je připravený se bránit dalšími prostředky. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Barbora Macková ke 2. září skončí ve funkci hlavní hygieničky. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní žádost, dál ale zůstane ředitelkou státního zdravotního ústavu. Obě funkce vykonávala od června 2024. Svůj odchod zdůvodnila tím, že minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o její podobě jiné představy. Hlavním hygienikem bude dočasně ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva Matyáš Fošum. Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných zachranáři pátrají. Mezi nimi je skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
4: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slavie vyhráli v Šancelize na Spartě 3-0 a prosadili se Novak, Šturm a Ajosi. Pro všechny tři to bylo první derby. Praháči, kteří mají s těmito zápasy víc zkušeností, jim nemuseli vysvětlovat, o jak prestižní utkání jde, říká brankář Jakub Markovič.
5: Tak já doufám, že oni to tak samovolně navnímali během toho týdne, protože hodně se o tom mluvilo, že je to specifický zápas. Ti kluci nejsou hloupí, oni si pak z toho vezmou, co potřebují, aby se v tom zápase cítili nejlíp, jestli jim to dodalo nějakou motivaci. Asi jo, když dali góly, takže jsem za to rád. Jsem rád, že skórovali hnedka ve svým první derby.
1: Slavia se po výhře v derby vrátila na první místo neúplné tabulky o bod před Liberec, který zdolal Hradec Králové 2-0. Teplice porazili Jablonec 2-0 a Plzeň remizovala se Slováckem 1-1. V Praze dnes oblačno zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Během dopoledne začnou srážky od západu ustávat a oblačnost bude ubývat většinou na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů. Ráno slabý, jinak mírný jihozápadní až západní vítr v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Václava Millera v rámci dneška naposledy střídá Lukáš Miller.
6: Hezké poledne, tak v Praze ten provoz spíše poklidnější v tuto chvíli, popojíždí ale kolona třeba v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou Vypich, tam naberete v koloně asi 10 minut. Na magistrále menší zdržení na Nuselském mostě, na příjezdu do centra před Legerovou postojíte asi 5 minut na semaforech a 5-minutové kolony jsou pak také ve Velzonově před omezením u hlavního nádraží, tam obou směrně. Připomínám, že Hlávku v most už je teď průjezdný dvěma pruhy, takže tam se jezdí plynule. 10 minut se stojí pak Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova, 10 minut pak naberete v koloně i ve Kbelské směr Letňany a to v úseku z Hloubětína k napojení z Novopatské ulice. A na Pražském okruhu silný provoz D1 směr Letiště jede po víkendu hodně kamionů směrem na západ, pomalej se tak jede od Vestce přes oba tunely až ke sjezdu na Barrandov, osobní auta ale projedou de facto plynule. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, před 6:45 odbylo poslední srpnové pravé poledne a já mám velkou radost, protože počínaje dneškem se ta všední poledne v našem vysílání po letní pauze opět ponesou ve znamení rozhovorů se zajímavými hostmi. Hosty, dnes se dozvíte třeba to, jak se člověk naučí létat nad vodou během 5 minut. Proč profesionál při tréninku potřebuje břišní svaly jako kámen, nebo jak bolí pád z výšky několika pater už za chvíli ve vysílání. Přivítáme jednoho z nejlepších světových flyboardistů, Petra Civína.

0: Posloucháte Rádio Praha. Člověka dokáže během několika minut dostat nad vodní hladinu sám, přitom při svých prvních letech zkoušel salta, později vytvořil vlastní trik, stal se několikanásobným mistrem republiky a zařadil se mezi nejlepší flyboardisty světa. Dnes už Petr Civín nejen závodí a létá, ale taky vede vlastní tým, učí začátečníky a připravuje velké denní i noční show, jak jsem se dočetl. Petr Civín je dnes mým hostem. Petře, zdravím tě, ahoj.
1: Krásné odpoledne, to je uvítání.
0: No tak,
1: úžasný.
0: Petře, pojďme možná začít lehce triviálně. Já to asi možná sám potřebuji vysvětlit. Kdybys měl člověku, který flyboard nikdy v životě neviděl a neví, o co jde, vysvětlit, co se nad tou vodou vlastně děje, co bys řekl?
1: No úplně jednoduše, máme trysky, na kterých jsme si dali takový plastový prkno a teď ty trysky ovládáme čistě balancem vlastního těla. K tomu, aby to všechno fungovalo, tak potřebujeme mít vodní skútr, který je trošičku přenastavený tak, aby to bylo jenom čerpadlo vody. Takže celý sport se skládá z čerpadla vody, dlouhý hasičský hadice a toho flyboardu jako takového, což je prakticky jenom plastový prkno s dvěma tryskama.
0: Dobře, takže já stojím na desce, ze spodu stříká voda, někde za mnou pluje ten skútr. A co přesně mě drží vlastně jako v tom vzduchu?
1: Je to opravdu jenom ta voda, nic jiného.
0: Čistě fyzika
1: vlastně. Čistě fyzika. Když si otočíme takhle velký proud vody proti gravitaci a bude dostatečně velký na to, aby ty kila naše vytáhly nad vodu, tak to fungovat bude. Teď je otázka, jestli veškerou sílu dokážeme našima svalama a stylem postoje se udržet nad vodou bez toho, aniž bychom padali, ale ideálně levitovali pár metrů nad vodou.
0: Kdybych si třeba chtěl vyzkoušet flyboard úplně poprvé, tak jak to vlastně probíhá? Ovládám už tam něco sám, nebo je to vyloženě v rukou nějakého instruktora, třeba tebe?
1: Abychom se to naučili opravdu do 5 minut. I antisportovní člověk se dokáže ten sport naučit do 5 minut. Ne úplně na úrovni, když budeme dělat salta 15 metrů nad vodou, ale dokážeme se naučit 2 metry nad vodou stát a užívat si pocitu létání nad vodou. To, abychom to zvládli, tak jsme oddělili od vás jako nováčku, začátečníků, tu problematiku ovládání síly výkonu vodního čerpadla. Mm-hmm. Takže my jako profíci...
0: Což rozhoduje o tom, jak vysoko...
1: Přesně
0: se
1: tak.
0: Budu vyskytovat.
1: Přesně tak. Takže my už máme pár zkušeností, takže víme, kolik ti přidat na začátku, aby si vyletěl třeba jenom metřík a ty první pády nebolely tolik. Proto na vodním skútru sedí tenhle profík, který ti zajistí to, že nemusíš řešit, kolik si přidáš a budeš řešit jenom problematiku s rovnováhou. Díky tomu do 5 minut opravdu stojíš nad vodou.
0: Když to vezmeme po nějaké psychologické stránce, co musím jako první překonat, aby mi to šlo, aby to mohlo trvat těch 5 minut ten začátek.
1: Jsou tam dva faktory. Jedna je asi to se podvolit tomu, že trošku antisportovně u tohohle sportu musíš mít propnutý nohy. U většiny sportu je chceš mít pokrčený váhu na špičkách, ale když si představíš, že jako Ironmanovi z tvojich pat vychází energie, tak při pokrčených nohou ti půjde skrz koleno energie pryč od těla a budeš se točit kolem těžiště do kotoulů, do saltiček. Takže aby jsi se mohl nad sílu postavit, stačí propnout kolena, aby veškerá energie ti šla přes všechny klouby v tom těle, od kotníků, kolen, kyčlí až do ramen. Pokud se dokážeš takhle

0: pevnit a být přímo nad tryskama, tak už to je potom v teorii docela jednoduchý.
1: Dá se třeba říct, komu to většinou jde lépe a komu hůř, kdo se třeba líp učí?
0: No když bychom to vzali genderově, tak dámám to jde mnohem líp, protože se nesnaží s tou silou tolik prát. Chlapi si myslí, že jsou silní a že to přeperou.
1: Že to přeperou, že to porazí.
0: No ale tam jsou tak obrovský síly, že to prostě nejde. Takže člověk se musí trošku podvolit energii, co z flyboardu vychází a samozřejmě teda, jestli člověk naslouchá a respektuje rady instruktorů, tak to většinou s vámi myslí dobře a snaží se vám to říct tak, aby vám to šlo co nejdřív. Takže když si člověk dělá, co se mu zachce, tak to občas trvá trošku díl, ale jak říkám, sport je to dost, dost jednoduchý na ty první začátky a intuitivně člověk přijde na to, že když si dá trysky za sebe, poletí dopředu, když si dá trysky sem, poletí tam. Takže je to jednodušší, ale je fajn se s tou silou trošičku zžít.
1: Říká flyboardista Petr Civín, za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
1: V Praze popojíždí kolona v Bělohorské z centra, zdržení před vypichem na asi 10 minut. Na magistrále menší kolona na Nuselském mostě do centra, zdržení 5 minut a kolony na 5 minut jsou i před omezením u hlavního nádraží. 10 minut se stojí i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova a 10 minut naberete i ve Kbelské směr Letňany, a to z Hloubětí na Gnovopatské. Na Pražském okruhu silný provoz směrem z D1 na letiště, jede po víkendu hodně kamionů, pomaleji se jede od Vestce přes oba tunely ke sjezdu na Barrandov a v ulici Ve Žlípku stojí nákladní auto v křižovatce, je tam velmi obtížný průjezd, tvoří se kolony, tak s tím počítejte a zvyšte opatrnost. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Okami.
1: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Petr Civín. A Petře, já jsem se teďka vlastně uvědomil, že nevím, jestli to říkám správně, protože já jsem v tom prvním vstupu říkal flyboardista. Je to flyboardista nebo flyboarder?
2: Flyboardista, flyboarder, může být i flyboardiák, nemáme to nějak, je to v pohodě, můžeme být cokoliv.
1: Dobře, nicméně, ty jsi původně nebyl ani flyboardista, ani flyboarder, ani flyboardiák, původně jsi byl basketbalista. Jak zásadní byl basketbal ve tvém dětství?
2: No, zásadní asi dostatečně, protože já jsem byl nejmladší z pěti kluků, tak a všichni samozřejmě hráli basket. Nebude asi někoho překvapovat, asi kvůli tomu, že náš tatínek hrál basketbal,
1: ano.
2: takže povinně, nepovinně jsme hráli basketbal, ale samozřejmě mě to extrémně moc bavilo. Měl jsem štěstí, že jsem měl jako trenéra jedno z nejlepších hráčů vůbec České republiky, ještě Petra Tremla tehda, který hrál aktivně, ale už si bral malé děti, takže já jsem měl super výchovu od mlada a super partu taky, se kterou jsme se scházeli do 18-19 let, než jsem potom šel na Sokol Žižkov na druhou ligu. Vždycky jsem povídal, že doteďka druhou ligu hraju, ale už jsem tam tak dva roky s klukama nebyl, ale pořád to jsou přátelé, takže se k nima rád přidružuji.
1: Já si říkám, zmiňoval si tatínka, nicméně i maminka, tělocvikářka, říkám to správně, že? Já si říkám, jestli v takové rodině jde vlastně jako nebýt sportovcem.
2: No, jako nikdo kolem nás jako se na to nevybodl, no, v rámci sportu, všichni sportovci jsme, ale je to tak, no, čuchli jsme si díky nim k každému sportu, protože kromě toho, že jsou sportovci, tak ještě založili sportovní klub Velká Ohrada, kde díky tomu jsme se mohli vyzkoušet všechny, jak tradiční, jak netradiční sporty od různých kempů, lyží a tak, takže jsme měli štěstí.
1: Nicméně, abychom se dostali zpátky k tomu, kde se vzal ten flyboard, což je poměrně jako neobvyklá sportovní aktivita, tak ty si po maturitě odjel jako animátor do Egypta, nebo chtěl si odjet jako animátor do Egypta, ta cesta padla a místo toho si na internetu našel video s flyboardem, je to tak?
2: Je to tak? To ani nevím, jak ses mohl dozvědět, to je
1: no,
2: super.
1: No, máme svoje techniky, jak blízko. Teda vlastně ta tvoje současná kariéra byla tomu, že vůbec nezanikne.
2: No, je pravda, že to byla úplná náhoda, že jsem začal. Jak jsi říkal, měl jsem jít do Egypta animátor, abych se naučil jazyk, ale byla tam občanská válka, takže jsem měl nejdelší studentský prázdniny, co mohly být, protože mezi střední školou a vejškou končí člověk na střední o měsíc dřív a začíná o měsíc později, než do té doby dělal. Takže jsem měl 4 měsíce a viděl jsem takhle na internetu, že jeden Francouz přivezl tenhle sport do Čech. Tak jsem hned napsal zajímavý e-mail, kde jsem
1: tomu Francouzovi
2: a říkal jsem, jestli tady s tím chceš začít podnikat, tak já mám super budoucí klientelu na FTVS, kde budu studovat. Máme tady sportovní klub od rodičů, všem klukům z basketáku, já ti vlastně přinesu každý víkend 100 lidí. Trošku jsem tu omáčku aby zněla líp, ale naštěstí mě takhle vzali a hned jsem začal s nima tuto propagaci sportu dělat po celé České republice a díky tomu jsem i mohl létat a ani jsem nevěděl, jak do 2 let už jsem se to naučil na takový úrovni, že mě napsali ze světa, jestli bych nechtěl jít na závody, protože když už na tom člověk umí salto, tak je vlastně automaticky v top stovce a teď záleží, jestli umí potom ještě nějaký další kombinace.
1: No a tak ten skrytý talent, ten tam asi musel někde být, aniž bys o tom věděl, protože už při 3. letu si prý zkoušel salto. A byl to talent, nebo to bylo moc velké sebevědomí, nebo co za tím stálo?
2: Lítání šlo, kde dle mých tehdejších instruktorů říkal, že to je fajn, ale ono, když člověk přiveze sport a po 2 měsících tam někdo přijde, tak to není zas tak těžký být ten nejlepší, co tam zatím byl. Teď už po 13 letech jsme měli i talentovanější nováčky, ale já jsem spíš byl urputnej a když jsme šli do toho prvního salta po 3 lekcích, tak jsem se ptal, jak do salta. Oni říkali, nikdo ještě salto na světě nedělá. Jsem říkal, no, tak to jdem vymyslet, tak to jdem zkoušet. Takže člověk teda musí jenom trošku zatnout zuby, protože si 10 metrů to už i do vody může trošku bolet a zároveň hadice, do který člověk nechce spadnout, tak má při natlakování klidně půl tuny a je to jako sloup a ta neuhne, když do ní narazíme, takže člověk musí být trošku obrněný, trošičku být připraven na to, že učení se triků, který ještě nikdo neumí, může bolet, ale potom je to o to sladší, když se to povede.
1: Říká flyboardista Petr Civín, který je dnes hostem Rádia Praha, za chvíli budeme pokračovat.

0: flyboardista, flyboarder, flyboardák, Petr Civín je dnes hostem Rádia Praha. Petře, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Petře, ty jsi studoval tělesnou výchovu na FTVS. Pomohla ti ta škola pochopit to vlastní tělo, ten trénink a i nějak třeba prevence zranění, a nebo v tak novém sportu, jako je flyboard, žádná učebnice úplně neexistuje?
1: Není to úplně učebnice, ale je to určitě směsice různých sportů najednou. Všechno, co si řekli, je pravda, až na tu prevenci sportu, teda prevenci zranění. To jsem úplně jako nevychytal, to jsem se občas párkrát zranil, ale všechny ty ostatní věci, kombinace gymnastiky, ideálně i trampolín, kde člověk v tom 3D prostoru musí trošičku vnímat svoje vlastní tělo a vědět, kde je. A taky skoky do vody. To jsou věci, co na FTVS si člověk může vzít už jako povinně volitelný nebo volitelný předmět. A i takový to biochemický, biomechanický zázemí o tom, jak, myslím si pamatuju, jsme dělali jeden projekt na atleta, který sprintoval, a vymýšleli jsme úhly, jaký jsou ideální v jeho kolenou a rukou a tak. Takže jenom pochopení tohohle všeho pomůže hlavě na to, když chci udělat nějaký trik, který třeba ještě nikdo nedělá, tak jak to vůbec po fyzikální stránce jde, jestli to vůbec je možný, a potom teda prakticky, když to uděláme, jestli se z toho taky nepoděláme, když nějaký takovýhle prvky bychom měli dělat v 15 metrech. Takže určitě propojení těch věcí a hlavně ty kontakty, ty kamarádi, kteří to vymýšlejí s tebou, protože to je trošku zábava to potom dělat i na papíře, i nad vodou.
0: Říkám si, v jakém okamžiku se z člověka, který se dokáže udržet nad vodou, když to třeba poprvé zkusím a po těch 5 minutách mi to jde, tak v jakém okamžiku se ze mě stává skutečný flyboardista, když třeba nemám to zázemí FTVS a tu zkušenost s těmi jinými sporty, které by mi mohly pomoct se stát dobrým flyboardistou?
1: Myslím si, že odrazový stupínek je to salto. Jestli už umíš salto, a nejenom ho otočit, ale jeho ustát, protože otočit salto je jedna věc a potom se do té vody člověk může lehnout, ale otočit to salto tím způsobem, že ho ještě ustojíme nad vodou, tam si člověk může říct, že už umí něco, co umí 1% lidí na světě, možná ještě míň, takže tím se kvalifikuje 100% do toho flyboardiáka.
0: Takže salto je milník a postupem času se teda může stát, že třeba vymyslím i nějaký vlastní trik.
1: Může.
0: Čímž samozřejmě narážím na to, že ty jsi vymyslel vlastní trik, sneaky flip, říkám to správně, jak takový nový trik vzniká? Je to nejdřív v hlavě nebo při nějaké improvizaci nad vodou? Jak se to stane?
1: Myslím, že to je spíš improvizace nad vodou, protože u tohohle sportu je hrozně důležitý nezapomenout na to, že to je hlavně zábava. Že tam máme lítat jako ptáci, užívat si. Jsme trošku superhrdinové nad vodou, takže to musí být s úsměvem. A když člověk si užívá lítání, užívá si pocit nebo prožitek z toho daného sportu, tak najednou ho napadají věci, které by ho třeba nenapadly, kdyby byl opravdu fixovaný jenom na to, jdu tady udělat tenhle trik, a úplně si potom zamezí tomu té své fantazii, aby něco třeba vymýšlela. No a já, jelikož to dělám fakt úplně od začátku tohohle sportu, tak jsme ještě byli v tom procesu, kde se vymýšlely věci nejenom podle toho, co lidi vymysleli, ale i třeba síla skútrů se zvyšovala, byly silnější skútry, díky tomu jsme mohli lítat vejš, udělali jsme další hadice. No a tenhle ten můj sneaky flip byla vlastně kombinace takzvaného supermana, co když si jednoduše představíme, tak je, když člověk z 10 metrů skočí do vody šipku, tak ten superman je, že při tom letu ještě se vrátí zpátky a nespadne do vody. Takže vlastně vytvoří takového horizontálního supermana nad vodní hladinou s jednou rukou ideálně vystrčenou. No a já při tomhle tom procesu jsem si všiml, že za mnou hadice udělá nějakou pěknou smyčku, pod kterou by se teoreticky dalo prolítnout. Takže takhle vzniknul underflip, že si udělá člověk jenom smyčku pod hadicí. A v tom jsem si říkal, že máme dost času. Takže teoreticky supermanovi bychom se mohli ještě zatočit do salta a v konci toho salta ještě podletět hadici, čímž teda vzniknul sneaky flip. To doteďka umí tak 3 nebo 4 lidi na světě, protože to už je docela technicky náročný prvek a hlavně je to nebezpečný prvek, protože když to člověk trošku pokazí, tak mu spadne půl tuna na hlavu a připlácne na hladinu. A nedá se to dělat ve 3 metrech, musí se to dělat v 10, aby měl čas člověk na to, aby všechny tyhle ty vylomeniny stihnul, než dopadne k hladině a dokončí tak trik.
0: Dost přemýšlím nad svými ambicemi, jak dlouho to tak a jenom v rychlosti, nemusíme to nějak rozvíjet, ale jak dlouho to trvá od toho prvního salta po to, co bych mohl zvládnout tenhle trik?
1: No jak říkám, umí to tři lidi na světě. Ale samozřejmě teďko, no, jak už to děláme nějakou chvilku, jak bychom tě snad mohli navést líp, než co lidi naváděli nás. Takže teďko, no, už by si měl aspoň někoho, kdo to umí, což je jednodušší potom se k tomu dostat. Ale řekl bych, kdybychom někde vymysleli, kde vzít zadarmo benzín, abychom nemuseli řešit finanční problematiku tréninku, stroj je extrémně náročný na to, že když lítáme takhle vysoko, tak prakticky to čerpadlo jede naplno a klidně spálíme 100 litrů za hodinu. Takže fyzicky bychom i měli na to trénovat díl a častěji, ale po té finanční stránce.
0: Sponzorem.
1: Ideálně se sponzorem. Po té finanční stránce to je bolestí. Takže to, kdybychom odstranili a mohli se vídat každý den skrz celý léto, tak si myslím, že to jedno léto ti dokáže dostat do úrovně, že klidně společně dvojitý salta budeme dělat, podlítat pod hadicí a pak už záleží vysloveně na individuálním strachu, jestli se neblokneš po nějakém pádu, takže jako u každého sportu vždycky se dostaneme na nějakou individuální stropovou hranici a pak už je to jenom o hlavě a o vedení a jestli do toho chceš dát i něco víc.
0: Říká flyboardista Petr Civín. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Tomáš Kolmeštr. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za tunely. Od sjezdu na Lahkov k Ořechu mezi 15. a 18. kilometrem zdržení je okolo 15 minut. Na Štěrbalské spojce se jede pomaleji, a to od sjezdu na Běchovice až k Europarku. V Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem, a to asi 10 minut, a s kratším zdržením počítejte na magistrále směrem do Holešovic, a to před omezením u hlavního nádraží. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
7: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: worth it. Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je Petr Civín, bavíme se o flyboardingu, protože Petr je flyboardista, dokonce pokud se nepletu, tak čtvrtý nejlepší na světě, říkám to správně.
1: Při posledním mistrovství to tak je.
0: Po posledním mistrovství to tak dopadlo. Gratuluju.
1: Děkuji.
0: Kdybyste náhodou naladili až teď a nevěděli jste, co je to flyboard, pokud jste třeba neslyšeli začátek našeho rozhovoru, tak je to extrémní vodní adrenalinový sport, kdy jste na desce, z té desky tryská voda, za vámi je skútr a prostě jednoduše levitujete nad vodou díky zákonům fyziky. Petře, ty jsi někde říkal, že pád ze 16 metrů vždycky štípne a obecně, nebo obecně, ostatně bavili jsme se i o těch zraněních a tak. Je u flyboardu důležité naučit se padat?
1: Určitě. Jako pád do vody může být bez bolesti, pokud člověk ví, jak spadne. Blbý je, když se to stane, když je v nějaký rotaci a moc to už neovlivní. Ale i díky tomu máme bezpečnostní pomůcky od plovacích vest, taky neoprénu, a ono, když si člověk i touhle s tou trošičku 4 mm hroší kůží stlustčí tělo, tak i ty pády jsou potom o trošičku příjemnější. Takže i z těch 16, když si vodu prorazí prvně tím prknem a ne vlastním břichem nebo hlavou, tak se dá i padat z takhle vysoký vejšky relativně bez problému. V těch rotacích to potom může být trošku blbý, protože si člověk může zapomenout ruku, potom si něco udělat s ramenem nebo koleno si můžou v těchto z těch velkých extrémních vejškách třeba o
0: hadici. Jak se to stalo tobě?
1: To tak, to jsou ty začátky saldy, člověk zjistí, že ta hadice opravdu neuhne ani nosu, když se o něj opře. Ale jinak je docela bezpečný sport, máme 0 zranění u začátečníků a všechny zranění se stávají až ve chvíli, kdy se opravdu dostaneme nad 10 metrů a zkoušíme na tom dělat věci od pirulet po saldička. A tam už potom něco může jako u každého sportu se stát.
0: Kolik let je vašim nejmladším svěřencům?
1: Když počítáme i tandemové lety, tak moje dcera Zoe už létala v 5 měsících.
0: V 5 měsících?
1: Ještě to nezvládla sama, protože sama chodit neuměla. Ale takhle s profíkem v tandemu v půlmetrové bezpečné výšce jsme dokázali lítat i takhle. Tam žádný omezení není. Ale aby to člověk zvládnul sám, tak potřebuje mít velikost nohy alespoň 34, aby zvládnul přenášet váhu až přes půlku toho daného prkna. Takže když by člověk měl menší nožičku a bude úplně na špičky, tak stejně bude v první polovině prkna a bude pořád padat na paty. Takže potřebuje mít aspoň velikost nohy 34, aby dokázal lítat. A pamatuju si jednu naší holčičku, gymnastku 8letou, která to zvládla bravurně, líp než kdejaký dospělák. Takže tohle jste takový, řekl, věkově se to dělá špatně, ale velikost nohy 34. A nejstarší na druhé straně jsme měli 80letou babičku, která teda nám řekla, že nemá úplně zájem o to lítat, ale chtěla by si zaplavat na paní Radovou s pohonem v nohou a nemuset se u toho nadřít, protože každý den chodila plavat a teď si mohla dát trysky na nohy a zaplavat. Asi mnohem delší zdál než obvykle. Aha. A vůbec se u toho nenadřela, moc jí to bavilo.
0: Takže až potkám na bazénu v Podolí nějakou 80letou dámu, která má ty trysky na nohou, tak vím, že může potkala Petra Cívína. Jasně, rozumím. Kolik dětí, když se vrátíme k dětem, kolik dětí aktuálně vlastně učíte?
1: No, my máme, když to řeknu, takovou 20% základnu, která se nám vrací, a 80% je vysloveně zážitkovka. To je my jakožto tým Flyboard Show, nejenom děláme vystoupení pro firmy, ale i učíme lidi tímhle s tím zážitkovým. Takže třeba nejvtipnější 24.12. mezi 10.00 a 14.00 máme nejvíc objednávek, protože náš systém je automatizovaný, takže do 5 minut si člověk může koupit voucher a když zapomene dáreček, se ho rychle zabalí, dá pod stromeček, takže to zapomnětlivci tímhle s tím způsobem rychle hasejí svoje problémy. A potom právě člověk přijde s tímhle s tím voucherem a jak říkám, 80% si to jednou vyzkouší, zažije, jaký to je být supermanem a jdou zase na nějaký jiný zážitky. Takže o opakovaný děti, tak řeknu, jich máme třeba 15-16 aktivních.
0: A s těmi se chystáte třeba i na nějaká mistrovství a tak podobně?
1: Tak 3-4 z nich mají na to jezdit na mistrovství. Teď třeba aktuálně bylo mistrovství v Polsku, kde mají jako u většiny sportu juniory rozdělený v jakém si junioři. Jasně. Takzvaně pros, to jsou lidi do 40 let a potom seniory, i přesto, že to hodně 41-tníků uráží, že už jsou seniorama, ale flyboardově už do seniorské kategorie můžou patřit a zároveň to je ještě rozdělený takhle na další kategorie ženy muži.
0: Říká flyboardista Petr Civín, můj dnešní host, za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Podíváme se ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. Na okruhu ve směru na letiště trvá silný provoz za tunely, a to od sjezdu na Lochkov k Ořechu mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrboholské spojce se jede pomalej od sjezdu na Bechovice k Europarku, v Bělohorské směrem z centra postojíte před Vypichem, a to asi 10 minut, a plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy, a s kratším zdržením počítejte taky na magistrále směrem do Holešovic před omezením u hlavního nádraží.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
4: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, fokáču, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je flyboardista, nebo flyboarder, nebo flyboardák, jak jsme zjistili, tak těch názvů je spousta. Každopádně jmenuje se Petr Civín. Petře, my jsme tady poslední hodinu mluvili o flyboardingu, jak se to dělá, jak začít, co všechno, na co všechno musím myslet, s čím musím počítat. Nicméně vy teďka vlastně 5. a 6. září pořádáte na Nepomuckém rybníku u Hůrky mistrovství republiky, tak tam předpokládám, to půjde i vidět, přesně, že to můžu vidět naživo.
1: Jo, nejlepší desítka České republiky se sjede na tenhle ten úžasný prostor, kde metro jezdí v tubusu přímo nad vodou a my budeme v takový výšce, pravda, že můžeme mávat i těm lidem v metru, co projíždějí, protože oni jsou v 15 cca metrech a tam se právě potkáme a při pětičlenné porotě si zasoutěžíme takhle na závěr sezóny, kdo tady v České republice udělal největší posun a kdo to aktuálně umí nejlíp.
0: A ty budeš závodit, organizovat nebo obojí?
1: Spíš jsem takový jako propagační človíček, který by rád takhle šel do rádia a třeba lidi pozval, ale samozřejmě budu závodit a k tomu si vezmu mikrofon a zkusím všem říct, jak to funguje. Něco, co jsme si řekali tady v hodince, tak to takhle budu všechny návštěvníky provázet dnem, aby věděli, co je čeká. Máme tam spoustu dalších doprovodných programů. Kromě toho, jestli to lidi můžou vyzkoušet dopoledne, tak odpoledne potom můžou kouknout na profíky a večer máme třeba komediální vystoupení na stojáka, takže tam bude i večer co dělat. Samozřejmě občerstvení je přítomno taky, takže ten den by měl být jako na korálku pro rodiny s dětma nebo pro nadšence sportu.
0: Co tě třeba čeká potom mistrovství, jaká další akce, nebo třeba, možná i když budeme lehce filozofovat, jaký další sen by sis chtěl splnit?
1: No, filozofický sen, bych na něj přijdu, jak začnu mluvit teď, protože na konci sezóny nám končí 15.10. a říkal jsem své ženě, Kristýnce, že jestli se mnou vydrží tohleto naplněný léto, takže jí vezmu na nějaký pěkný výlet. Takže určitě po sezóně beru ženu, dítě a jedeme do Indonésie se potápět na freedive a potom můžu vymýšlet, co přes zimu s filozofickými sny, co a dál. Ale aktuálně jsem tak extrémně moc spokojený, protože pořád můžu lítat nad vodou, můžu u toho být tatínkem, můžu u toho tvořit rodinu, takže žádný velký sny před sebou nemám, protože se mi aktuálně jeden děje.
0: A říkám si, ještě když se vrátíme k tomu 5. a 6. září, kdybych to teda opravdu chtěl vyzkoušet, mám se bát?
1: Bát se nemusíš, protože na začátku nepoletíš víc než půl metru, než se to naučíš, takže pády nebudou bolet vůbec, budeš mít na sobě plovací vestu, samotný flyboard plave a budeš mít u sebe na dosah ruky prakticky skoro profíka, který tě bude celým pohybem provádět a bude tě vždycky naštelovávat, aby ti to šlo líp a líp. Takže nemusíš mít strach, protože voda ještě z takovýhle vejšky nikdy nikoho nezabila a zároveň, jak říkáme, do 5 minut se člověk naučí každej, tak to je opravdu průměrem a ty jakožto sympatický, mladý, sportovně vypadající člověk, tak ti to bude ještě rychleji. Takže tímto tě rovnou zvu, máš od nás lekcičku zdarma.
0: Dobře.
1: A když se tam ukážeš, tak tě to rádi naučíme.
0: Tak domluveno. Mým dnešním hostem ve vysílání Rádia Praha byl flyboardista Petr Civín. Petře, moc děkuju, že jsi našel čas.
1: Děkuju za pozvání.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha a dospěli jsme ke 13. hodině. Ve 13 hodin už je ve studiu Václav Miller a s ním i aktuální zprávy. Vítej, Vašku.
1: Díky, Oldo, a hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu navrhla ministryně Schillerová na 389 miliard korun. Šlo by o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Ekonomika Česka loni rostla rychleji, než byl průměr EU. Výrazně se ale zvýšil dluh země. Šéf Volkswagenu zakončí cestu po německých závodech. Zaměstnancům vysvětluje potřebu výrazných škrtů. V Praze oblačno až zataženo, místy s deštěm, lokálně i s bouřkami. Odpoledne ubývání oblačnosti na polojasno. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok zrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Vláda chce peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy, dodává Schillerová.
3: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má podle návrhu jít o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% HDP. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Česká ekonomika minulý rok rostla rychleji, než byl průměr zemí Evropské unie. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 2,6%, průměr EU byl asi o procento nižší. Vyplývá to ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Podle něj se ale loni zároveň výrazně prohloubil státní dluh. Nepodařilo se taky odstranit slabiny, které ohrožují konkurenceschopnost země. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly jde třeba o nízkou produktivitu práce.
4: Česká ekonomika loni rostla spíše díky vyšší spotřebě domácností a počtu odpracovaných hodin, než vlivem vyšší produktivity práce. To není model, na kterém je možné dlouhodobě stavět, zvlášť při tempu stárnutí populace.
1: Šéf automobilky Volkswagen Oliver Blume dnes v Hanoveru zakončí cestu po německých závodech koncernu. Zaměstnancům od minulého týdne vysvětluje, proč automobilka musí dál výrazně šetřit. Ve hře je další propouštění a nejistá je i budoucnost některých továren. O úsporném plánu bude následně jednat dozorčí rada.
5: Naposledy byl rekonstruován v roce 1996 Dům zlatý.
6: V hanoverském závodu pracuje zhruba 11 000 lidí, ale ředitel Blume už dříve informoval, že koncern nebude mít pro tuto továrnu a ještě 3 nebo 4 další od příštího desetiletí pořádné využití. Zástupci zaměstnanců zavírání továren odmítají. V Hanoveru tvrdí, že by jim pomohlo, kdyby mohli znovu vyrábět oblíbené dodávky Volkswagen Transporter. Jejichž nejnovější modely se od předminulého roku montují v Turecku. V pátek se sejde dozorčí rada Volkswagenu a bude řešit situaci celého podniku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělovi Carreňovi Bostovi oplatil porážku z letošního Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety. Dál je taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winkelovou 2-1 na sety. Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva vypadli. A bude převážně polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů. Mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: My míříme za Tomášem Kolmistrem, který sleduje aktuální dopravu v Praze. Jak to vypadá, Tomáši, po 13. a vítej.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz, a to od sjezdu na Lohko v omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrbolské spojce se jede pomaleji směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Plný je Nosilský most, a to od Kongresového centra do Legerovy. A na magistrále se popojíždí směrem do Holešovic před omezením u hlavního nádraží ve Vilzonově a také v opačném směru od hlavního nádraží k omezení u muzea. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rá.
8: Rádio Praha.
0: Krásné a jedinečné odpoledne, také poslední srpnové a poslední prázdninové pro někoho, tak si ho budeme muset pořádně užít, i když čas od času sprchne, ale to rozhodně zvládneme. A kdo s námi? Alex Warren. Z devadesátek také Alanis Morissette. A nebo Taylor Swift. Vynikající hudba na relax, na cesty a třeba i na práci. Zůstaňte s námi.

0: Ironika, skvělá Kanaďanka Alanis Morissette s námi na rádiu právě 13 hodin a 14 minut. A pro nás to byl návrat do 90. konkrétně do roku 1997, kdy právě vyšel tenhle legendární single. No ale dnes večer to bude o aktuální muzice. Je to o vinilu a protože je 13 hodin a 15 minut, tak je jasné, že je dohlasováno. No a dnes večer dle vašich hlasů bude Dermot Kennedy. Porazil v hlasování Olivii Rodrigo a tak si dáme jeho nejnovější letošní dubnové album The Weight of the Woods z hity Funeral, Refuge a Honest. V dalším hlasování pak na sebe od zítřka narazí dvě folkové legendy a jejich fenomenální desky z osmdesátek. Tou první je Susan Vega a LPčko Solitude Standing z roku 1987. No a hity Luca nebo Tom's Dinner. No a její soupeřkou pak bude Tanita Tikaram a LPčko Ancient Heart z roku 1988. A právě na tomhle LPčku je její asi největší hit Twist in My Sobriety. Za všechny vaše hlasy předem děkujeme. A teď se pojďme podívat na dopravu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Lohkov k omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na Štěrboholské spojice se jede pomaleji směrem na Lanový most od sjezdu na Běchovice až k Europarku. V Bělohorské z centra se sune fronta od Břevnovského kláštera k Vypichu, zdržení 10 minut. Na magistrále se popojíždí směrem do Holešovic před omezení u hlavního nádraží ve Vilzonově a také v opačném směru od hlavního nádraží k omezení u muzea. A věčné postojíte před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další.

0: Další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Bio Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
1: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self-Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte
2: na praha.rozhlas.cz.

0: OMD s námi na rádiu Praha teď, kdy jsme vzpomínali na jejich nedávné vystoupení tady v Praze v Olešovicích, bylo 22. a tuhle píseň jsme tam slyšeli. Teď jsou tady ale aktuální zprávy ve 13.30 s Václavem Millerem.
1: Radní hlavního města schválili finální názvy stanic metra linky D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtová bude Ryšánka. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice. Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok zrůst na 389 miliard korun. Je to skoro o 80 miliard víc než letos. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Šlo by o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh počítá s růstem výdajů u většiny kapitol, nejvýrazněji u ministerstva průmyslu a obchodu a obrany. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabídne mladým lékařům stipendia až 480 tisíc korun. Oznámil to předseda její správní rady Kamil Farhan. Peníze mají pomoct přilákat lékaře do oblastí, kde jich je málo. Podmínkou bude, že po získání atestace dostanou v dané lokalitě alespoň 5 let. Pojišťovna chce letos na stipendia a další veřejně prospěšné aktivity uvolnit až 90 milionů korun. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na zprávu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí. A v Praze dnes oblačno a zataženo, později ubývání oblačnosti na polojasno, teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr ještě přidá také aktuální dopravu. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na Štěrbalské spojce počítejte se silným provozem směrem na Lanový most, pomalej se jede od sjezdu na Běchovice až k Europarku. V Bělohorské směrem z centra se sune fronta od Břevnovského kláštera k Vypichu, zdržení je tam asi 10 minut. V Sokolovské směrem do centra počítejte s nehodou před Balabenkou, v pravém pruhu se tam střetla dvě osobní auta. Na magistrále čekejte kolonu ve Vilzonově směrem do Holešovic, postojíte před omezením u hlavního nádraží. V opačném směru se táhne fronta od hlavního nádraží k omezení u muzea a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova, tam je to zhruba na 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne, dobrý den, 13 hodin 35 minut s vámi Rádio Praha. 31. srpen je tady. No a školní brány se otevřou. Hříčany, ty otevřeli novou budovu základní školy na Komenského náměstí. Vejde se tam 540 dětí a prý ta budova spotřebuje minimum energie. My se tam zajdeme podívat taky za 10 minut.

0: Bastille Pompeji, s vámi je Rádio Praha, je 13 hodin 640 minut. Říčany mají novou základní školu na Komenského náměstí. Budova je největší pasivní dřevěnou školou v naší republice. K provozu pak potřebuje minimum energie. No a přímo z téhle školy se hlásí naše kolegyně Laura Hájková. Vítej, Lauro.
1: Hezký den. Celá budova školy je členitá a jak jsme zmínili, jedná se o dřevostavbu. Má 3 patra, 18 kmenových učeben, řadu odborných učeben. Je tu taky jídelna s moderní kuchyní, družina, knihovna, venkovní i vnitřní sportoviště a další společné prostory. Kapacita budovy je pro 540 žáků. Splňuje pasivní energetický standard vytápění a chlazení, zajišťují tepelná čerpadla. Na zelených střechách jsou fotovoltaické panely, vegetace má pomáhat zadržovat dešťovou vodu. Ta se pak bude používat ke splachování toalet a zalévání školní zahrady.
0: Dneska si školu může prohlédnout prakticky kdokoliv chce. Co na ní říkají třeba budoucí studenti?
1: Podle ředitele školy Adama Kobra se děti chodili na školu dívat už poslední měsíc. Já jsem se bavila s několika žáky a všichni se na tuto budovu těšili. Zmiňovali zejména to, že je budova moderní, nová a prostornější. Líbila se jim taky třeba právě zelená střecha školy nebo různé herní prvky jako fotbálek a boxovací pytel.
0: Jaké byly náklady na výstavbu téhle školy?
1: Město stavba stála 701 milionů korun, zhruba 470 milionů získalo z dotací, konkrétně od Ministerstva školství, Státního fondu životního prostředí České republiky a Středočeského kraje. Výstavba začala na konci roku 2023, v přípravě ale podle starosty Říčan Davida Michaličky z uskupení Klidné město začaly už před 10 lety. Doplnil, že vzhledem k tomu, že dětí teď nepřibývá tolik, tak si město mohlo dovolit opustit 2 nevyhovující budovy, kde se učilo dočasně. Jedna z nich byla budova bývalé mateřské školy a druhá byla budova bývalého soudu.
0: Říčany tedy mají novou školu, mluvila o ní kolegyně Laura Hájková. Lauro, díky za informace a pěkný den.
1: Naslyšenou.
0: A my se jdeme podívat také na provoz na silnicích, abychom zjistili, kde projedete hůř. Na Štěrboholské spojce například počítejte se silným provozem směrem na Lanový most, pomaleji se jede od sjezdu na Běchovice k Europarku. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od Lanového mostu před sjezd do Průmyslové, tam řeší nehodu. V Sokolovské směrem do centra počítejte s nehodou před Balabenkou v pravém pruhu, se tam střetla 2 osobní auta. Na magistrále je kolona ve Vilzonově do Holešovic, postojíte tam před omezením u hlavního nádraží. V opačném směru se táhne fronta od hlavního nádraží k omezení u muzea a Věčné se popojíždí před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme tu 14. hodinu a také Mirka Kasana ve studiu, který přinesl aktuální zprávy a přinesl je značením. Tak vítej, Mirku.
1: Jak jinak, díky Oldo, dobré odpoledne. Radnice častěji omezují dopravu před základními školami. Praha 5 pořídí solární panely na 2 základní a 4 mateřské školy. Elektřinu začnou vyrábět za rok. S psychickým zdravím náctiletých má pomáhat nový stacionář v Klecanech u Prahy. Otevře se v lednu. A bude slunečno s teplotami do 26 stupňů, jen výjimečně může i zapršet. Zítřek má být beze srážek a naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál více měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Od nového školního roku je zavádí například radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí. Pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
1: Omezení se týká jen dnů vyučování a nevztahuje se na ty, kteří v daných ulicích bydlí nebo na vozidla integrovaného záchranného systému. 6 školních budov v Praze 5 bude vyrábět vlastní elektřinu pomocí fotovoltaických panelů. Přibudou na 2 základních a 4 mateřských školách v Jinonicích, Košířích a na Barrandově. Městská část panely pořídí za víc než 10 milionů korun. Na střechách budov mají být nejpozději za rok. Uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Elektřina z fotovoltaické elektrárny bude nahrazovat elektřinu z distribuční sítě, čímž dojde k úspoře energie i nákladu na nákup elektřiny. Případná nezužitkovaná energie pak poputuje do distribuční sítě.
1: Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté, informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci. Stalo se to ve městě Aarau, asi 40 kilometrů západně od Curychu. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá dívka. 5 dalších lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv pachatelova činu je dál předmětem policejního vyšetřování. Tenista Jiří Lehečka prošel na Grand Slamovém turnaji US Open do 2. kola. Španěla Karenia Bustu zdolal 3-1 na sety. Dařilo se i Karolíně Plíškové, která zvítězila nad Belgičankou Van de Winkelovou 2-1. V New Yorku naopak končí Barbora Krejčíková, ta prohrála s Rachimovou z Uzbekistánu ve 2 sadách. V utkání udělala Krejčíková celkem 41 nevynucených chyb. Po zápase vysvětlovala, proč se jí aktuálně nedaří.
5: Celá ta americká šňůra se mi úplně jako nevyvedla a i prostě přesto, že jsme se připravovali a trénovali jsme a prostě makali jsme na tom, aby se to zlepšilo, tak se to prostě nepodařilo ani v jednom zápase. No. Je to prostě kombinace víc jakoby aspektů a asi jakoby ten největší je to, že prostě baterie je vybitá. No.
1: S grandslamovým turnajem se vedle Barbory Krejčíkové loučí v prvním kole i Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Dalších 7 českých tenistů zabojuje o postup dnes, ti první už po 17. hodině našeho času. Odpoledne bude v Praze převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A my jdeme také za Tomášem Kolmistrem, který sleduje aktuální dopravu. Tomáši.
7: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od čerpací stanice Shell před sjezd do Průmyslové. Tam řeší nehodu dodávky a osobního auta v levém pruhu. Zdržení je zatím asi 20 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to k Europarku. Celé je to zhruba na čtvrt hodiny. V Bělohorské z centra postojíte asi 10 minut před vypichem. Plná magistrála, a to v obou směrech u hlavního nádraží, a Věčné se sune fronta od Karlova náměstí k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne, odpoledne prázdninové, které si ještě můžeme užít 31. srpna, a užívat budeme zde v Haš. Přijdou také Martin Garrix, Bono a The Edge. Nebo Welshly Arms. A další je skvělé hvězdy hudebního nebe, jako například teď Holly Humberstone.
6: Rádio Praha,

0: They are the people, Martin Garrix, The Edge a Bono z U2 nás zabavili na rádiu Praha. Je 14 hodin 15 minut. Viděli jste to, že Praha požádala už o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii? Ta se má stát novou dominantou, alespoň v tom okolí, kde bude stát. Navíc podle posledních odhadů, co se týče nákladů, tak včetně vybavení má stát tahle záležitost 12 a skoro půl miliardy korun. Zahrnuje to i úpravy v okolí. Kde bude stát a jak by měla vypadat Vltavská filharmonie, to všechno najdete na našich stránkách na praha.rozhlas.cz. Pokud ji chcete vidět, určitě se na naše stránky podívejte.
1: Kousek od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která

0: Nehoda dodávky a osobního auta v levém pruhu zdrží vás 120 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz z východní části okruhu od sjezdu na D11 u Europarku. Celé je to také na zhruba 20 minut. V Bělohorské z centra postojíte 10 minut před Vypichem, plná je magistrála v obou směrech u hlavního nádraží a věčné se sune fronta od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Charlotte Gott s námi na Rádiu Praha. Je 14.31, máme pro vás zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Současný deficit tak přesáhne o skoro 80 miliard korun a v případě schválení bude schodek druhý nejvyšší v historii Česka. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Horští záchranáři o prázdninách vyjížděli k víc než 16 stům úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejvíc zásahů evidovali v Jeseníkách, kde ošetřili skoro 400 pacientů. Nejvytíženější byli horští záchranáři ve druhém srpnovém týdnu. V Nepálu je po ničivých povodních aktuálně pohřešováno nejméně 590 cizinců ze 39 zemí. Dnes to podle agentury Reuters uvedlo tamní ministerstvo zahraničí. Dosud se podle něj podařilo zachránit 323 cizích státních příslušníků. Cizinci se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túram nebo poutě na posvátný vrchol. Fotbalista Petr Mareš skončil po 9 měsících ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek rozvázal po vzájemné dohodě s klubem smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Zbrojovka to oznámila na svém webu. V Praze bude odpoledne převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí k 26 stupňům Celsia. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů. Ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je tady také čas na dopravu a s tou přichází Tomáš Kolmistr. Tomáši.
3: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Vršovice, kolona pokračuje až před Europark. Tam už se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu, kolona se tak bude pomalu dávat do pohybu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark, zdržení asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov k omezení před Ohřechem mezi 15. a 18. kilometrem. Na magistrále se popojíždí směrem do Holešovic před omezením u hlavního nádraží. Postojíte také v opačném směru před omezením u muzea. A ucpaná zůstává Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po dvou letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. 14 hodin 35 minut už za chviličku Mr. Props nebo Ellie Goulding a také Petr Jungmann, který shrne 31. srpen v historii. Zůstaňte s námi.

0: Beautiful.
1: Bernýden, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurtské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic dvoustovkou.
4: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
2: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
5: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 za Europark zdržení 20 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Lochkov k omezení před Ořechem mezi 15. a 18. kilometrem. V Liberecké do centra se jede pomaleji před Bulovkou Vekbelské, do Hloubětína řeší nehodu u sjezdu do Novopatské a začíná se tvořit kolona. Na magistrále se popojíždí směrem do Holešovic před omezením u hlavního nádraží. Postojíte i v opačném směru před omezením u muzea a ucpaná zůstává Ječná před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
8: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.

0: Miley Cyrus nás přivedla k 15. hodině na rádiu Praha. 15. hodina, to jsou zprávy a také Mirek Kasan, který už je ve studiu. A zítra bude také krásné léto. Mirek víc.
1: Má být, ano. Dobré odpoledne. Pražská záchranná zdravotnická služba v létě zaznamenala skoro 4x víc kolapsů z horka oproti loňskému roku. Středočeský kraj požaduje zrušení ranní jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6. Schodek státního rozpočtu se má příští rok zvýšit na 389 miliard. Opozice to ostře kritizuje. A bude slunečno s teplotami do 26 stupňů, jen výjimečně může zapršet. Zítra naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští záchranáři letos v létě zaznamenali ve srovnání s loňskem mnohem víc případů kolapsů z horka. Od července do srpna jich evidovali 390, loni ve stejném období jich ošetřili jen 110. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse je ale těžké přímý vliv veder na zdravotní stav pacientů přesně spočítat.
3: Vysoké teploty často zhoršují průběh chronických nebo jiných onemocnění, přičemž takové případy jsou následně evidovány pod základní diagnózou, například jako dušnost nebo jiné interní obtíže a nikoli jako zdravotní komplikace způsobené horkem.
1: Vedení Středočeského kraje se u Městského soudu v Praze domáhá zrušení ranního zákazu vjezdu z Horoměřické ulice do ulice Na Krutci v Praze 6. Podle krajského radního pro dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN omezení komplikuje obyvatelům středních Čech cestu do metropole. Radní 6. městské části Ondřej Matěj Hrubeš z ODS zákaz brání. S jednosměrněním ulice Na Krutci se radnice snaží omezit projíždění aut obytnými oblastmi.
4: Tím, jak roste automobilová doprava do Prahy, tak zkrátka se tlačí všemi možnými velovými ulicemi. Zkrátka rezidenční oblasti a úzké uličky nejsou pro transitní dopravu.
1: Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Vyplývá to z návrhu, který šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předložila vládě. Kabinet ho musí schválit do konce září. Prioritou má být zdravotnictví a investice. Opozice zvýšení schodku státního rozpočtu ostře kritizuje. Třeba podle místopředsedy Starostů Lukáše Vlčka je to v době ekonomického růstu neobhajitelné.
5: Plní se přesně to, před čím jsme varovali, tedy že vláda lidem lhala a chystá se naši zemi extrémně zadlužit. Navržený schodek je hned druhý nejvyšší v historii naší země. Ten úplně nejvyšší ve výši 420 miliard nasekala také Alena Schillerová, a to v roce 2021. Tehdy se to možná dalo obhájit covidovou pandemii.
1: Ministryně financí opozici vzkázala, že napravuje v rozpočtu problémy, které způsobila minulá vláda. Po izraelském leteckém útoku zůstali v pásmu Gazy nejméně dva mrtví Palestinci a několik zraněných. Informovali o tom palestinské záchranné složky. Útok se stal v hustě obydlené oblasti blízko městského parku. V pásmu Gazy platí od října 2025 příměří. Útoky izraelské armády ale přesto pokračují. Armáda údery obhajuje snahou o zmaření útoků palestinského hnutí Hamas. Podle palestinských zdravotníků zemřelo od té doby víc než 13 Palestinců. Izraelská armáda uvádí 4 zabité izraelské vojáky. České volejbalistky budou dnes hrát o postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. V 19 hodin rozehrají před vlastními fanoušky duel se Švédskem. Utkání přivítá pavilon P brněnského výstaviště, kde český tým odehrál celou základní skupinu, zatímco pro Švédky půjde na tomto místě o premiérový duel. Mluví o tom libero domácího týmu Daniela Jancova.
6: My jsme si tam odehráli několik zápasů, měli jsme tam tréninky, takže pro nás je to velká výhoda. Oni právě jedou z domácího prostředí, takže pro ně možná trošku změna, že tam nebudou mít tolik fanoušků pro sebe, takže v tomhle je určitě výhoda na naší straně.
1: Odpoledne bude v Praze převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 26 stupňům Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, naměříme nejvýš 25 stupňů. Ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr nás teď uvede do dopravní reálné situace.
8: Hezké odpoledne. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 a to až k Europarku. Plná je také jižní spojka v opačném směru od sjezdu na Strašnice. V Ekbelské směrem do Hloubětina řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské. Kolona se táhne už od sjezdu z Cínovecké z Letňan. Zdržení je tam asi 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Naberete asi 10 minut navíc. Plná je magistrála v obou směrech u hlavního nádraží. Na Nuselském mostě se táhne fronta od Vyšehradu do Legerovy a Věčné se sune kolona od Karlova náměstí k IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. Je po 15. hodině, s vámi Rádio Praha. Je pondělí 31. srpen, který si ještě v té prázdninové pohodě musíme užít. Teď zrovna posvitává také sluníčko, občas se schová za mrak, ale počasí je, myslím, příjemné na poslední den prázdnin. A užívat s námi budou Dick Sauce a Barbara Streisand. Barbara Streisand. Taky Ed Sheeran. Nebo George Ezra. A první tóny téhle hodiny patří kapele Imagine Dragons.
7: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Barbara Streisand, Dick South s námi na rádiu Praha. Je pondělí 31. srpna, 15 hodin a 16 minut, a to znamená, že už je rozhodnuto. O čem? O dnešním vinilu. A právě dnes večer bude Dermot Kennedy. Porazil v hlasování Olivie Rodrigo, a tak si dáme jeho nejnovější letošní dubnové album The Weight of the Woods z hity Funeral, Refuge a Honest. V dalším hlasování pak na sebe narazí zítra dvě folkové legendy a jejich fenomenální desky z 80. let. Tou první legendou je Susan Vega a LPčko Solitude Standing z roku 1987, obsahující hity Luca a Tom's Dinner. Její soupeřkou pak bude Tanita Tikaram a LPčko Ancient Heart z roku 88 a s hitem Twist in My Sobriety. Za všechny vaše hlasy předem děkujeme. A je tu Tomáš Kolmistr a také doprava.
1: Hezké odpoledne. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z konce východní části okruhu od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Plná je také jižní spojka v opačném směru od sjezdu na Vršovice. Vekbelské směrem do Hloubětina řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské. Kolona se táhne už od sjezdu z Cínovecké, zdržení je tam asi 20 minut. Kolona je také v opačném směru od Poděbradské, tam je to na zhruba 10 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Nabere asi 10 minut navíc. Ucpaný je také příjezd ulicí k Barandovu. V Bělohorské z centra postojíte asi 10 minut před Vypichem. V Radlické se sune fronta od Valtrovky před Mrázovku, zdržení je tam asi 15 minut. A v Blance dejte pozor ve směru na Smíchov, stojí tam v pravém pruhu nákladní auto s poruchou. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

týdne. Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí?

0: Hity, doprava, informace, s vámi Rádio Praha. Máme pro vás zprávy v 15.30 a Mirek Kasan je tu s nimi.
1: Dobré odpoledne. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy bylo mrtvých 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Dosud při nehodách zemřelo 650 lidí, meziročně o 3 více. Vyplývá to z policejních statistik. Prázdninová bilance je počítaná od 1. července. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Majetkový úřad ho nabízí od podzimu 2024. Elektronická aukce začne 1. října v 10 hodin dopoledne a potrvá 24 hodin. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vyzval ke spolupráci států Evropské unie při vyjednávání o unijním rozpočtu na roky 2028 a 34. Řekl to na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku. Andrej Babiš chce v rozpočtu zachovat mimo jiné kohezní fondy, které čerpají zejména evropské státy s méně výkonnými ekonomikami. Opačný názor zastávají třeba Německo, Nizozemsko nebo Švédsko. Ty chtějí v kohezních fondech škrtat a snížit celkové výdaje Evropské unie. Evropská komise se rozhodla zařadit platformy ChatGPT, Reddit a Roblox mezi velké internetové platformy. Budou tak podléhat přísnější regulaci. Komise o tom dnes informovala ve svém prohlášení. Platformy uvedly, že mají v Evropské unii v průměru nejméně 45 milionů uživatelů měsíčně a splňují tak podmínky pro podobné označení. Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin. V Praze bude odpoledne převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 26 stupňům Celsia. Zítra ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno s teplotami do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A je tady také Tomáš Kolmistr s aktuální pražskou dopravou.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lhokovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy a nárazově se tak zastavuje před tunely. V opačném směru se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Ekbelské směrem do Hloubětina stále řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské. Kolona se táhne už z Cínovecké, popojíždí se také směrem z Hloubětina už od Průmyslové a plná je také Novopatská. Na spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku, plná je také jižní spojka v opačném směru a to už od Spořilova. V Blance směrem na Břevnov opatrně před výjezdem na Letnou, stojí tam porouchané nákladní auto v pravém pruhu a mění pneumatiku, na místě už je i policie. V Bělohorské z centra postojíte asi 10 minut před vypichem a v Radlické se sune fronta od Valtravky před Mrázovku, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Podezřelá smrt v lázních. Vraždu docenta Hudce vyšetřuje sám šéf. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Annie Girardotová v roli ženy, které se stalo to nejhorší na světě. Unesli jí dítě. Prožít si své peklo. A ČT Art. Neobyčejná cesta superhvězdy k umění a slávě. Premiéra filmu Hlas lásky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. Pražští radní schválili názvy stanic budovaného metra D. Jak se budou tedy jmenovat? Za okamžik vám o tom řekneme víc.

0: Damiano David, The First Time, s vámi je Rádio Praha, 15 hodin 4 a 40 minut. Názvy stanic budovaného metra D schválili dnes pražští radní, vycházeli z doporučení místnopisné komise, ta navrhla změny u 5 pracovních názvů. A víc si řekneme s kolegou Petrem Kastnerem, který je teď ve studiu. Petře, vítej.
1: Hezký den. Oproti dosud používaným pracovním názvům se budou jinak jmenovat dvě stanice. První je náměstí Bratří Synků, která ponese název Nusle. Důvodem je zjednodušení a zkrácení názvů pro stanici, která bude mít vestibuly na náměstí Bratří Synků, ale taky na Otakarově. Další případ, kde radní dali na doporučení místopisné komise, je stanice Ryšánka, která se mohla jmenovat Olbrachtova. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů je ale název Ryšánka méně kontroverzní kvůli komunistické minulosti spisovatele Ivana Olbrachta.
0: V některých případech ale radní nevyhověli doporučením místopisné komise. Kde se tedy z pracovních názvů stanou ty trvalé?
1: Třeba u stanice Nové Dvory. Tam byla alternativní varianta Tempo. To je historický název tamní obytné kolonie. Variantu Nové Dvory ale radní zvolili jako známější pro lepší orientaci. Dalším případem je potom stanice Písnice, kterou radní upřednostnili jako kratší variantu před navrhovanou možností sídliště Písnice. Vedení metropole zatím nerozhodlo o názvu konečné stanice, která se pracovně jmenuje Depo Písnice. Mezi alternativy patří například název Prameny. Definitivně ale rozhodnou až v budoucnosti.
0: Metro D teď tedy dělníci staví. Pojďme připomenout, kdy by ho měli dokončit.
1: Mezi stanicemi Nové Dvory a Pankrác by metro mělo začít jezdit v roce 2032. Pokud by dopravní podnik hlavního města stihl do té doby postavit další stanice, mohla by linka po otevření začít jezdit až do Libuše nebo Písnice. Stavba první části linky mezi Pankrácí a Ryšánkou začala v roce 2022. Na to měl navazovat hned druhý úsek z Ryšánky na Nové Dvory. Jeho příprava se ale zdržela o víc než 2,5 roku kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Práce tak začaly až koncem letošního června. Doplním ještě, že na trase metra D budou jezdit automatické vlaky.
0: Názvy stanic budovaného metra D dnes schválili pražští radní. Podrobnosti měl kolega Petr Kastner. Petře, díky a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A my jsme s vámi také na silnicích v provozu, konkrétně teď s Tomášem Kolmistrem, a ten ví, co se děje. Tomáši?
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy a nárazově se tak zastavuje před tunely, plná je také ulice k Barandovu. V opačném směru, tedy na D1, se jede pomaleji od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Vekbelské směrem do Hloubětína stále řeší nehodu nákladního auta s osobním u sjezdu do Novopatské. Kolona se táhne už z Cínovecké, popojíždí se také z Hloubětína už od Průmyslové a plná je také Novopatské. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje až na Barandovský most, tam řeší nehodu nákladního auta s osobním v odbočovacím pruhu, zdržení je tam asi 15 minut. Na Štěrbalské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most, a to od Běchovic k Europarku, plná je taky jižní spojka v opačném směru už od Spořilova. A v Blance směrem na Břevnov opatrně před výjezdem na Letnou, stojí tam porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: James Morrison s námi na rádiu Praha, kdy jsme se přiblížili k 16. hodině a zprávy jsou tady v podání Mirka Kasana.
1: Dobré odpoledne. Názvy stanic metra linky D schválili radní hlavního města. Policie pátrá po rodině, která v sobotu nebezpečně přebíhala přes koleje v Zadní Třebani. K tragédii scházela chvilička. Platy učitelů by měly podle ministra školství Plagy od ledna vzrůst zhruba o 6%. A bude slunečno s teplotami do 26 stupňů, jen výjimečně může zapršet. Zítřek má být beze srážek a naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova ponese jméno Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučením místopisné komise.
3: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové Dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
1: Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice. Policie prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se třemi dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie rodinu dělily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po pětičlenné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
4: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
1: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, přes bilion korun. Druhá největší je kapitola Ministerstva školství, které bude hospodařit výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za Hnutí ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
5: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
1: Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe a ročně ho navštíví až 5 milionů lidí. Jiří Lehečka a Karolína Plíšková postoupili do druhého kola tenisového US Open. Lehečka porazil Španěla Karéňa Bustu 3-1 na sety. Plíšková zvítězila nad Belgičankou Van de Winklovou 2-1. S posledním grandslamovým turnajem sezóny se naopak loučí už v prvním kole Tomáš Macháč, Barbora Krejčíková a Vít Kopřiva. Po zbytek odpoledne bude v Praze převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Tomáš Kolmistr je tady s aktuální dopravou po 16.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů. Je to kvůli silnému provozu za nimi mezi 15. a 18. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč. Kolona pokračuje až na Barandovský most. Tam už se podařilo odklidit následky nehody, kolona se tak bude dávat pomalu do pohybu. Ve Kbelské směrem do Letňan počítejte se silným provozem od Poděbradské k nájezdu z Novopatské. Tam už se v opačném směru také podařilo odstranit následky veškeré nehody. V Blance směrem na Břevnov opatrně před výjezdem na Letnou. Stojí tam porouchané nákladní auto v pravém pruhu, regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte už v Novopatské a také v Holešovičkách. A před Europarkem se popojíždí na Štěrbolské spojce od Běchovic a také na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. S vámi je Rádio Praha i teď, kdy je po 16. hodině. No a po 16. hodině například Nja, Samsej.

0: Co to vlastně takový flyboard je a jak vypadá. I to popsal v našem rozhovoru, který proběhl dnes mezi 12. hodinou a 13. hodinou u Vojty. Ten rozhovor už je v téhle chvíli na našich stránkách, takže pokud jste ho nechytli, tak máte možnost jej zopakovat a na to, jak takový flyboard vypadá, se můžete podívat i na fotkách naše stránky praha.rozhlas.cz. A jsme také na silnicích, tam to o létání nebude, ale spíš o brzdění. Tomáš Kolmistr je tu.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru v omezení stojí kamion, blokuje pravý pruh, nákladní auta nemohou projet, projíždí se tak pouze osobními auty levým pruhem a začíná se tvořit dlouhá kolona. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje za sjezdem na Krč, kolona pokračuje až na Barandovský most, zdržení je okolo čtvrt hodiny. V Ekbelské směrem do Letňan počítejte se silným provozem od Poděbradské k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. Před Europarkem se popojíždí na Štrbolské spojce od Běchovic a také na jižní spojce a tu už od sjezdu na Strašnice. A na magistrále je plná Wilsonova od Florence k omezení u muzea a také v opačném směru před omezením u hlavního nádraží. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracený, teď už nalezený Mirek Kasan, jsou tady zprávy 16.30 Rádio Praha.
1: Hezké odpoledne. Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Vláda zároveň schválila změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat. Zájmové kroužky pro děti budou v tomto školním roce dražší. Podle České rady dětí a mládeže průměrně až o 300 korun za pololetí. Rada má data přibližně od stovky organizací, které kroužky pořádají. Rodiče s nízkými příjmy můžou využít třeba projekt Darujeme kroužky dětem. Ve funkci hlavní hygieničky ve středu na vlastní žádost skončí Barbora Macková, informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Jako důvod uvedla, že současné vedení rezortu má jiné představy o reformě a modernizaci ochrany veřejného zdraví. Barbora Macková ale dál zůstává v čele státního zdravotního ústavu, kde se chce víc zaměřit na posílení prevence nemocí. V Nepálu po ničivých povodních aktuálně pohřešují nejméně 590 cizinců ze 39 zemí. Dnes to podle agentury Reuters uvedlo tamní ministerstvo zahraničí. Dosud se podle něj podařilo zachránit 323 cizích státních příslušníků. Cizinci se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo poutě na posvátný vrchol. V kádru hokejové Komety Brno končí Brandon Davidson. 35-letý kanadský obránce v klubu působil 2 roky. Do minulé extraligové sezóny ale vinou zranění nezasáhl. Podle sportovního manažera týmu Tomáše Vincoura končí Davidson kvůli přetlaku v obranných řadách a klub chce taky dát šanci spíš mladším hráčům. V Praze bude po zbytek odpoledne převážně polojasno, jen výjimečně při přechodně zvětšené oblačnosti může zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 stupňů Celsia. Zítra se o stupeň ochladí, ráno a večer bude polojasno až skoro jasno, během dne až oblačno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Dopravou sleduje Tomáš Kolmistr a řekne nám, kde se nejdýl zdržíte.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte s komplikacemi za sjezdem na Jesenici. Na 0. kilometru v omezení stojí kamion a blokuje pravý pruh. Nákladní auta stále nemohou projet, projíždí se tak pouze osobními auty levým pruhem. Kolona se táhne už od sjezdu z D1. Okruh ještě jednou ve směru na letiště, tam dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 28. kilometru řeší hromadnou nehodu asi 5 aut v prostředním a levém pruhu. Okruh naposledy, tentokrát směrem na D1, čekejte pomalý provoz za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, tam je to zhruba na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou až na Barandovský most, zdržení je okolo 15 minut. Na Štěrbalovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku, v opačném směru je plná jižní spojka od sjezdu na Strašnice. Ve Kbelské směrem do Letňan čekejte silný provoz od Poděbradské k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. A na magistrále je plná Vilzonova od Florence k hlavnímu nádraží. Tam se srazila 2 osobní auta. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Pěkné odpoledne a dobrý den. 16.33 s vámi Rádio Praha a také Maroon 5, Texas nebo True Colors a také Jirka Štefl, který je přinese pražské tipy za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace a teď také Lucie, takhle tě mám rád. S vámi je Rádio Praha 16.46, čas na Jirku Štefla a jeho pražské tipy.
1: Přeju vám hezký den, vydejte se na jedinečnou komentovanou procházku po trase první pražské trolejbusové linky. Prohlídka začne v muzeu MHD ve Střešovicích, odkud se za každého počasí vydáte po stopách historické linky. Na jednotlivých zastaveních si připomenete významná místa, dochované stopy trolejbusové historie i příběhy lidí, kteří stáli u zrodu tohoto dopravního systému. Dojdete až na tehdejší konečnou zastávku Svatý Matěj. Začátek komentované procházky je v úterý v 17 hodin a detaily najdete na webu fanshopu dopravního podniku. A Národní divadlo zve na zahájení nové divadelní sezóny na Střeleckém ostrově. Tahle tradiční akce nabízí bohatý odpolední a večerní program zdarma, kde se představí všechny umělecké soubory, včetně opery, činohry, baletu a laterny magiky. Začátek akce je ve 14 hodin. A příjemný start do nového školního roku přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: A Tomáš Kolmistr nám ještě řekne, kde projedete a kde naopak ne.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště máme dobré zprávy z 0. kilometru. Tam už se podařilo odklidit následky nehody. Omezením se tak projíždí v obou pruzích. Kolona od sjezdu z D1 se tak bude dávat pomalu do pohybu. Okruh ještě jednou ve směru na letiště. Dejte pozor za sjezdem na Karlovy Vary. Na 28. kilometru řeší hromadnou nehodu v prostředním a levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou až na Baranovský most. Tam je to zhruba na 15 minut. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Bychovice k Europarku, v opačném směru je plná jižní spojka od sjezdu na Strašnice. V Ekbelské směrem do Letňan se jede pomalej od Poděbradské k Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. A na magistrále je plná Wilsonova, od Florence k hlavnímu nádraží, tam řeší nehodu dvou osobních aut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Ochutnejte Thajsko všemi smysly. V pátek 4. září vás Thajský trh 2026 v Písecké bráně zve na exotické speciality, tradiční kulturu, zábavu i cestovatelskou inspiraci. Vstup je zdarma.
3: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.

0: Radnice častěji omezují dopravu před základními školami. Středočeský kraj požaduje zrušení ranní jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6. Nástroj umělé inteligence ChatGPT bude v Evropské unii podléhat přísnějším pravidlům. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku přibývá takzvaných školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál víc měst. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Od nového školního roku je zavádí například radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Cílem projektu je zajistit větší bezpečnost dětí, pokračuje mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
2: Jedná se o opatření, které je dočasné, to znamená, že je to opravdu jenom ta nejvíce frekventovaná doba mezi 7 nebo 7:30 a 8 hodinou ranní, kdy před českými školami bývá opravdu velký dopravní nápor. A cílem je vlastně to největší přetížení dopravy nějakým způsobem rozptýlit do okolí.
0: Omezení se týká jen dnů vyučování a nevztahuje se na ty, kteří v daných ulicích bydlí nebo na vozidla integrovaného záchranného systému. Vedení Středočeského kraje se u Městského soudu v Praze domáhá zrušení ranního zákazu vjezdu z Horoměřické ulice do ulice Na Krutci v Praze 6. Podle krajského radního pro dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN omezení komplikuje obyvatelům středních Čech cestu do metropole. Radní 6. městské části Ondřej Matěj Hrubeš z ODS zákaz brání. S jednosměrněním ulice Na Krutci se radnice snaží omezit projíždění aut obytnými oblastmi.
3: Tím, jak roste automobilová doprava do Prahy, tak zkrátka se tlačí všemi možnými velovými ulicemi. Zkrátka rezidenční oblasti a úzké uličky nejsou pro tranzitní dopravu.
0: Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné, Naďová může ještě podat dovolání. Její advokát Josef Bartončík je podle svých slov připraven bránit se dalšími prostředky. V kauze 50 000 000 dotace na farmu Čapí hnízdo je z dotačního podvodu a poškození zájmu Evropské unie obžalovaný i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Nástroj umělé inteligence ChatGPT od společnosti OpenAI bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT daleko překročil hranici 45 000 000 uživatelů za měsíc a spadá tak do skupiny mimořádně velkých internetových platform, na které se vztahuje unijní nařízení o digitálních službách.
4: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox, na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: České tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová už za chvíli rozehrají své úvodní zápasy na Grand Slamovém US Open. Bejlek čeká v prvním kole Španělka Buxová, Bouskovou francouzská Jeanne Monnetová a Buchovou Rakušanka Krausová. Do druhého kola už v noci postoupili Karolína Plíšková a Jiří Lehečka, naopak končí Barbora Klejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností a přehánkou. Ochladí se na 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne.
5: Na okruhu ve směru na D1 se sune fronta za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé je to na zhruba 15 minut. V opačném směru tedy na letiště řeší hromadnou nehodu za sjezdem na Karlovy Vary na 28. kilometru, projíždí se pouze jedním pruhem a tvoří se kratší kolona. Na okruhu ještě zůstaneme směrem na letiště, tam se stále rozjíždí kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od sjezdu z D1 až k Jesenici. Na jižní spojce směrem na Smíchov se po pojíždí od křížení s magistrálou až na Baranovský most, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. Před Europarkem počítejte se silnějším provozem z obou stran, na jižní spojce od sjezdu na Strašnice a na Štěrboholské spojce od Běchovic. A na výjezdu z metropole po D1 do Brna opatrně za sjezdem na okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 12. kilometr, tam zasahují u nehody několika vozidel v levém pruhu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Alvaro Soler. Pak třeba Kygo, Khalita, Griffin. A taky naše poetika. A já jsem Petr Zejček, přeji vám hezký den.

0: Stop and Stare, tak to byly One Republic. Teď už připomínka toho, co budeme dnes večer po 9. hodině na Rádiu Praha hrát v pořadu Vinyl. Vy jste o tom do dnešního poledne rozhodovali na Facebooku Rádia Praha a měli jste na výběr dvě novinky. Tu od Dermota Kennedyho a tu od Olivie Rodrigo. Tak Dermot Kennedy v minulém týdnu až do soboty každý den o trošičku, když jenom opravdu třeba jenom ohlas vedl a ten víkend to nějak zásadně nezměnil. Takže bude opravdu Dermot Kennedy dnes večer a jeho dubnové album The Weight of the Woods. A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směnu na D1 se sune fronta za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé to zhruba na čtvrt hodiny. V opačném směru tedy na letiště počítejte se silným provozem za Lhkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Před tou Europarkem čekejte silný provoz z obou stran, na jižní spojce od sjezdu na Strašnice a také na Štěrbolské spojce už od Běchovic. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune nesouvislá kolona od sjezdu na Vídeňskou přes Barandovský most až před Prázovku. V Ekbelské směrem do Letňana se jede pomaly od Poděbradské až do Cínovecké, plný je také příjezd Novopatskou. A na výjezdu z metropole po D1 do Brna opatrně za sjezdem na Čestlice. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 12. kilometr. Tam zasahují u nehody několika vozidel v levém pruhu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byl Alvaro Soler na Rádiu Praha, teď už Mirek Kasa na zprávy.
1: Hezké odpoledne. Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Ten současný tak přesáhne o skoro 80 miliard a v případě schválení bude druhý nejvyšší v historii Česka. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Za dva prázdninové měsíce zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 98 lidí. Je to největší počet obětí od léta 2021, kdy mrtvých bylo 101. Srpen je letos na silnicích nejtragičtějším měsícem roku. Při nehodách dosud zemřelo 56 lidí, meziročně o 3 více. Vyplývá to z policejních statistik. Horští záchranáři o prázdninách vyjížděli k víc než 1600 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 víc. Nejvíce zásahů evidovali v Jeseníkách, kde ošetřili skoro 400 pacientů. Nejvytíženější byli horští záchranáři ve druhém srpnovém týdnu. Švýcarská policie oznámila zadržení 43-letého muže podezřelého ze sobotní střelby na taneční akci ve městě Aarau. Při střelbě do davu tam zemřela 22-letá dívka a 5 dalších lidí skončilo v nemocnici s různě vážnými zraněními. Motiv pachatelova činu policie dále vyšetřuje. Fotbalista Lionel Messi ukončil ve 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety světový šampionát a dvakrát byl ve finále. V letech 2021 a 2024 se radoval také z titulů na šampionátech Jižní Ameriky. Na klubové úrovni bude Messi pokračovat v dresu amerického Interu Miami. V Praze bude zítra polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole směrem do Brna opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh, zdržení asi 20 minut, plný je také nájezd od Pražského okruhu. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé to zhruba na čtvrt hodiny. Ve směru na letiště se zastavíte u sjezdu na Lochkov, na 15. kilometru kolona pokračuje až k omezení na 18. kilometr. Tam je to zhruba na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Smíchov se sune nesouvislá kolona od sjezdu na Vídeňskou přes Barandovský most až před Mrázovku. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku, popojíždí se také v opačném směru na jižní spojce od Lanového mostu. A ve Kbelské směrem do Letňana se jede pomaleji, a to od Poděbradské k Cínovecké. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pizza, pizza, pop-up. Prodlužte si léto po italsku. Ve čtvrtek 3. září doražte do Holešovické tržnice na pizzu, pastu, focaccia, špric, prosecco a gelato. Přijďte si užít pravou italskou atmosféru. Od 11 do 22 hodin. Vstup zdarma. Více na holešovickatržnice.cz.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Už za pár okamžiků tady bude náš nový cestopisný miniseriál. Tentokrát poletíme až za oceán do New Yorku, tak si na to počkejte.

0: Dnes otevíráme nový cestopisný miniseriál týdne. Tentokrát se vydáme za Atlantik do města měst, tedy do New Yorku. V 6 dílech nás kolega Václav Miller provede převážně ostrovem Manhattan a jeho nejznámějšími památkami. Chybět nebudou ani tipy na kulturu nebo tamní kulinářské speciality. Začneme ale tím, na co bychom neměli zapomenout, ještě než se do New Yorku vůbec vypravíme.
1: Nejdříve ze všeho je nutné zařídit elektronické vízum ESTA, bez něhož vás nepustí dál už na přepážce v Ruzini. Stojí $40, tedy asi 830 korun na osobu a platí 2 roky. Abyste nenaletěli podvodníkům, jděte přímo na oficiální vládní stránku esta.cbp.dhs.gov. Úspěšnost získání víza je 99%, takže pokud vše vyplníte správně a nebyli jste nikdy trestaní, měli byste elektronické vízum bez problémů získat. Neznamená to ale, že máte vstup do USA zaručený. Na letišti v New Yorku vás čeká ještě pohovor s imigračním úředníkem. Mě při cestě s rodinou až překvapil hladký průběh pohovoru. Z Prahy létají stovky spojů přes Frankfurt, Kodáň, Curych a další evropské metropole. O sezóně i jeden přímý let. Cena je v průměru 15 000 za osobu. Může být to něco menší a o hodně větší. Záleží na typu letenky. Jenom pro zajímavost, pokud poletíte s irskou společností Aer Lingus, imigrační kontrola vás bude čekat už na letišti v Dublinu. Ubytování je mnohem větší proměna. Jestliže v zimní sezóně, kromě vánočního období, tedy od ledna do března, zaplatím za velmi solidní hotel uprostřed Manhattanu necelých $1,500, něco přes 30 000 korun, za pokoj 7 nocí a 3 lidi, tak identické ubytování v tom samém hotelu v květnu přijde na $3,858, tedy 80 000 korun. Wow! Jsou tady ale ještě další možnosti. Existují hotýlky o 2 či 1 hvězdě s tím nejzákladnějším vybavením, častokrát se sdílenými toaletami a sprchami. Tam ceny padají zhruba na polovinu. Obecně levnější než hotely bývají apartmány, a to i pěkně zařízené. A pak je tady další možnost, ubytovat se naproti přes řeku Hudson v New Jersey. Vzhledem k jisté vzdálenosti od Manhattanu jsou i tam ceny nižší. A ještě jedna poznámka ke snídaním. Bývají často velmi špatně hodnocené, jednotvárné, většinou jen sladké. A častokrát v komentářích čtu o frontách, jídelnách a dohadování hostů s personálem. My jsme se tady rozhodli pro možnost bez snídaně. Za to jsem si pohlídal, aby na pokoji byla lednice, kávovar a mikroblenka. Je to docela důležité, protože všude na Manhattanu něco dobrého sebou v bistru nebo supermarketu vždycky pořídíte. A toto vybavení šetří vaší peněženku. To jsou tedy ty nejzákladnější parametry. Určitě nezapomeňte na kvalitní zdravotní pojištění. Pokud berete léky na předpis, nechte si od lékaře napsat potvrzení. Některé z nich by totiž mohly být na amerických seznamech zakázaných látek. Předlohu v angličtině najdete na webu chcidoameriky.cz. A co sebou nebrat? Vedle návykových látek především čerstvé ovoce a zeleninu. A také hotovost nad $10,000. Ale s tím si asi většina z nás nemusí dělat starosti. To je pro dnešek vše. Příště se podíváme, jak cestovat přímo v New Yorku. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety. Praha žije výlety.
0: A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam je po nehodě 4 osobních aut blokovaný levý pruh, zdržení okolo 20 minut, plný je také nájezd od Pražského okruhu. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé to zhruba na 15 minut. V opačném směru tedy na letiště se zastavuje u sjezdu na Lohkov na 15. kilometru, kolona pokračuje až na 18. kilometr. Regulují proto vjezdy do tunelů, nárazově se tak zastavuje i před nimi. Na Štěrbolské spojce trvá silnější provoz směrem na Lanový most, a to od Běchovic k Europarku. Popojíždí se také v opačném směru na jižní spojce od Lanového mostu. Na jižní spojce směr Smíchov se popojíždí od křížení s magistrálou, a to na Barandovský most. A ve Kbelské směrem do Letňán se jede pomaleji od Poděbradské k Cínovecké. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Vydejte se na cestu za pivními chutěmi, které jen tak někde nepotkáte. Na pražskou náplavku přistanou létající pivovary. Nomad Beer Festival 4. a 5. září na náplavce Rašínova nábřeží. Tradiční ležáky, ale, IPA, kyseláče, ochucená piva, ale také dobré jídlo a živá hudba. Nomad Beer Festival 4. a 5. září. Více info na nomadbeerfestival.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Tak to byla vzpomínka na krále popu Michaela Jacksona. 18. hodina je tady, další dnešní zprávy a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.

0: Pražská záchranná služba v létě zaznamenala skoro 4x víc kolapsů z horka oproti loňskému roku. S psychickým zdravím náctiletých má pomáhat nový stacionář v Klecanech u Prahy. Otevře se v lednu. Premiér Babiš kritizoval v debatě s dalšími středoevropskými premiéry klimatickou politiku nebo migraci. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští záchranáři letos v létě zaznamenali ve srovnání s loňskem mnohem víc případů kolapsů z horka. Od července do srpna jich evidovali 390, loni ve stejném období jich ošetřili jen 110. Podle mluvčího záchranné služby Karla Kirse je ale těžké přímý vliv veder na zdravotní stav pacientů přesně spočítat.
2: Vysoké teploty často zhoršují průběh chronických nebo jiných onemocnění, přičemž takové případy jsou následně evidovány pod základní diagnózou, například jako dušnost nebo jiné interní obtíže a nikoli jako zdravotní komplikace způsobené horkem.
0: Praha chce opravit dům u Zlatého prstenu poblíž Staroměstského náměstí. Vedení města vybralo firmu, která za necelých 7 milionů korun připraví projektovou dokumentaci. Budovu spravuje Muzeum Prahy. Podle jeho mluvčí Ester Fleischerové má oprava zahrnovat rozšíření předsálí, obnovu fasády i zastřešení dvora.
3: Naposledy byl rekonstruován v roce 1996. Dům u Zlatého prstenu sice je v samotném centru Prahy, ale lidé ho míjejí, takže ho chceme víc otevřít, zprůchodnit tak, aby lákal kolem jdoucí dovnitř.
0: V opraveném domě u Zlatého prstenu podle mluvčí přibude i výstava o pražském středověkém vinařství. Národní ústav duševního zdraví otevře v lednu v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté, informoval o tom mluvčí ústavu Jan Červenka. Péče a terapie mají pomáhat dospívajícím od 14 do 18 let, například s úzkostmi, depresivními stavy nebo sebepoškozováním. Kapacita stacionáře bude přibližně 200 klientů ročně a péče bude bezplatná. Zájemci se můžou hlásit přes web ústavu a po podání přihlášky je čeká vstupní pohovor. Budoucnost Evropy rozhodnou v příštím roce podle českého premiéra Andreje Babiše volby ve Francii, Itálii a dalších zemích. Šéf hnutí ANO se na tom v diskuzi na Bledském strategickém fóru shodl s maďarským premiérem Péterem Maďarem. Po debatě jednal se šéfem slovinské vlády Janezem Janšou.
4: Strategické fórum u slovinského jezera Bled se letos zaměřuje na tvarování budoucnosti Evropy. O tom, jak ji může ovlivnit střední Evropa, právě debatoval Babiš, Maďar, Janča a chorvatský premiér Andrej Plenković. Babiš zejména kritizoval migraci do Evropy, evropskou klimatickou politiku i předešlou českou vládu. Důležité je podle něj, že Česko pokračuje v muniční iniciativě pro Ukrajinu. Plenković řekl, že vliv EU ve světě je větší, než se zdá, a svou roli v jejím úspěchu mají i menší státy. Z Bledu Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Tenista Jiří Lehečka prošel na US Open do druhého kola. Španělovi Karéňovi Bustovi oplatil porážku z letošního Roland Garros. Vyhrál 3-1 na sety a měl radost, že na zkušeného soupeře tentokrát vyzral.
5: Celkově tu hru má dobře promyšlenou, je to chytrý hráč a zkušený. I tady se mu dřív dařilo podle mě v New Yorku, takže má i Masters z Montrealu pár let zpátky, takže určitě to je nepříjemný soupeř do prvního kola, vždycky tady ti zkušení hráči ví, jakým způsobem mají k tomu zápasu přistoupit a o to cennější to pro mě samozřejmě je.
0: Dále jde na posledním grandslamovém turnaji sezóny taky Karolína Plíšková, která porazila Belgičanku Van de Winkelovou 2-1 na sety. Barbora Krejčíková, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva v prvním kole vypadli. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností anebo přeháňkou. Ochladí se na 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A po zprávách doprava a Tomáš Kolmistr. Hezký podvečer. Na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 12. kilometr. Tam odklízí následky nehody 4 osobních aut z levého pruhu, zdržení okolo 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Před Europarkem se popojíždí na Štěrbolské spojce od Běchovice, zdržíte se také z druhé strany na jižní spojce, to už od Lanového mostu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu do Vídeňské k Barandovskému mostu a na magistrále se popojíždí ve Vilzonově ve směru do Holešovic před omezením u hlavního nádraží a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
1: V dnešním pražském updateu si řekneme více o sporu Prahy 6 se středočeským hejtmanstvím, který se týká průjezdu ulicí Na Krutci v 6. městské části. Kopie sošky pražského jezulátka poputuje do Irska, dnes ji požehnal pražský arcibiskup a my dodáme podrobnosti. A na nákladovém nádraží Žižkov začala stavba nové tramvajové trati, už za chvíli se dozvíte další informace. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám příjemný večer.
0: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský advent.
1: V Praze začali dělníci stavět tramvajovou trať vedoucí z ulice Olšanská na sídliště Jarov. Na téměř dvoukilometrové trase vznikne 6 zastávek a část bude jednokolejná. Nová trať za necelých 600 milionů korun má být hotová do konce srpna příštího roku. Více podrobností na místě zjišťuje reportér Dominik Kučera. Dominiku, pěkný den.
2: Hezký den. Trať vyústí z pomezí ulic Jana Želivského a Olšanská, kde teď dělníci budují napojení na kolejní síť. Z křižovatky trať povede přes bývalé nákladové nádraží Žižkov. První část dráhy bude dvojkolejná, pak se ale tramvaj napojí na jednu kolej a bude pokračovat na sídliště Jarov. Za konečnou zastávkou se tramvaj neotočí na klasické smyčce, ale řidič pouze přejde do opačné kabiny v obousměrné tramvaji a změní směr. Podle náměstka primátora hlavního města pro dopravu Jaromíra Beranka z Pirátů bude trať po dokončení přechodně obsluhovat linka číslo 11. Poté ji má nahradit tramvaj číslo 5.
1: Proč vlastně vznikne trať právě v tomto úseku?
2: V oblasti bývalého nákladového nádraží Žižkov vyroste nová městská čtvrť. Téměř dvoukilometrová tramvajová dráha bude součástí dopravního řešení pro budoucí obyvatele. Zároveň trať představuje rozvoj ekologické městské dopravy. Kvůli tomu výstavbu z velké části pokryjí evropské dotace. Podle náměstka primátora hlavního města pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by to mělo být zhruba 80% z celkových nákladů, které vychází na necelých 600 milionů korun.
1: V čem bude výstavba trati neobvyklá?
2: Kromě jednokolejného úseku je výstavba neobvyklá také tím, že částečně využije původní podloží nepoužívané železniční dráhy, která vede bývalým nákladovým nádražím Žižkov. Podle Jana Šurovského, technického ředitele dopravního podniku pro úsek povrchu, to usnadní a zlevní stavební práce. Například v posledních 600 metrech dělníci přemění svršek bývalé železniční dráhy, položí nové koleje a instalují elektrické vedení. Třeba štěrk by mohl zůstat původní.
1: V Praze začali dělníci stavět tramvajovou trať vedoucí z ulice Olšanská přes nákladové nádraží Žižkov na sídliště Jarov. A podrobnosti nám k tomu přinesl reportér Dominik Kučera. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď aktualizovaná pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na výjezdu z metropole po D1 směrem do Brna opatrně za sjezdem na Průhonice. Na 7. kilometru se zastavíte. Kolona pokračuje až na 12. kilometr. Tam odtahují vozidla po nehodě z levého pruhu a zdržení okolo 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů. Plně je také příjezd ulicí k Barandovu. Kamiony se táhnou už od Jesenice. Před Europarkem se popojíždí na Štěrbolské spojce od Běchovic, zdržíte se také z druhé strany, a to na jižní spojce od Lanového mostu. Na jižní spojce směrem na Smíchov se táhne kolona od sjezdu do Vídeňské k Barandovskému mostu. Ve Strahovském tunelu ve směru na Strahov dejte pozor, na začátku tunelu v pravém pruhu se srazily dvě osobní auta, na místě už je policie, blokují pravý pruh. A na magistrále se popojíždí ve Vilzonově ve směru do Holešovic před omezením u hlavního nádraží. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Nemůžete přece zastavit dopravu.
6: Že nemůžu? Tak se dívejte.
5: Dáma na kolejích. Hudební komedie od

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Kopii sošky pražského jezulátka pošle hlavní město do Irska. Bude darem od Prahy v souvislosti s irským předsednictvím v Radě Evropské unie. U slavnostního žehnání sošky byl dnes i redaktor Ondřej Mikušek, který je teď se mnou ve studiu. Tak Ondřej, hezký den.
2: Hezký den. Pražské jezulátko má více než 400letou tradici oblékání a tak i tahle soška má speciální oděv. Na Irsko odkazuje a hned na první pohled upozorňuje sametový plášť v zelené nebo přesněji řečeno smaragdové barvě. Košily jezulátka zdobí hrozny vinné révy, které propojují křesťanskou symboliku s tradicí pražských vinic. Na límci má soška motivy lipových listů jako odkaz na český národní strom. Skláři z Jablonce nad Nisou dodali ručně vyrobenou korunu a královské jablko. Podstavec jezulátka pak nese vzkaz Love and Blessings from Prague, tedy lásku a požehnání z Prahy.
1: Znají Irové pražské jezulátko?
2: Znají, a to poměrně dobře, dokonce ho mají spojené s jednou konkrétní tradicí. Před svatbou sošku jezulátka vynášejí před dům, což má zajistit pěkné počasí na den obřadu. Český velvyslanec Pavel Vošalík zmiňoval, že kvůli mimořádnému suchu už v posledních týdnech Irové vtipkovali, že někdo asi zapomněl jezulátko venku, tak ať si ho zase schová. Oni ho znají pod názvem Child of Prague, tedy doslova dítě Prahy, ale Vošalík taky říkal, že většina Irů už vlastně nevnímá spojitost s hlavním městem Česka. I proto vznikl tenhle nápad se jaksi připomenout prostřednictvím úplně nové sošky, kterou Praha Irsku k jeho předsednictví v Radě EU daruje.
1: No a kam přesně v Irsku soška poputuje?
2: Právě v rámci toho předsednictví byl každé zemi přidělen nějaký partnerský region v Irsku. Česko takhle dostalo hrabství Kerry, které se nachází na jihozápadě Irska. Jezulátko tak dostane tamní diecéze. Dneska tedy sošku požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a už večer s ní odlétá velvyslanec Pavel Vošalík. Ten ji v Irsku oficiálně předá 8. září, kdy diecéze v Kerry bude pořádat tradiční pouť na pobřeží Atlantského oceánu. Kam přesně potom Irové jezulátko umístí, to se zatím neví, ale podle Vošalíka to pravděpodobně bude katedrála ve městě Killarney, kde biskup z Kerry sídlí. Takže pokud by se někdy posluchači chtěli vydat na výlet za pražským jezulátkem do Irska, měli by to zkusit právě v Killarney, psáno Killarney.
1: S redaktorem Ondřejem Mikuškem jsme si povídali o kopii sošky pražského jezulátka, která zamíří darem do Irska. Děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný zbytek pondělka.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
3: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: V Praze nepojede o víkendu metro.
3: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Je 6:30, posloucháte Pražský update a v rámci něj už je tady souhrn dnešních pražských zpráv a Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Pražští radní definitivně schválili názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova ponese jméno Ryšánka. Další tři navržené změny, které se týkaly názvů stanic Nové dvory, Písnice a Depo Písnice, radou neprošly. Linka D by měla být v provozu ve druhé polovině roku 2032 a jezdit na ní budou automatické vlaky. V Praze začala výstavba nové tramvajové trati, která povede přes nákladové nádraží Žižkov na sídliště Jarov. Na trase vznikne 6 zastávek a část bude jednokolejná. Téměř 2-kilometrová trať má být hotová do konce srpna příštího roku. Práce mají stát necelých 600 milionů korun. Uvedl to náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů. V Česku přibývá tzv. Školních ulic. Do projektu organizace Pěšky městem se zapojuje čím dál více měst a obcí. Jejich radnice tak omezují ranní provoz bezprostředně u škol. Od nového školního roku zavádí školní ulici například radnice Prahy 8 u základní školy Hovorčovická. Omezení se týká jen dnů vyučování a nevztahuje se na lidi, kteří v ulici bydlí. 6 školních budov v Praze 5 si bude vyrábět vlastní elektřinu pomocí fotovoltaických panelů. Přibudou na 2 základních a 4 mateřských školách v Jenonicích, Košířích a na Barandově. Městská část solární panely pořídí za více než 10 milionů korun. Na střechách budov mají být nejpozději za rok. Uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová. Kriminalisté se dnes začali zabývat případem, při kterém minulý týden v pražské fakultní nemocnici Bulovka utrpěla 24-letá žena při císařském řezu popáleniny. Uvedl to mluvčí pražské policie Jan Daněk. Policisté se o incidentu dozvěděli z médií. Sama rodička podle Jana Daněka zatím trestní oznámení nepodala. V Praze bude zítra polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 a 25 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už aktuální doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna po D1 se zastavuje za sjezdem na Průhonice na 7. kilometru. Následná fronta pokračuje až na 12. kilometr. Tam stále překáží vozidla po nehodě v levém pruhu, zdržení je do 20 minut. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojíte tak nárazově i před nimi. Ve Strahovském tunelu směrem na Strahov stojí nepojízdné osobní auto na začátku tunelu, blokuje pravý pruh, regulují proto vjezdy také do Mrázovky, tvoří se kolona v Dobřízké. V Bělohorské směrem z centra se sune fronta od Břevnovského kláštera k Vypichu, tam je to zhruba na 10 minut, a v ulici k Barandovu směrem na okruh se táhne fronta od Barandovského mostu ke křižovatce Slamačovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Milovníci letectví, pozor! Den letiště Praha Letňany se po 2 letech vrací. Zapište si, sobota 5. září. Čeká vás letecká technika a zábava pro celou rodinu. Uvidíte historická i moderní letadla, techniku policie, armády i dalších partnerů. Letošní téma Trainer Legends představí legendární výcvikové letouny z Česka i zahraničí. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás. Sobota 5. září v 9 hodin na letišti Praha Letňany. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Máme 31. srpna, na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Poslední srpnový den, pondělí a zítra do školy. Toto uteklo. Svátek má Pavlína. To jméno pochází z latinského slůvka Paulus a znamená malá, nepatrná. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Historické jádro Kutné Hory bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací před 65 lety v roce 1961. Jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších českých královských měst figuruje od roku 1995 i v seznamu světového dědictví UNESCO. Loni Kutné Hoře udělala velkou reklamu hra Kingdom Come Deliverance 2. Ruský Titanic šel ke dnu před 40 lety. Poslední srpnový den roku 1986 se v Černém moři nedaleko Novorosijska srazil parník SS admirál Nachimov s obchodní lodí Piotr Vasev. 423 lidí přišlo o život. První rusko-čečenská válka skončila podpisem Chasavjurtské mírové dohody před 30 lety v roce 1996. Ve válce zahynulo na 100 000 lidí, z toho 5500 ruských vojáků. Mír v Čečensku vydržel necelé 4 roky. V srpnu 1999 ruské jednotky vkročily do země a válčilo se znova. První soukromá televizní stanice na Slovensku začala vysílat také před 30 lety. Televize Markýza dodnes patří k nejsledovanějším televizím našich východních sousedů. Předloni vyšlo poslední číslo tištěných Lidových novin. První číslo vyšlo v prosinci 1893 v Brně. Před rokem se pendolino poprvé rozjelo na trati z Prahy do Českých Budějovic 200.
4: A vážení cestující, právě jsme dosáhli cestovní rychlosti 200 km za hodinu.
3: Do té doby se u nás jezdilo maximálně 160. 55 má dneska zpěvák Michal Hrůza. A 55. narozeniny má i česká top modelka žijící v Monaku, Tereza Maxová. Já přeju hezké poslední srpnové pondělí.
1: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Středočeský kraj se přes Prahu 6 o průjezd ulicí na Krutci na okraji metropole. Hejtmanství vadí, že do ní městská část zakázala v ranní špičce vjezd směrem do centra a podalo proto návrh k městskému soudu na zrušení zákazu. Podle vedení Prahy 6 si ulicí zkracovali cestu středočeští řidiči, kteří nechtěli čekat jinde v kolonách.
2: Pravidelně jezdí z Horoměřic do Prahy paní Linda.
3: Je to naparat a musím vystát buď Horoměřickou nahoru, a když je úplně nejhůř a prostě člověk hodně spěchá, třeba do Motola, což byla zkratka, že jo, jak se tam vymotat prostě nahoru, tak občas tam prostě vědu a doufám, že tam nebudou policajti, no.
2: Kvůli častým kolonám v Horoměřické ulici se snaží oblast úplně objíždět.
3: Tak to objíždím horem, no, prostě přes letiště, což je průšvih prostě neskutečnej.
2: Zjednosměrnění ulice na Krutci naopak nevadí panu Jiřímu.
4: Tuhle tu silnici jsem úplně často nevyužíval, protože mi přišlo zdlouhavý se tam motat prostě pak sídlištěm.
2: Částečné zjednosměrnění ulice na Krutci kritizuje radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký z hnutí STAN.
5: Výsledkem je dopravní chaos, který zavinila jen a pouze Praha 6. Navíc se obáváme, že s blížícím se startem nového školního roku bude situace ještě horší.
2: Proto vedení kraje podalo městskému soudu v Praze návrh na zrušení dopravního opatření. Podle radního Prahy 6 pro dopravu Ondřeje Matěje Hrubeše z ODS je ale zjednosměrnění ulice na Krutci v ranní dopravní špičce nezbytné.
6: Místo toho, aby tranzitní doprava jezdila po těch kapacitních silnicích, jako je Evropská, Horoměřická, Karlovarská, tak se cpe i do ulic, jako je na Krutci, Vokovická, Za Oborou, Sestupná, Pelikánova a další.
2: Vedení Prahy 6 i Středočeského kraje se shodují, že dopravě by mohl ulevit speciální pruh pro autobusy v Horoměřické ulici. Zatím ale není jasné, kdy by měl vzniknout. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A jak to vypadá v dopravě, to nám zase řekne Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna po D1 se zastavíte za sjezdem na okruh na 10. kilometru. Následná fronta pokračuje až na 12. kilometr, tam stále překáží vozidla po nehodě v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, postojíte tak nárazově před nimi, plná je také ulice k Barandovu. Ve Strahovském tunelu směrem na Strahov se už podařilo odklidit nepojízdné osobní auto z pravého pruhu, kolona z Dobřízké se tak dává pomalu do pohybu. V Bělohorské směrem z centra se sune fronta od Břevnovského kláštera k Vypichu a v centru je plná Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Babí léto u Vltavy bude patřit Mint Marketu. V neděli 6. září zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den u Vltavy, poznat ty nejlepší tvůrce a objevit originální kousky. Nebude chybět ani chillout zóna s lehátky, fotokoutek a skvělé jídlo. Mint Market, neděle 6. září od 10 do 17 hodin. Vstup zdarma. Více na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme se podívat na počasí. Tak v noci i zítra bude většinou polojasno až skoro jasno. Teploty v noci klesnou na 15 až 13 stupňů Celsia a zítra 1. září vystoupí na sympatických 23 až 25 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: 19. hodina je tady, také další dnešní zpravodajská relace, kterou připravil opět kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký večer.
1: Díky, hezký večer, Petře. Oprava stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence za 2 miliardy korun je hotová. Pražský arcibiskup požehnal sošku pražského jezulátka, která zamíří do Irska. Ministryně financí Schillerová navrhla na příští rok druhý nejvyšší deficit státního rozpočtu v historii Česka, má činit 389 miliard korun. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno s teplotami do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražský dopravní podnik dokončil opravu stropní desky stanice metra Florence. Od zítřka budou moci řidiči znovu jezdit ulicí ke Štvanici. Do svých původních tras a zastávek se také vrátí autobusy MHD. Práce trvaly zhruba 4 roky a stály 2 miliardy korun. Kompletně opravený podchod i zbývající výstupy ze stanice Florence otevře dopravní podnik podle svého mluvčího Daniela Šabíka letos v prosinci.
3: Ve vestibulu stanice, respektive v přílehlém podchodu, zhotovitelé dokončují instalaci vzduchotechniky a veškerých kabelových rozvodů pod novou stropní konstrukcí. Dále modernizaci obchodních jednotek a rekonstrukci toalet. Jako poslední zhotovitelé nainstalují nové LED osvětlení, podhledy a informační dopravní systém.
1: Kopii sošky pražského jezulátka pošle vedení Prahy do Irska jako dar v rámci irského předsednictví v Radě Evropské unie. Soška má speciálně navržený zelený oděv. Dnes ji požehnal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle českého velvyslance v Irsku pražské jezulátko získá diecéze v hrabství Kerry.
4: Jezulátko k nám doputovalo ze Španělska, tady se vytvořil jeho kult a my ho teď s tím poselstvím, s kterým ono k nám do Čech přišlo, zase posíláme dál jako něco, co by nám mělo připomenout naše společné kořeny.
1: Schodek státního rozpočtu by mohl příští rok vzrůst na 389 miliard korun. To je o skoro 80 miliard více než letos. Deficit by tak byl druhý nejvyšší v historii Česka. Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vláda chce podle ní peníze využít hlavně na investice do zdravotnictví nebo dopravy.
5: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než okolik roste schodek.
1: Do zdravotnictví má jít podle návrhu o 50 miliard korun víc. Na obranu chce vláda vyčlenit celkem 195 miliard, což odpovídá 2% hrubého domácího produktu. Česko by tak splnilo závazek vůči NATO. Vláda ještě může parametry rozpočtu změnit. Schválit ho musí do konce září a následně ho předloží sněmovně. Údolím řeky Colorado v americkém národním parku Grand Canyon se o víkendu přehnala blesková povodeň. Záchranáři z oblasti letecky evakuovali 62 lidí. S odkazem na správu národního parku o tom informoval server BBC. Grand Canyon je jedním z nejpopulárnějších národních parků v Severní Americe. Ročně ho navštíví až 5 milionů lidí. Fotbalista Petr Mareš skončil po 9 měsících ve Zbrojovce Brno. 35-letý levý bek rozvázal po vzájemné dohodě s klubem smlouvu a bude si hledat nové angažmá. Zbrojovka to oznámila na svém webu. Druhé kolo fotbalové Premier League večer uzavře souboj šampionů Evropské ligy s úřadujícími mistry anglické nejvyšší soutěže. Aston Villa bude v Birminghamu hostit londýnský Arsenal. Zápas začne v 21 hodin. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností a možností přehánky. Ochladí se na 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá po 19. hodině v dopravě, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem, a to mezi 15. a 18. kilometrem. Regulují vjezdy do obou tunelů, kolona kamionu se proto táhne už od sjezdu na Jesenici, plná je také ulice k Barrandovu už od Kauflandu. V Bělohorské směrem z centra postojíte asi 10 minut před Vypichem a Věčné se popoježdí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A z Rádia Praha vám příjemný večer po 19. hodině přeje Petr Zajíček. Nabídnu muziku, kterou si budeme dál hrát, tak budou tady třeba Felix Jen a Kaskáda, také Donna Lewis s Richardem Marksem a například Coldplay s Beyoncé. Hezký večer.

0: Tak to byly společně na rádiu Praha Donna Lewis a Richard Marx. Dlouhá třída ulice přímo v samotném centru Prahy, která vede ze Staroměstského náměstí, je známá bujarým nočním životem. Nejvyhlášenější party ulice má ale zajímavou historii. Více už zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Dlouhá ulice nebo dlouhá třída, tedy jak tomu mnoho lidí říká, tak to je vlastně jedna z ulic staroměstských. Ta síť těch ulic vznikla dříve než město.
2: Prozradila mi průvodkyně Jaroslava Nováková z Prague City Tourism. Hradby města byly vystavěny až potom, co vznikla zástavba a kolem náměstí byly vybudované ulice. Dlouhá ulice vznikla na konci 10. století.
1: Když se vlastně potřebovali lidé dostat přes Brod, který byl na Štvanici, tak pak chodili tedy částí dnešní Poříče a chodili k Rynku, čiliž k náměstí staroměstskému, a chodili právě touhle ulicí, tou dlouhou. Jo? Takže ona je to vlastně taková obchodní spojnice. Tahle ta ulice dostala své jméno určitě proto, že opravdu byla mimořádně dlouhou ulicí. Její jméno máme doložené ze 14. století.
2: Do ulice ústila brána, která se bohužel ale nedochovala. Dnes je toto místo vyhlášeno párty životem. Fungují zde bary a restaurace. Už v minulosti ale některé domy sloužily jako hostince.
1: V každém případě tam je několik domů, které mývaly v minulosti takzvané právo várečné. To znamená, že směli vařit pivo a obvykle s tím byla spojená taky hospoda.
2: Maximilian Hruška, který žije v ulici Dlouhá třída od svých 14 let, mi prozradil, jaký je život v centru Prahy.
3: Hlučný, ale živý.
4: Dá se na to zvyknout? Je to slyšet v tom bytě?
3: V tom bytě, kterým tam vlastně teď bydlím po strýčkovi, tak strejda tam to odhlučnil dobře. Takže já usínám a v podstatě si nestěžuju. Ovšem, jediný, co opravdu mě tam jako úplně drásá nervy, jsou auta, které tam tourujou. To jsou prostě tokající řidiči, kteří přejedou, prošlapávají svými sportovními auty až na podlahu, vybrují oklenice. To je nepříjemný hodně.
4: Řešili jste tam nějaký konflikt třeba v minulosti?
3: Jasný, ten alkoturismus tam je jako poměrně aktivní. V tom je to dost náročné, že tam je spousta opilců, kteří na sebe tam pokřikujou, dělají bordel. Párkrát se mi tam prošel opilej člověk po autě, rozbitý nějaký, třeba zrcátko mi tam ulomili.
4: Jaká ano. Je vlastně výhoda takhle žít v úplném vlastně centru?
3: Všechno je blízko, je to tady překrásný. Člověk se dostane všude kamkoliv rychle. Ty byty jsou krásný.
2: Až příště půjdete touto ulicí, užijte si i atmosféru historických domů. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha je nej. Rádio Praha.
6: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54.

Existujú číslo 2 a jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte.

0: A pojďme si 3 minuty po 7:30 připomenout, jaké nás čeká počasí v noci a zítra, tedy v první školní den tohoto roku. V noci i zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty v noci klesnou na 15 až 13 stupňů Celsia a zítra vystoupí na příjemných 23 až 25 stupňů během dne, tak školáci budou mít opravdu celkem příjemný vstup do nového školního roku.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček. Petr Zajíček. I don't like my mind right now.

0: Tak to byl Bob Geldof na Rádiu Praha, který samozřejmě kromě své tvorby je známý po celém světě jako organizátor charitativních hudebních koncertů, nejslavnější Live Aid z roku 1985. Teď už ale aktuální pražské tipy a Jiří Štefl.
1: Přeju vám hezký den, vydejte se na jedinečnou komentovanou procházku po trase první pražské trolejbusové linky. Prohlídka začne v muzeu MHD ve Střešovicích, odkud se za každého počasí vydáte po stopách historické linky. Na jednotlivých zastaveních si připomenete významná místa, dochované stopy trolejbusové historie i příběhy lidí, kteří stáli u zrodu tohoto dopravního systému. Dojdete až na tehdejší konečnou zastávku Svatý Matěj. Začátek komentované procházky je v úterý v 17 hodin a detaily najdete na webu fanshopu dopravního podniku. A Národní divadlo zve na zahájení nové divadelní sezóny na Střeleckém ostrově. Tahle tradiční akce nabízí bohatý odpolední a večerní program zdarma, kde se představí všechny umělecké soubory, včetně opery, činohry, baletu a laterny magiky. Začátek akce je ve 14 hodin. A příjemný start do nového školního roku přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit dobrákovi, lovci démonů, vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.cz. Mediálním partner je Rádio Praha.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak slavná věc od Boba Dylana, tentokrát v podání Guns N' Roses. Velice povedená cover verze. Máme 20. hodinu, čas na další dnešní zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan. Hezký večer.
1: Hezký večer přejeme. Názvy stanic metra linky D schválili radní hlavního města. Praha 5 pořídí solární panely na 2 základní a 4 mateřské školy. Elektřinu začnou vyrábět za rok. Odvolací soud pravomocně potvrdil europoslankyni Naďové v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a 500 000 pokutu. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští radní schválili finální názvy stanic budované linky metra D. Stanice s pracovním názvem Bratří synků se bude jmenovat Nusle. Stanice dosud přezdívaná Olbrachtova ponese jméno Ryšánka. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů se v těchto případech řídili doporučením místopisné komise.
3: A naopak jsme neakceptovali návrh, že dosavadní pracovní název Nové dvory by se měl změnit na název stanice Tempo a stanice Písnice na sídliště Písnice.
1: Mezi stanicemi Pankrác a Libuš by linka D měla začít jezdit v roce 2032. Radní zatím definitivně nerozhodli o názvu konečné stanice Depo Písnice. 6 školních budov v Praze 5 bude vyrábět vlastní elektřinu pomocí fotovoltaických panelů. Přibudou na 2 základních a 4 mateřských školách v Jinonicích, Košířích a na Barrandově. Městská část panely pořídí za více než 10 milionů korun. Na střechách budov mají být nejpozději za rok, uvedla to mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Elektřina z fotovoltaické elektrárny bude nahrazovat elektřinu z distribuční sítě, čímž dojde k úspoře energie i nákladu na nákup elektřiny. Případná nezužitkovaná energie pak poputuje do distribuční sítě.
1: Vrchní soud v Praze dnes potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Zamítl její odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelila obžalobě z dotačního podvodu a poškození zájmů Evropské unie.
5: Rozsudek je pravomocný. Nesouhlasí s ním advokát Naďové Josef Bartončík, který chce podat dovolání k nejvyššímu soudu.
6: Jménem klientky konstatuji, že tato se cítí stále nevinná. A podle mého názoru její vina nebyla prokázána.
5: S rozhodnutím odvolacího soudu se ztotožnil státní zástupce Mojmír Frček.
7: Když jej máme za zákonné a především formálně i materiálně zcela správné.
5: Obžalobě v kauze čelí i premiér Andrej Babiš z ANO. Jeho stíhání je ale pozastavené kvůli poslanecké imunitě. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Nepálské úřady vydaly na příští dny varování před srážkami, informuje o tom zpravodajská stanice BBC. Oblast aktuálně čelí monzunovým dešťům, které v regionu ustávají až na začátku října. Podmáčený terén a zničená infrastruktura komplikuje taky záchranné a humanitární práce po středečních bleskových povodních.
8: Začínají být čím dál tím větší problémy s doručováním humanitární pomoci z těch níže položených údolí směrem na sever Nepálu, protože ta silnice jedna jediná, která je pořád ještě průjezdná, je podemletá, je tam spousta půdních sesuvů a všechno to brzdí to zásobování. Ze severního Nepálu David Jakš, Český rozhlas.
1: Ničivá povodňová vlna, kterou vyvolalo zřícení části ledovce, má v Nepálu a Tibetu už na 950 potvrzených obětí. Tisíce lidí se pohřešují. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková postoupily do druhého kola grandslamového turnaje US Open. Wimbledonská finalistka Muchová zdolala Rakušanku Sinju Krausovou 2-0 na sety. Bousková porazila Francouzku Elzu Jacquemotovou také ve 2 sadách. V New Yorku naopak končí Sára Bejlek, která v třísetovém souboji podlehla Kristýně Bučajové ze Španělska. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností a přehánkou. Ochladí se na 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, s nejvyššími teplotami mezi 23 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A ještě krátce z dopravy po 20. hodině, tak na pražském okruhu z D1 na letiště stále o něco hustší provoz za tunely. V pomalu jedoucím proudu vozidel se z 15. kilometru k Ořechu zdržíte zhruba 15 minut. A pokud jedete po dálnici D5 směrem z Prahy na Plzeň, tak opatrně za sjezdem na Zdice. Je to kolem 33. kilometru, tady je hlášeno hořící vozidlo a už jsou tam hasiči, takže se projíždí pouze jedním pruhem. Do pomalu jedoucí kolony dojíždíte zhruba na 32. kilometru, takže opatrně na D5 směrem z Prahy na Plzeň. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A my se už za pár okamžiků v našem vysílání vydáme do terénu za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou, která byla u odhalení venkovní malby, takzvaného muralu. Takže za pár okamžiků řekneme podrobnosti, no a jakou nabídneme muziku po 8. hodině večerní na Rádiu Praha, tak budou tady třeba Leny, Sabrina Carpenter nebo Robbie Williams. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: V evropských městech jsou murály, tedy venkovní umělecká díla na domech, už běžnou záležitostí a ani Praha teď nezůstává pozadu. U odhalení jedné takové venkovní malby dnes byla naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Já ti přeji hezký večer.
1: Hezký večer, do studia.
0: Tak Sabi, kde přesně nový mural najdeme?
1: Už teď je k vidění na Kosnickém náměstí na pražském Žižkově, přesně v místech, kde je bistro a takové prostranství pro relax a odpočinek. Tak hned vedle tohoto náměstíčka stojí ještě donedávna taková nezvledná budova trafostanice patřící dopravnímu podniku a spolek Urban Pictus, který vyhledává nejrůznější stavby v Praze, které by stály za to je proměnit. Tak si právě tenhle objekt před lety vytipovali a oslovili polskou umělkyni Nespoon, která působila na nejrůznějších street artových festivalech po celém světě, jestli by se do tohoto úkolu náhodou nechtěla pustit a nezhostila se toho a budovu vlastně neproměnila v jedno umělecké dílo. No a tak se taky stalo, takže ta budova je teď celá růžová a vypadá, jako by byla zabalená do krajky, protože právě krajka je takovým typickým rukopisem této umělkyně, takže dřívější trafostanice, takové šedé barvy, dnes budova obalená krajkou.
0: No a připomeň nám prosím ještě, kolik podobných murálů v Praze najdeme.
1: Je jich už několik a další postupně přibývají a dále přibývat budou. Připomenu obří portrét Milady Horákové, který najdete ve stejnojmenné ulici na Praze 7, taky portrét slavného britského přírodovědce a dokumentaristy Davida Attenborougha a konečně taky nedávno odhalený a taky největší mural v Praze a třetí největší mural v Evropě, který najdete v Praze Ruzini. Jde o zeď podél tramvajové trati v ulici Vlastina a podílelo se na něm přes 30 českých i zahraničních umělců. Tohle dílo je k vidění od letošního léta a rozkládá se na ploše 1800 metrů čtverečních, takže jde opravdu skutečně o obří venkovní malbu. Konec konců to, jak tenhle mural, ale i ten, který se dnes slavnostně tady na Žižkově odhaloval, jak vlastně vypadají, tak to najdete na našem instagramovém profilu Rádia Praha.
0: Tolik naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme za informace a hezký večer.

Tak to byl Robbie Williams, někdejší člen Take That a jeho solová hitovka Feel na rádiu Praha. Teď už tedy připomenutí, co si budeme hrát zhruba za 35 minut po zprávách po 21. hodině. Je pondělí, tak jako každé pondělí to bude album v pořadu vinyl, vámi samozřejmě chtěné, vámi prohlasované album v hlasování na Facebooku Rádia Praha, které jako vždy skončilo dnes ve 12 hodin. A měli jste na výběr dvě novinky, jednu od Dermota Kennedyho, který také poměrně to hlasování celou dobu vedl, a to album se jmenuje The Weight of the Woods, anebo Olivia Rodrigo, to byla druhá volba. Rozhodli jste se pro Dermota Kennedyho, takže album, které letos vyšlo v dubnu a jmenuje se The Weight of the Woods, bude tady na Rádiu Praha už po 9. hodině po zprávách. A teď ještě načnu to, na co možná teď všichni čekají, kdo rádi hlasují, co bude od zítřka hlasování na Facebooku Rádia Praha, tedy nové hlasování do nového vinilu, který tady bude zase za týden, tedy 7. září večer. Tak tentokrát bude zase trošku o starší muziku, vrátíme se do osmdesátek a proti sobě Petr Jungmann, náš hudební dramaturg, postavil dvě folkové legendy. Tak jedno album je od zpěvačky, která tady vlastně nedávno byla. Já jsem na ní byl a byla opravdu skvělá, byla v Arše Plus v polovině července, Susan Vega z New Yorku, úplně úžasná. A ta vydala opravdu skvělé album, LPčko Solitude Standing, takže buď to si dáme příští pondělí, a nebo její soupeřkou bude také výborná Tanita Tikerem a LPčko Ancient Heart. Takže Tanita Tikerem nebo Susan Vega. To bude otázka, promýšlejte, hlasování bude startovat až zítra na Facebooku Rádia Praha. Každopádně dnes večer po 9. hodině Dermot Kennedy.

0: scout, sportovní kroužky, keramika, ale také robotika nebo programování her. To jsou některé ze zájmových kroužků, o které býváme s dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale mohou jejich rodiče letos zaplatit o několik stovek korun za pololetí navíc. Záleží na lokalitě, typu organizace nebo také náročnosti kroužku.
1: Syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
6: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Jsou tady zprávy na 21. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu s nimi už je Mirek Hasan. Mirku, stále příjemný poslední prázdninový večer.
1: Ano, je to tak. Hezký večer, Petře. V Praze začala stavba tramvajové trati z Olšanské na sídliště Jarov. Policie vyšetřuje popálení rodičky při císařském řezu v nemocnici na Bulovce. Za migrační vlnou do Seuty stály podle španělského premiéra taky dezinformace z Ruska a Izraele. A zítra bude většinou slunečno s teplotami do 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze začala výstavba nové tramvajové trati, která povede přes nákladové nádraží Žižkov na sídliště Jarov. Na trase vznikne 6 zastávek a část bude jednokolejná. Téměř 2-kilometrová trať má být hotová do konce srpna příštího roku. Práce budou stát necelých 600 milionů korun. Pokračuje náměstek primátora hlavního města pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Novou tramvajovou trať začínáme stavět primárně proto, že tady vznikne zcela nová rezidenční oblast v lokalitě bývalého nákladového nádraží Žižkov. Pokud se jedná o ty uznatelné výdaje, tak na ně nám Evropská komise přispěje podílem 85%.
1: Kriminalisté prověřují případ popálení rodičky v pražské fakultní nemocnici Bulovka, potvrdil to mluvčí policie Jan Daněk. Policisté se o případu dozvěděli z médií. Sama 24-letá pacientka trestní oznámení zatím nepodala. Podle informací deníku N ji chtěli lékaři po císařském řezu zastavit krvácení. Od chirurgického přístroje ale splála dezinfekce, kterou byla žena potřená. Plameny jí způsobily popáleniny 2. a 3. stupně na 15% těla. Nemocnice událost Českému rozhlasu potvrdila. Podrobnosti ale nechtěla uvést s tím, že případ vyšetřuje. Policie také prošetřuje nebezpečný incident v železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se 3 dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie rodinu dělily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po 5členné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richterová.
4: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
1: Španělské tajné služby podle premiéra Pedra Sancheze nezjistili, že by Maroko spoluorganizovalo červencovou uprchlickou vlnu do španělské Seuty. 10 000 migrantů ale k překročení hranic motivovaly dezinformace cizích států. Premiér Sanchez to řekl španělskému rádiu Cadena SER.
5: Šíření falešných zpráv a dezinformací došlo prostřednictvím sociálních sítí. Jednalo se o účty spojené jak s Ruskem, tak s Izraelem a s mezinárodním ultrapravicovým hnutím, které vždy využívá migraci nejen k útokům na Španělsko, ale i na Evropu a k jejímu rozdělování.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů osloví prvoligové fotbalové kluby kvůli zpřísnění bezpečnostních opatření na stadionech, řekl to Českému rozhlasu. Minulý týden po jednání pracovní skupiny bezpečí na stadionech ministr uvedl, že by použití pyrotechniky a zahalování obličejů mohlo být trestným činem, teď jde jen o přestupek. Ve včerejším derby pražských S, které Boris Šťastný sám navštívil, fanoušci obou klubů vícekrát použili pyrotechniku.
6: Ale také jsem tam viděl skutečně otevřený oheň a prostě je potřeba si uvědomit, že se jednoho krásného dne může stát neštěstí. Dnes odešlu dopis všem prvoligovým klubům, ve kterém se jich dotážu na jejich názor. A my potom, jak dostaneme od nich odpověď oficiální, tak ten názor zveřejníme a podle toho potom uvidíme, jak budeme postupovat dál.
1: Přísnější pravidla by mohla začít platit od příští ligové sezóny. Stadiony by tou dobou mohly dobrovolně zavést i kamery na rozpoznávání obličejů. A součástí změn by mohl být taky vznik registru problémových fanoušků. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 14 stupňů Celsia. Zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností a přehánkou. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Rádio Praha. Vinyl. Dobrý pondělní večer. Ten znamená už léta na Rádiu Praha. Vinyl. Celý týden jste vybírali ze dvou alb, tentokrát letošních, a vybrali nová Olivia Rodrigo, třeba někdy později. Dnes to bude irský zpěvák Dermot Kennedy. Ten jako jediný Ir doposud vyhrál se všemi třemi svými alby britskou albovou hitparádu. Letos 3. dubna vydal to zatím poslední The Weight of the Woods, a to si dáme. A propo, i předchozí Sonder jsme si kdysi hráli. Dermot začal hrát na kytaru v 11 a jako mladý propadl muzice od 50 Centa, Eminema nebo Jay-Zho. Hip-hop ho prostě baví, ale nemůže samozřejmě zapřít své irské kořeny. Začal hrát v 16 na ulici jako basker, až si ho všiml nedávno tragicky zesnulý Glenn Hansard. Ten byl ohromen jeho harmoniemi a pozval ho na společné vystoupení. Na skutečný průlom si musel ještě počkat až do roku 2018 a do vydání singlu Power Over Me. Ten začala hrát hustě i rádia po celé Evropě a Dermot se stal uznávanou hvězdou. Vydal pak první album Without Fear a zařadil se mezi největší hudební objevy v roce 2019. Přitom je člověkem, který přísně střeží své soukromí a vůbec si nehraje na hvězdu. Nikdo se třeba nedozvěděl, kdy se narodila jeho dcera, ani jak se jmenuje. S manželkou a s dcerou žije v domě rodičů nedaleko Dublinu a dneska si ho dáme s nejnovějším 3. albem The Weight of the Woods. Tak volme doprava, tady je Dermot Kennedy a moc děkujeme za všechny hlasy. Zítra začne hlasování nové a v něm na sebe narazí dvě legendární písničkářky a famózní alba 80. let, Suzanne Vega a Tanita Tikaram. Pěkný večer!

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je 22 hodin. Dobrý večer. Oprava stropní desky nad vestibulem stanice metra Florence za 2 miliardy korun je hotová. Středočeský kraj požaduje zrušení ranní jednosměrky v ulici Na Krutci v Praze 6. Ničivé povodně v Nepálu nepřežilo více než 900 lidí. Úřady evidují přes 4 tisíce pohřešovaných. A zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a naměříme nejvýš 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský dopravní podnik dokončil opravu stropní desky stanice metra Florence. Od zítřka budou moci řidiči znovu jezdit ulicí ke Štvanici. Do svých původních tras a zastávek se také vrátí autobusy MHD. Práce trvaly zhruba 4 roky a stály 2 miliardy korun. Kompletně opravený podchod i zbývající výstupy ze stanice Florence otevře dopravní podnik podle svého mluvčího Daniela Šabíka letos v prosinci.
2: Ve vestibulu stanice, respektive v přílehlém podchodu, zhotovitelé dokončují instalaci vzduchotechniky a veškerých kabelových rozvodů pod novou stropní konstrukcí. Dále modernizaci obchodních jednotek a rekonstrukci toalet. Jako poslední zhotovitelé nainstalují nové LED osvětlení, podhledy a informační dopravní systém.
0: Vedení Středočeského kraje se u Městského soudu v Praze domáhá zrušení ranního zákazu vjezdu z Horoměřické ulice do ulice Na Krutci v Praze 6. Podle krajského radního pro dopravu Petra Boreckého z Hnutí STAN omezení komplikuje obyvatelům středních Čech cestu do metropole. Radní 6. městské části Ondřej Matěj Hrubeš z ODS zákaz brání. S jednosměrněním ulice Na Krutci se radnice snaží omezit projíždění aut obytnými oblastmi.
3: Tím, jak roste automobilová doprava do Prahy, tak zkrátka se tlačí všemi možnými velovými ulicemi. Zkrátka rezidenční oblasti a úzké uličky nejsou pro tranzitní dopravu.
0: Stát by měl v příštím roce hospodařit se schodkem 389 miliard korun. Návrh dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Nejvíc peněz půjde do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí přes bilion korun. Druhá největší kapitola je Ministerstva školství, které bude hospodařit s výdaji skoro 288 miliard. Podle šéfa rezortu Roberta Plagy za Hnutí ANO, tak od 1. ledna porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků.
4: Ten nárůst toho objemu by tam měl být zhruba 6% a předpokládám, že o tom, jak se to konkrétně promítne do té tarifní tabulky, tak v tom září stejně jako každý rok povedeme debatu s odboráři.
0: Bleskové povodně v Nepálu nepřežilo nejméně 903 lidí. Po dalších více než 4000 pohřešovaných záchranáři pátrají. Mezi nimi je i skoro tisícovka pracovníků vodních elektráren, které bahno a trosky uvěznily v tunelech hluboko pod povrchem.
5: Záchranáři odkopali přístupy do tunelu elektráren na řece Trišulí. Po kolenou v bahně nebo po břiše se snaží dostat hluboko dovnitř. Vrtáním a pomocí výbušnin vytvořili do tunelu také 4 díry, kterými se mohou spustit záchranáři a pouštět dovnitř kyslík. Nepálské úřady nestíhají identifikovat oběti. Těla musí pohřbívat do mělkých hrobů a slíbili, že se k identifikaci pomocí DNA vrátí později, aby je pozůstalí mohli řádně pohřbít v souladu s hinduistickou vírou. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi ukončil ve 39 letech reprezentační kariéru. S Argentinou vyhrál před 4 lety mistrovství světa a dvakrát byl ve finále. V letech 2021 a 2024 se radoval také z titulů na šampionátech Jižní Ameriky. Na klubové úrovni bude Messi pokračovat v dresu amerického Interu Miami. Večer a v noci bude v Praze polojasno až skoro jasno, zpočátku jen výjimečně se zvětšenou oblačností a přehánkou. Ochladí se na 15 až 13 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

Praha letos po 35. Naposledy o prázdninách. Vítejte. Ty prázdniny sotva začnou, tak skončí. Dva měsíce jsou pryč v cuku letu a v úterý začne další školní rok. Vysvědčení hitům z našeho playlistu vystavujete týden co týden. A jaké známky to budou tentokrát? Uslyšíte v dalších 55 minutách. Dobře se bavte. Začneme jako pravidelně pěti nasazenými novinkami. První mají Robin Schulz a Barbs Better Times.

nasazená Robin Schulz a Barb's Better Times. Jestli bude i příště, bude stejně jako všechny dnešní songy potřebovat hlasy z Praha rozhlas.cz. Že od dětství připomínal medvídka, začali mu všichni říkat Teddy. I když se jmenoval Jayton, když hledal umělecké jméno, přidal internetový výraz pro někoho, kým někdy není, Teddy Swims. Z hůry dostal výtečný hlas, což předvedl na letošních Colors v Ostravě. Tady je Teddy Swims a novinka Break Up in Reverse.

Teddy Swims a Break Up in Reverse je druhá nasazená v 35. vydání hitu týdne na Rádiu Praha. Třetí má podobný týpek, ale z Německa. I u nás velká hvězda, Michael Schulte, Love

Třetí nasazený kousek měl Michael Schulte, Lovesick, a čtvrtý, ten je z norského hlavního města Oslo od dvojice The Pauza. Jejich Magnetic se během prázdnin vyšvihl na jeden z největších letních hitů. U nás nesmí chybět.

Čtvrtá nasazená je z Norska Dbauza a Magnetic. A pátá to bude Jich se severem, znojemský Patrik Malý a liberecký Sebastián. Pátá nasazená, pěkná porce, nostalgie z dávného roku 2005.

0: Hit týdne.
1: Ladíte 35. vydání hitparády Rádia Praha. Tady úřadujete vy a hlasováním u nás na webu praharozhlas.cz dáváte žebříčku podobu. Slyšeli jsme 5 nasazených. Byli to Robin Schulz a Barb's Better Times. Druhý nasazený byl Teddy Swims Break Up in Reverse. Třetí nasazený Michael Schulte Lovesick. Pauza Magnetic, to je čtvrtá nasazená a pátá Patrik Malý a Sebastian 2005. I oni budou potřebovat každý hlas, aby tu byli i za týden. Desítka nejlepších právě teď.
2: Číslo 10.
1: Ale před týdnem druhý song dnes poslední. Tak to je velká rána. Adam Pavlovčin, československá superstar Adonis. Sherry on your cake.

On Your Cake. Adonis zní v nejnovějším tracku hodně trendy, taky mu ho napsali a zprodukovali ve Švédsku. U nás na Praze je ale poslední. I Damiano David byl třetí, bývávalo před minulou neděli. Padnul na poslední místo a teď je jen o příčku lepší. S hitem The First Time. Číslo

Damiano David, narozený 8. ledna 1999 ve věčném městě. Do 17 let mastil basket za Eurobasket Roma a byl prý skvělým rozehrávačem. Dnes o nic méně hůř neválí ani na poli hudebním. Dneska číslo 9. Eva Farná začala druhá s hitem Neříkej, co má se stát. Pak už to taková sláva nebyla. Dneska je tu po páté a stejně jako před týdnem číslo 8. Hit týden.

0: stejně jako Sedmá Vesna a Ben Kristoval. A místo v Top Ten nemá ani před týdnem čtvrtá Ellie Goulding. Tři songy jsou pryč, tři nové, desítku museli občerstvit. Teda dvě novinky a jeden návrat. První novinka začíná Sedmá a s ní Alex Warren z kalifornského Carlsbadu. Jeho muzika se dá charakterizovat jako worship music, tedy uctívací, zbožňovací. V novince Rescuer to platí na 100%. Jeden polibek a je zachráněn. To je romantika.
1: Číslo 7.
2: Cover my trucks.

0: Alex Warren má od pátku nové album Wild Child. Je na něm taky tenhle single Rescuer. Číslo 7 na Praze a první novinka.
1: Číslo 6.
0: Je stejná jako před týdnem. Martin Garrix a U2 Fireflies.

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Tady je Rádio Praha, posloucháte 35. vydání našeho chartu. 10 songů jsme slyšeli, před námi je 5 posledních, těch, kterým jste hlasově nejvíc přáli. Top 5 pro týden od 30. srpna do 5. září. A začneme novinkou. Nedávno 8 týdnů podovala a hit týdne dokonce vyhrála BB Rexa s Faithless.

Dobrý vstup do desítky hned na páté místo, prostě dobrá práce. BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Set a hodně set může být Ella Langley. Ta byla totiž minulou neděli první, ale tentokrát se tak nezadařilo pro americký number one hit Choosing Texas. Ella Langley. Hit

poslední vítězka Ella Langley. Dnes bude šampionů, ale kdo? Tři nejlepší písničky jsou připraveny. Izraelští Temper City dostali druhou šanci. U nás byli dvakrát, pak zmizeli, ale jelikož jsou v evropských čártech všude hodně,

Pro ten prsity píšeme 2 týdny předtím, 3. teď a 3. místo pro Self-Aware. Poslední 2 songy tu mám. Oba dostali hodně hlasů. Kdo z nich bude tím šťastnějším? Holandsko, americká spolupráce dneska na jedničku nedosáhne. Another a 54 hours.

soudruzí. A první je, až za chvíli, po rekapitulaci celé patnáctky. Nasazené první Robin Schulz a Barb's Better Times. Druhá nasazená tedy z

nasazená Patrik Malý a Sebastián 2005. 10 nejlepších, číslo 10, Adonis, Sherry, On Your

Za posledních 5 let vyhrál hit týdne 25krát a v tomto ohledu se s ním nikdo jiný měřit nemůže. A o komže je řeč? O 2metrovém Scottovi Calvinu Harrisovi. Prakticky jakýkoliv song od něj pošlete na první místo. Letos vyhrává právě 30. srpna poprvé s Irkou Jazz.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy, to je nová jednička na Rádiu Praha. Minimálně do příští neděle. V 9 večer tu pak bude v premiéře další kolo a slíbit vám můžu jediné, vyhraje ten song, kterému pošlete nejvíc hlasů. Tak do toho, mějte se skvěle a všem školákům, studentům, učňům, prostě všem školou povinným, dobrý vstup do nového školního roku. Ať se daří.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.
1: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Krásný den, posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli biolog a biochemik František Knobloch. Jakému výzkumu se aktuálně věnuje na Přírodovědecké fakultě? Kde se v něm vzala vášeň pro biologii a biochemii? A proč ho tolik zajímá dlouhověkost? Vše probereme už za pár minut.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je František Knobloch. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání.
0: František vystudoval molekulární biologii a biochemii a také práva. Pochopila jsem, že práva už máte za sebou a teď jdete tou biologií a biochemii, je to tak?
1: Ano, navázal jsem studiem neurobiologie v rámci programu fyziologie, takže jsou to samé biologické obory.
0: A co ta práva? Jak se tam vloudila?
1: No na práva jsem šel postřední, když jsem ještě nevěděl, že mě zajímá biologie, protože na střední ta kvalita učení biologie může být hodně odlišná, než jsem pak zjistil, že může být na vysoké škole. Pak po dvou letech studia práv jsem si řekl, že to prostě chci dokončit, ale už nějakou dobu jsem věděl, že se úplně nechci ubírat právnickou cestou.
0: Dokončil jste práva a využijete to pro svoji budoucí kariéru, nebo ne?
1: Velmi pravděpodobně nějak zvlášť.
0: Nějak zvlášť.
1: Asi si myslím, že studium práva se může hodit pro různé situace v životě, ale určitě bych to nevyužíval v každodenním životě ani vlastně moc často.
0: A kde se vzala ta vášeň pro biologii a biochemii?
1: Já si myslím, že to mělo původ v tom, že jsem dělal vrcholově sport, beach volejbal, ale dřív jsem dělal i jiné sporty a že jsem se dlouhodobě potýkal s některými zraněními, s některými chronickými, jako je bolest zejména ramene, protože to jsou hodně švihové sporty, kolen, zad a tak podobně. A pak jsem měl i nějaká akutní zranění, třeba jsem si zlomil nohu a prostě mě zajímalo, jak funguje lidské tělo a jak si tato zranění vylečit, jak urychlit rekonvalescenci. A potom mi došlo, že vlastně lidské tělo je hodně, hodně složité a že jsem jako nevěděl, jak moc složité je a že to není jenom o těch velkých strukturách a orgánech, o kterých se jako člověk tak nějak docela dozví, jako jsou játra a tak podobně plíce, ale že těch molekul, které v našem organismu jsou, a je hrozné množství a spoustu z nich ještě reálně neznáme, nemáme je objevené. A to na mě dost fascinovalo, takže jsem se nakonec rozhodl, že to půjdu studovat taky.
0: A jak jste sám sobě pomohl? Na co jste přišel?
1: To je otázka. No. Já jsem odmítl sádru na zlomenou nohu a potom jsem dělal jako určité...
0: Pardon, a úrazová zlomenina nebo únavová?
1: Ano, úrazová. Ulomil jsem si pátý metatars, ale vypadalo to, že by to mohlo srůst relativně rychle, což se opravdu podařilo. No a byla to kombinace více věcí. Snažil jsem se s tím trošku hýbat, aby tam šla krev, ne úplně to zafixovat, ale zároveň jsem se snažil, aby ten metatars zůstal na tom místě, samozřejmě jsem na to nesměl šlapat nějakou dobu. No a potom jsem bral určité látky, kde jsem věřil, že mi můžou trošku zrychlit rekonvalescenci. Látky, které zvyšují průtok krve, některé minerály, které jsou potřeba pro stavění kostí a tak podobně. A přišlo mi, že to celkem zafungovalo, protože jsem po 4 týdnech mohl chodit a po 6 týdnech jsem mohl skákat, a což je docela nadstandardní rychlost, protože po 6 týdnech se teprve sundává standardně ta sádra. Ale já jsem byl docela nadšený z toho, že když jsem přišel na rentgen po týdnu, tak už to vypadalo, že to je skoro srostlé. A po 2 týdnech už to vypadalo, že to jako kdyby se nic nestalo. Takže docela mě ta zkušenost nadchla, a ačkoliv si myslím, že jsem neobjevil nic zázračného tímhletím procesem, tak mě to akorát motivovalo k tomu, abych se chtěl dozvědět víc.

0: Get it. Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Co mnou je stále František Knobloch. Vím, že to není úplně ideální označení, ale teď pro kontext to použiju. Vy se věnujete i výživě, správné výživě, takže dejme tomu, vás můžu označit i jako výživový poradce. Věnujete se i dlouhověkosti. A tím, že jste studoval biologii a biochemii, tak kudy se bude ubírat ta vaše, nazvěme, kariéra? Čemu se chcete věnovat?
2: Já bych se chtěl věnovat jednak vědě a druhak bych se chtěl věnovat asi pravděpodobně, řekněme, podnikání v soukromém zdravotnictví. Oba ty směry mě dost zajímají. Zajímá mě, jak přicházet na nové věci, které se ještě neví. To je ta vědecká část. A druhá věc je aplikovat to do praxe. A to jsou často věci, na které přišli jiní lidé na světě. A já tuto vědeckou literaturu čtu a myslím si, že umím z ní vyvodit závěry pro praktické fungování zdravotnictví a hledat, řekněme, to, co by se mělo posunout dopředu. Takže v tom bych se chtěl angažovat, v tom, jak vlastně dostat moderní vědu do současného zdravotnictví.
1: V rámci těch studií a obecně výzkumu, tak jste řekl v jednom rozhovoru velmi zajímavou věc, že ty závěry z těch studií vždy nebo ne vždy úplně odpovídají tomu obsahu. Jak třeba my laici bychom správně mohli číst ty studie, abychom si z toho něco vzali? A jak je třeba i vyhledávat?
2: To je opravdu hodně složitá problematika. Já jsem měl na toto téma jako delší přednášku, na to, jak číst vědecké studie. A opravdu je první potřeba vlastně se dozvědět, co je to vědecká metoda, jak funguje a jakým způsobem sbírá ty poznatky. Pak na tom člověk může stavět na těch základních znalostech toho, co je věda. No ale důležité je, že experimentální věda, to je něco, co dokáže prokázat příčinu a následek. To je to, co nás zajímá. Co způsobuje co. Mm-hmm. Zatímco observační studie, jsou studie, které jenom pozorují, tak ty neumí prokázat, co je příčina čeho. Oni umí pouze vlastně generovat hypotézy, které pak musí ověřit ten experiment. Takže to je základní důležité rozdělení. No a když potom máme tuto studii, která dělá experiment, tak to je právě ten problém, který jste zmínila, že oni nazbírají nějaká data. To znamená, ty lidi opravdu mají nějaké výstupy, to znamená, že se jim něco zvýšilo, něco snížilo, nějak se cítili a tak podobně, čím jsme je měřili. A tyhle ty data potom někdo interpretuje. Mm. A ta interpretace těch dat nemusí vždycky odrážet ty nazbíraná data. Takže to je to základní úskalí, které se objevuje. A správný postup při čtení té studie by vlastně mělo být, přečtu si metodickou část, to znamená, co oni udělali, co prostě dělali za experimenty. Potom, jaká data nazbírali a co se změnilo, co se někam posunulo. No a potom bych si měl sám vyhodnotit ty data a až následně si přečíst závěry autorů té studie a zhodnotit si, jestli se shodují s tím, na co jsem si přišel sám. Takže tento vlastně zdlouhavý proces je podle mého názoru ten správný proces, jak číst vědecké studie a od toho jsou teda lidé velmi daleko většinou. Většinou je to spíš jako blíže tomu, že si přečtou závěr, možná abstrakt jenom, nebo případně teda úvod a diskuzi, jenom ten text, ale to, co je důležité, tak jsou ty tabulky s těmi daty.

0: Jsem-li stále František Knobloch, posloucháte Rádio Praha a když jsme u těch studií a u výzkumu, tak vy jste součástí Přírodovědecké fakulty. Teď momentálně pracujete na nějakém výzkumu?
1: Ano, já v rámci diplomové práce se účastním výzkumu, který je na katedře fyziologie na Přírodovědecké fakultě ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd. A tenhle ten výzkum se týká chladové terapie a jejím vlivu na srdeční arytmie. A ta spolupráce s Akademií věd je proto, protože oni jsou specialisté na ty jontové kanály, které jsou v srdečních buňkách a kde tušíme, že můžou být, kde může být ten mechanismus, kde může být ten zakopaný pes, proč vlastně si myslíme, že otužování nebo chladová terapie tak může snižovat riziko některých srdečních arytmií.
0: Můžete to trošku víc rozvést, protože to otužování je teď velmi populární fenomén.
1: Naše hypotézy jsou takové, že je to spíš nějaká, řekněme, mírná aklimace. To znamená, není to nárazové intenzivní otužení, to, co dělá ten efekt, ale je to spíše to, že člověk se třeba vystavuje chladu, že chodí méně oblečený, nebo že třeba spí při lehce nižší teplotě, něco podobného. Protože my to zatím extrapolujeme z dat na potkanech a to děláme tím způsobem, že jim jenom snížíme teplotu v jejich klecích, vlastně v laboratoři. No a vypadá to, že právě tato mírná chladová aklimace je i efektivnější než ten nějaký nárazový protokol. No a potom vlastně sledujeme, které změny se dějou v jejich srdečních buňkách. A to je to, co nás zajímá, protože si myslíme, že to může být ten důvod, proč ty srdeční arytmie jsou nižší. No a potom bychom teoreticky mohli hledat do budoucna řešení v typu i bez otužování. Třeba najít nějaký lék, který dokáže udělat to stejné, že dokáže aktivovat ty stejné kanály nebo jich tam produkovat více a tak podobně a nahradit ten efekt.
0: Mě tohle vždycky zajímá, jak je možné ta data, která se sbíráme právě třeba s těmi potkany, aplikovat na lidi.
1: No ono to občas jde a občas to nejde a ty modelové organismy často slouží na ten mechanistický výzkum, to znamená, že my najdeme ty konkrétní příčiny, následky, ty konkrétní jontové kanály a tak podobně ty dráhy, no a potom zkusíme, jestli to funguje na lidech. A pokud ano, tak máme nějaké technologie, třeba můžeme někomu píchnout nějaký izotop a sledovat, kam ta látka jde. Jsou i věci, které jdou dělat u lidí, ale takové ty pokročilejší hledání mechanismů, kde opravdu potřebujeme pracovat třeba s tou tkání a tak podobně, tak to se dělá v podstatě výhradně na modelech, protože lidem nemůžeme jako odebírat biopsii srdce a tak podobně, aby jsme něco ověřili. Takže něco se přenáší na lidi, něco se nepřenáší na lidi. Je dobré si to vždycky ověřit třeba klinickou studií na lidech.
0: A když to teď zjednoduším, zkoumáte i sám sebe, když právě máte nějaké takovéto téma, třeba to otužování, chladovou terapii, tak zkoušíte si některé ty věci i sám na sobě?
1: Určitě, ale je to méně výzkum, než Jasně. spíš aplikace do praxe toho, co už vyzkoumáno je. Takže je to spíš, my máme nějaká data, že chladová terapie může snižovat zánět, některé zánětlivé parametry, některé z nich si můžeme změřit z krve, je možné se začít otužovat a pak si přijít na krevní testy, změřit zánětlivé parametry, jestli jsou nižší. Tak to je takový jako experiment, který už jsem párkrát udělal a je možné, že opravdu ten zánět je nižší, když se vystavují chladu.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále František Knobloch a ještě zůstaňme u toho otužování, protože z toho vašeho výzkumu, když to trošičku převedu do laického pohledu, tak vyplývá, že se nemusíme nutně každý den polévat ledovou vodou, ale stačí udělat menší kroky. Třeba se méně obléknout. Vnímám to tak správně, nebo chápu to správně, zatím ty výsledky té studie,
2: ano,
1: nebo toho výzkumu?
2: Ta literatura není kompletní. My máme vlastně chladovou terapii až překvapivě pro některé lidi málo prozkoumanou zatím. Takže my nevíme, co je jako nejlepší otužovací protokol nebo něco podobného. Ale z některých těch studií na potkanech to vypadá, že některé chladnější podmínky, ne vyloženě, že bychom je hodili do studené vody, něco podobného, tak stačí k tomu, aby se některé benefity ukázaly. A jestli u lidí je lepší se jenom mírně otužovat, nebo je lepší se více otužovat, myslím si, že to zatím nevíme.
1: Ta biologie, biochemie je velice pestrá, širokospektrální. Proč vás zajímá zrovna teď ta chladová terapie?
2: To ve skutečnosti není úplně cílené. Já jsem se přidal k jednomu výzkumu. Mě osobně nejvíc zajímá prevence těch největších civilizačních onemocnění. Takže opravdu stěžejní pozornost mimo práci ve škole, tak mám k rakovině, kardiovaskulárním onemocněním a neurodegenerativním onemocněním a cukrovce druhého typu a tak. To jsou ty největší civilizační onemocnění, na které umírá nejvíce lidí, a ty jsou největším středem mého zájmu vlastně z hlediska toho výzkumu, který si dělám sám pro, řekněme, tu aplikaci do praxe své, pro prevenci i pro své klienty a případně další lidi, řekněme, dělám i podcasty a sociální sítě, tak ta prevence těchto onemocnění je stěžejní součást.
1: Takže jak se vyhnout civilizačním chorobám?
2: No, na to není otázka, na to není odpověď, která by šla shrnout jednou, dvěma větami. A řekl bych, jedna z věcí, která by se dala shrnout, tak je životní styl. To je opravdu něco, co udělá hodně práce, spánek, cirkadiální rytmy, stravování, pohyb a cvičení. Pohyb a cvičení je jedna z těch největších pák, za kterou můžeme zatáhnout. No ale i ta cílená medicínská prevence, to znamená, že si uděláme nějakou diagnostiku, nejčastěji krevní testy, tělesnou kompozici, no a pak s ní pracujeme tím způsobem, že cílíme na ty jednotlivé rizikové faktory a snažíme se je snížit tak, aby to riziko bylo co nejnižší. No a dneska bohužel se pracuje s velmi, řekněme, krátkozrakým rizikem, to znamená třeba 5 let do budoucna. Já věřím, že bychom měli 10 let do budoucna vystavovat rizikové profily a snažit se udržet co nejnižší, protože nevím, jak většině posluchačů, ale mně nestačí nemít infarkt do 70. Já bych se chtěl ideálně vyhnout infarktu do 100. Já bych ideálně chtěl, aby mě během celého mého života infarkty a mrtvice neohrožovaly. A myslím si, že na to jsou dneska nástroje, když uděláme precizní diagnostiku, vychytáme všechny rizikové faktory a obecně budeme mít zdravý životní styl, tak jsem si jistý, že toho můžeme dosáhnout.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem, což je František Knobloch. A zajímá mě teď ta dlouhověkost. Jaká je vlastně definice dlouhověkosti? Protože pro někoho je dobré se dožít ve zdraví do 80, pro někoho je ta meta stovka. Je na to nějaká definice?
2: Proto bych to longevity raději překládal jako dlouhověkost ve zdraví, protože ono to opravdu je ta stěžejní message, ta stěžejní poslání je být hlavně co nejkratší dobu nemocný, chronicky nemocný. To znamená, že není až tak důležité, jestli se dožiju 80, 90 nebo 100 let. Důležité je, abych posledních 5, 10, 15 let netrávil chronicky nemocný a závislý na ostatních a tak podobně. Takže to je ten hlavní cíl. No a to, co je důležité říct, tak je, že stárnutí jako proces tak zvyšuje riziko všech těch velkých civilizačních onemocnění, které jsem zmínil. A to znamená, že pokud my najdeme způsoby, a my je hledáme, nebo myslím, jako vědecká komunita je hledá, jak zpomalit stárnutí jako celek, tak můžeme oddálit všechny ty velká civilizační onemocnění najednou. Což je jiný postup, než když budeme vychytávat jednotlivé rizikové faktory zrovna kardiovaskulárních onemocnění. Takhle prostě se sníží riziko jak metabolických onemocnění, tak neurodegenerativních onemocnění, tak rakoviny. A všechno to bude najednou. No a že někteří lidé si myslí, že je možné tak nějak oddělit to prodloužení života od toho prodloužení života ve zdraví a ono to není možné, pokud cílíme na ten proces stárnutí. Takže když člověk stárne pomaleji, tak se jak dožije déle, tak bude déle zdravý. A to je podle mě ten ultimátní cíl, cílit na biologii stárnutí jako celku, mimo, vlastně navzdory, nebo na rozdíl od toho dnešního přístupu cílit na ty jednotlivá onemocnění.
1: Takže z vašeho pohledu tam není důležité nějaké konkrétní číslo, 70 let, 80 let a tak dále, ale co nejdéle být fit?
2: Přesně tak.
1: Když to zase zjednoduším.
2: Co nejdéle mít vysokou kvalitu života. Být opravdu funkční, schopný jako, jak fyzicky, tak mentálně, tak sociálně, tak emočně. Vlastně všechno by mělo být funkční, všechny orgány by měly fungovat, protože když někomu nefungují ledviny, jeden orgán, tak jeho kvalita života se výrazně sníží. Takže vlastně ten limitující faktor může být kdekoliv. No a to je právě to, co říkám. S věkem se zhoršuje všechno. Jak pohybový aparát, kognitivní funkce, zrak, třeba sluch. Biologie stárnutí nabízí, když jí zacílíme, že zpomalíme úpadek na všech frontách zároveň.
1: Napadá mě, jestli třeba do téhle teorie a doufejme, že i praxe spadá třeba medikace. Je součástí i to, aby ti lidé se dožili kvalitního, co nejdelšího věku a ideálně bez medikace?
2: Z mého pohledu to není cílem, protože jakákoliv molekula může mít pozitivní účinky, negativní účinky, neutrální účinky a jsou určitě molekuly, které mohou mít pozitivní účinky. A takovým molekulám se podle mého názoru není potřeba vyhýbat, když budeme mít data o tom, že jsou opravdu v něčem pozitivní a že třeba vedlejší účinky jsou nulové, nízké a nebo tolerovatelné, protože ty účinky jsou vysoké. Takže podle mého názoru není potřeba se vyhýbat lékům. Myslím si, že je potřeba je použít chytře. Správné léky pro správné lidi.
1: Ale to je zase ono. Jak laik pozná, které ty léky jsou vhodné v úzovkách a neškodí mu, a které ne? Zase by si měl dohledat nějaké studie?
2: Ano, přesně tak. Na schválení každého léčiva jsou potřeba klinické studie, to znamená velmi kvalitní, hodně striktně dělané a kontrolované a hlídané studie na lidech. A tyto studie ukáží, jestli ta látka funguje, to znamená, jestli je účinnější než placebo a jestli je bezpečná a do jaké míry. Jak moc funguje, jak moc je bezpečná. A na základě těchto studií se dá samozřejmě vyhodnotit si, jestli to pro mě stojí za to. A také se musím podívat na, řekněme, tu populaci, která v té studii byla a jestli je ta populace aplikovaná na mě. To znamená, pokud ten lék byl zkoušený u lidí s cukrovkou, kteří jsou obézní a jim 65, tak je otázka, jestli ten lék pomůže i mně, když je mi 25, obézní nejsem a jsem poměrně metabolicky zdravý. Tak to si samozřejmě musím vyhodnotit na základě třeba toho, jestli rozumím tomu mechanismu, na základě toho, jestli jsou nějaké data na modelových organismech. No prostě vždycky je to o tom hledat ty souvislosti mezi jednotlivými střípky důkazů, ať už na lidech, ať už na modelových organismech, taky ty mechanismy biologické jsou důležité.
1: A vlastně k tomu přistupovat individuálně.
2: Ano, vždycky, vždycky. Ty studie mohou ukázat jenom průměry. To znamená, když třeba nějaký lék snižuje krevní tlak o 30%, tak ale to bylo testované na nějaké populaci. Ta populace měla třeba ta populace měla krevní tlak třeba 160 a u nich jim to snížilo krevní tlak o 30%. No a stejně byly říká se tomu outliers, to znamená někomu to zvýšilo o 50% a někomu jenom o 10%. Jo, takže je to jenom průměr, co nám nabízí ta studie a my můžeme být ten vzácný outlier, kterému to funguje víc nebo míň a někdy máme vlastně možnost, jak to zjistit a někdy nemáme.

0: Jsme ve finále, stále posloucháte Rádio Praha a se mnou je František Knobloch. Jak vy sám pracujete na tom, abyste tady byl co nejdéle a zdrav?
1: Tak z hlediska životního stylu, tak mám poměrně, jsem poměrně vytížený tréninkovým programem pro dlouhověkost, kdy pracuji na kardiorespiračním fitness, možná jste už slyšela o parametru VO2 max, snažím se ho budovat, také výkon v zóně 2, to je vlastně také důležitý parametr, potom svalová síla, svalová hmota, abych neměl přebytek tuku, obzvlášť kolem orgánů a ve vnitřních orgánech, a potom i výbušná síla, to vlastně reaktivita na podněty, která se ukazuje také důležitá ve vysokém věku, protože ačkoliv bych měl velkou sílu, tak pokud nejsem schopen ji použít včas, tak stejně můžu spadnout a ten pád je bohužel ve vysokém věku právě velká příčina úmrtnosti a ty pády jsou poměrně nebezpečné, řekněme po nějakém 70. roku věku.
0: Což souvisí i s nějakou koordinací a rovnováhou toho těla.
1: Určitě. Takže vlastně pohyb a cvičení, takový řekněme tréninkový program pro dlouhověkost, tak je si dneska na základě vědecké literatury možno tak nějak sestavit. Samozřejmě tam jsou ještě slepá místa, která je potřeba doladit, ale pohyb a cvičení je tam jako stěžejní klíč v té dlouhověkosti, protože většina vědců se shoduje, že pravděpodobně zpomaluje stárnutí a že i kdyby jsem si neměl prodloužit život ani o den, tak si minimálně prodloužuju tu zdravou část, ale spíš oboje, protože jsem říkal, ono to je těžko oddělitelné.
0: Co výživa? Spánek? Ano. Meditace?
1: Ano, samozřejmě.
0: Procházky.
1: Spánek má obrovskou pozornost, snažím se spát jak dost, tak kvalitně, pravidelně.
0: A stále platí 7 až 9 hodin ideálně?
1: Ano, a opravdu mezi těmi 7 a 9 hodinami je většina lidí kolem 8. Takže opravdu to je Gaussova křivka, to znamená, že kolem 7 a 9 jsou ty outliers a většina lidí opravdu kolem těch 8 hodin. Cirkadiální rytmy. Řekl bych, to je podceňované téma oproti spánku. Je to opravdu důležité se nevystavovat umělému světlu večer, když už bych měl jít spát, a naopak se vystavovat světlu ráno a přes den. Nesrovnaný cirkadiální rytmus je rizikový faktor všech těch velkých civilizačních onemocnění. A když narušíme hodinové geny, to jsou ty, co jsou za to zodpovědné, těm myším, tak jim zkrátíme život třeba o polovinu. Takže je to velký, velký faktor. A stravování je strašně důležitý faktor a je hodně, hodně individuální a musíme si měřit vlastní krevní testy, vlastní tělesnou kompozici a ladit si tu stravu na míru, protože jinak to v dnešní době fakt nejde.
0: A vy třeba někdy zhřešíte nějakým fast foodem?
1: Někdy asi ano, ale snažím se i tak vždycky vybírat si tu méně nezdravou variantu. Vždycky se snažím mezi těmi nezdravými variantami volit tu, která mě chutná hodně, ale zároveň není až tak škodlivá.
0: No a sledujete třeba i nějaké studie, výzkumy, a teď zůstaňme klidně v České republice, protože si nejsem jistá, jak na tom vlastně jsme v Česku s naší populací, jestli dostatečně spíme a dostatečně se hýbeme, což je třeba 3x týdně ten silový trénink. Jak jsme na tom?
1: Jsem dost přesvědčený, ačkoliv myslím si, že jsem neviděl data z České republiky, ale z USA zejména, kde ten výzkum v tomhle tom je výrazně jinde, tak to vypadá, že ne, že většina lidí opravdu nespí dost a že průměrně v populaci nespíme dost a málo kdo se hýbe tolik, kolik je potřeba. Jako opravdu, myslím si, že se to asi možná posouvá správným směrem, aspoň doufám, protože nějaká fitness kultura se tady podle mě trochu rozmáhá, ale i tak si myslím, že to zatím nechytlo většinu populace, ale spíš menšinu a že ta menšina táhne ten průměr jako silně dolů.
0: A v rámci toho pohybu opravdu ideálně 3x týdně hodinový silový trénink a pak to třeba ještě doplnit nějakou procházkou během a tak dále?
1: To je to, co úplně nevíme na 100%, protože to jsou ty observační data, kdy jenom pozorujeme lidi, co dělají a sledujeme, jestli mají lepší nebo horší výstupy, třeba některé nemoci, celkovou úmrtnost a tak podobně. Ale vlastně tam je ten zakopaný pes, že když dva lidé budou chodit 3 hodiny týdně, tak jeden nabere víc svalové hmoty, jeden míň, jeden nabere víc síly, jeden míň. Takže podle mého názoru je lepší se odrazit od těch metrik typu síla, svalová hmota a tak podobně a budovat tyto. A tak, abych byl, řekněme, v nějakém percentilu nad 50% populace aspoň a neřídit se tím časem. Ty studie jsou podle mého názoru fakt jako nedůvěryhodné. Ono to vypadá, že některé ukazují více, některé ukazují méně. Já jsem třeba viděl, že nad 140 nebo na 150 minut silového tréninku týdně už naopak mohou zase rizika růst. Ale já si myslím, že to je kontaminované nějakými anabolickými steroidy a tak podobně. Že to je, že ty data nejsou čistá. Jak jsou observační, tak tam jsou vždycky nějaké kontaminace.
0: A na úplný závěr, když shrneme všechno, o čem se tady bavíme, tak jaký na to má vliv genetika?
1: Ano, genetika, zejména u extrémní dlouhověkosti, to znamená u lidí, kteří se dožívají nad 100 let nebo nad 105 let a tak podobně, tak u nich geny hrají naprosto největší roli, protože oni vyhráli určitou genetickou loterii a opravdu jim to umožnilo oddálit všechny ty onemocnění najednou, to znamená stárnout pomaleji. Takže tohle jsou opravdu ty lidé, kteří stárnou pomaleji. No a u běžně průměrně vybaveného, geneticky vybaveného člověka, tak si myslím, že ten prostor pro manévrování životním stylem je větší. Ale je potřeba vychytat některé ty v uvozovkách průšvihy, jako například, když jsem zdědil familiární hypercholesterolemii, tak mi může první infarkt hrozit ve 40, 50, dokonce někdy i dříve, někdy i ve 30 letech. To je potřeba jako vychytat a životní styl nemusí stačit. Je potřeba zacílit tu genetickou vadu nějakým léčivem a opravdu se postarat o to, abych jinak zdravý člověk neměl zkrácený život prvním infarktem ve 30.
0: Se mnou byl František Knobloch. Moc děkuju za váš čas.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na Rádiu Praha. I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Nejbližší poradkyně amerického prezidenta se ocitla v centru pozornosti.
2: Je přesvědčená, že jí Donald Trump zachránil život.
1: Doprovázela Donalda Trumpa dva víkendy po sobě do jeho golfového klubu v New Jersey.
3: Měla pracovat v Bílém domě rok bez prověrky.
2: Její vliv na prezidenta bude ale zřejmě ještě posilovat.
0: Oddaná, nápomocná, loajální, extrémně pracovitá a dosud skoro neviditelná Natalie Harpová. Proč se o Trumpově asistentce teď tolik mluví? Kde se vzala? A co všechno má na starosti? Ptám se amerikanisty Jana Beneše z Ostravské univerzity. Dnes je pondělí 31. srpna. Dobrý den, díky, že jste si udělal po nějaké době čas na Vinohradskou 12.
4: Díky za pozvání k tak výživnému příběhu.
0: Kdy jste poprvé slyšel mimochodem o Natalie Harpové?
4: Já se trošku poklepu po ramenou. Já jsem o ní četl už v listopadu 2024, kdy v New York Times o ní konkrétně vznikl článek, který ukazoval na to, že ona bude jedním z těch lidí, které si Donald Trump vezme do toho svého blízkého okolí, do toho nejbližšího kruhu, do Bílého domu, až se stane podruhé americkým prezidentem.
0: Tak amerikanisti, ti se vyznají, nicméně k širší veřejnosti i ke mně se tohle jméno dostalo teprve v posledních dnech. Ve Spojených státech budí velký rozruch, může za to teda zejména demokratický senátor John Ossoff, který se o Natalie Harpové zmínil. Proč vůbec na ní narazil?
4: John Ossoff je senátor z Georgie. V Atlantě měl velký předvolební meeting, protože na podzim nás čekají volby do kongresu, tedy i do senátu, kde on obhajuje svoji pozici za velmi jako červený republikánský stát. A v momentě, kdyby vyhrál ty volby nebo obhájil ten svůj post, tak má poměrně zajímavou šanci potom v těch primárních volbách v rámci demokratické strany na kandidaturu do Bílého domu. A samozřejmě on si vybral ten nejjednodušší terč, který mohl, to znamená Donalda Trumpa, jeho trable s ekonomikou, to, že se vlastně pořádně jako nevěnuje stavu ekonomiky nebo ji dokonce zhoršuje. A také se věnoval tomu, že Donald Trump utíkal z Ankary z jednání NATO, ze summitu NATO jiným letadlem, než do kterého původně nastoupil. V tom letadle, které mělo být tady bezpečné a kterým nakonec odletěl, tak do toho si vzal jenom vybrané lidi, jako třeba Pete Hexeta, ministra války, a právě Natalie Harp, člověka, který je veřejnosti prakticky neznámý. A naopak v tom nebezpečném letadle, na který údajně mohli zaútočit iránští špioni nebo iránští teroristi, tak tam nechal dost význačné lidi ze své vlády, včetně ministra zahraničí Marka Rubia, nebo právě i mluvčí Caroline Levitt, která mu je taky docela blízko. Takže John Ossoff na tom meetingu tak nějak zvýraznil, že Donald Trump se místo toho, aby se věnoval opravdu stavu země, zlepšoval ekonomiku a hlavně spravil zahraniční politiku a přestal válčit s Iránem. Tak místo toho by nejraději cestoval s Natalie Harp a stavěl nový taneční sál.
0: Je to tak, on se do něj docela pustil, on řekl. The president sleeps through his meetings. Prezident Trump spí na schůzkách, hraje golf, jen obchoduje s akciemi, prezidentem být vlastně nechce. See, he doesn't wanna do the job. Rád by si, jak sám říkáte, postavil ten taneční sál, jakože ho staví v jednom z těch křídel Bílého domu a cestoval s Natalie v letadle, které mu dal katarský emír. A pak se strhl teda velký humbuk. Všichni na to začali reagovat, všichni začali zjišťovat, kdo je Natalie. Takže Amerika taky nevěděla, kdo je tak prezidentovi na blízku.
4: Nevěděla. Věděli o tom novináři. To je zajímavá věc. Novináři se samozřejmě všímají toho, že Natalie Harp je skoro 24 hodin denně poblíž Donalda Trumpa v Bílém domě v oválné pracovně konstantně. Ne po jeho boku, ale nedaleko od něj. I na význačných mítincích. A faktem je, že ten humbuk se strhl i kvůli tomu, že prostě šlo okopnutí do prezidenta, šlo okopnutí do, nebo rýpnutí do někoho, kdo je mu nesmírně blízko. Ta vaše citace vlastně ukazuje, že to mělo i nějaký sexuální podtext, takové jakési mrknutí na voliče, že tam se možná děje něco nepřístojného, že Donald Trump možná má vedle sebe mladou, blondětou, poměrně atraktivní ženu, se kterou možná tam se děje něco nekalého. Na to je Amerika už vlastně částečně zvyklá, ale samozřejmě vystaly najednou otázky, jak to, že se může v okolí Donalda Trumpa pohybovat někdo, koho vlastně veřejnost vůbec nezná, nic o ní pořádně neví a novináři se toho velmi rychle chytli.
0: 35-letá Natalie Harpová, teda jedna z nejbližších poradkyň Donalda Trumpa, jak to tak vypadá, jeho tajemnice, důvěrnice, editorka sociálních sítí, tak jak jsem se dočetl. Odkud pochází, jaký má background?
4: Má background kalifornský. My Kalifornii většinou spojujeme samozřejmě s nějakým liberalismem v opozici právě vůči těm červeným státům, jako je Texas, Florida nebo právě Georgie. Ale ona tam vyrůstala v dost silně konzervativní, silně náboženské evangelikálské rodině jižanských baptistů. Její otec je vystudovaný teolog, byl vystudovaný teolog a pastor. A ona byla dokonce vzdělávaná doma, chodila do státní školy. To většinou, když to rodiče v Americe tuhle volbu udělají, tak tím chtějí ochránit to svoje dítě často, netvrdím, že vždy, často před tou sekularizací, ze které obvinují vlastně státní školy. A to se pak ukázalo i tak, že ona šla studovat na Liberty University ve Virginii, na jihu Spojených států, do jedné z největších vůbec křesťanských univerzit na světě, která je spojená jak s hnutím MAGA, tak vůbec tím širším evangelikálským a silně konzervativním náboženským hnutím v USA.
0: Vy jste říkal, že jste poprvé zaznamenal její jméno v roce 2024 v jednom z těch článků v amerických médiích, kdy teda potom přecházela do Trumpova týmu. A co dělala předtím?
4: Co dělala předtím je, že se léčila s rakovinou. V roce 2015 byla diagnostikovaná s rakovinou kosti. A v roce 2019 vystoupila na Fox News, oblíbeném kanálu, i když jakdy, Donalda Trumpa, velmi konzervativním kanálu, se svým příběhem o tom, jak kroky Donalda Trumpa ve vztahu ke zdravotnictví, konkrétně zákon z roku 2018, Right to Try Act, který umožnil vlastně využití experimentální léčby, takže ji údajně zachránil život. Ono to sice úplně asi není pravda, protože ten zákon Donald Trump podepsal několik měsíců poté, co ona tu léčbu experimentální získala a která jí opravdu pomohla, ale to jí nebránilo nic v tom, aby vzývala Donalda Trumpa jako člověka, který vlastně zachránil život.
5: And because of right to try, she's now living and I think
4: Donald Trump toho využil a v roce 2020 ji dokonce pozval na předvolební sjezd republikánské strany, kde vystoupila vlastně s tím stejným příběhem.
6: And without you, I'd have died waiting for them to be approved.
4: No a potom, a to si myslím, že je velmi zajímavé, v roce 2020 vlastně dostane roli moderátorky One America Network.
6: Because if Biden's administration is doing this poorly now, how much worse is it going to get?
4: Což je velmi silně pro MAGA, pro trumpovská televizní stanice. A tam funguje asi dva roky. A mezi tím například v lednu 2021, 6. ledna konkrétně, kdy se ve Washingtonu dějí dost divoké věci, tak ona postuje podle CNN asi 120 postů na Twitter, dnes už tedy X, kde podporuje prezidenta, kde podporuje vlastně to tvrzení, že volby v roce 2020 na podzim neproběhly jako férově. A postupně vlastně ona se stává jedním z mála lidí, kteří chtějí být s Donaldem Trumpem v momentě, kdy ho část republikánské strany a část americké veřejnosti vlastně odvrhne po dění toho 6. ledna 2021. A postupně se dostává do jeho bližšího okruhu, stává se součástí toho jeho týmu, který se připravuje znovu převzít vládu v Bílém domě, až se vlastně dostává přímo do na začátku roku 2025 do oválné pracovny.
0: Takže to zní, že je velmi oddaná a toho si asi taky Donald Trump velmi váží, loajálních lidí, kteří s ním zůstávají i v momentě, kdy s ostatními má při.
4: Realita je taková, že můžeme nahlížet na Natalie Harp jako člověka, který představuje naprosto tu ideální MAGA ženu. Ženu, která je vzdělaná v té silně konzervativní větvi toho protestantského křesťanství v USA a je hlavně velmi oddaná tomu vůdci. A ta oddanost je hlavně Donaldu Trumpovi. Není to oddanost republice, není to oddanost vládě, ale přímo konkrétně té osobě vůdce Donalda Trumpa.
0: Prý mu taky psala nějaké dopisy, to je pravda. Já jsem zaznamenal, že o Trumpovi mluví jako o svém strážci, o svém ochránci a že mu nechává dopisy.
4: V těch dopisech, které zveřejnili americká média, zaznívá například, že mu chce vždy přinášet jenom radost Donaldu Trumpovi. Chce pro něj vždycky vypadat hezky, to tam zmiňuje také a říká, že se vlastně slibuje, že se o sebe bude lépe starat, aby lépe vypadala. A jsou to opravdu jako intimní dopisy a dokonce v ní říká, že má právo jí vždycky vynadat, protože on je jediný, kdo ji zná a nikdo jiný ji nerozumí tolik jako on.
7: Jste to jediné, na čem mi záleží. Nechci vás nikdy zklamat. Děkuji vám za to, že jste v tomto životě můj strážce a ochránce.
4: Takže je to opravdu jako intimní a srdcerivné. V jednom momentě dokonce cituje z Pýchy a předsudků, což už samo sobě myslím ukazuje, jaký ten vztah vlastně, nechci říct, že je romanticky založený, ale opravdu jako idealistický, naivní z její strany je.
0: Ty dopisy prý zalarmovaly i Trumpovu ochranku. Z jakého důvodu?
4: Těch důvodů je víc. Ona obecně asi rok se vyhýbala tomu, aby získala bezpečnostní prověrku. To si myslím, že je dostatečně alarmující. Ale faktem je, že ona opravdu je blízko Donalda Trumpa prakticky konstantně. A takže mu ty dopisy nechávala na místech, kde se z toho trošičku agenti vylekali. Protože má přístup prostě do místností, ke kterým běžný smrtelník přístup nemá, a nechává mu tam dopisy, no tak je musí nejdřív někdo zkontrolovat.
0: No a kromě toho, že mu teda píše dopisy, že mu je na blízku, že mu je možná v některých těžkých situacích i oporou, že spolu s ním létá letadlem ze summitu na to, když členové vlády nebo jemu blízcí lidé letí tím, které může být potenciálním terčem nějakého útoku iránského, tak jak se domnívaly tajné služby, tak kromě tohohle všeho a píše teda na sociální sítě, na Truth Social, těma verzálkama předpokládám, všechny ty zprávy, které má na mysli Donald Trump, aby se dostaly k široké veřejnosti, tak co všechno teda ještě dělá?
4: No na těch sociálních sítích ona ukazuje vlastně Donaldu Trumpovi, ona je mu tak nablízku z toho důvodu, aby kdykoliv, kdy on si ji zavolá, tak aby ona mu ukázala vlastně pozitivní zprávy ze světa online, ze světa zpráv a sociálních médií, mu ukázala memy, videa, obrázky.
0: A to přiběhne články s iPhonem nebo se Samsungem a ukáže mu to na obrazovce?
4: Ona má teda notebook, to je jedna věc, ale druhá věc je, že se jí říká, vlastně ostatní lidé v Bílém domě ji už nějakou dobu označují jako takzvaný human printer,
0: no,
4: tedy lidská tiskárna. Aha. Ona to sama vlastně v těch dopisech i používá, tady tu přezdívku.
0: Fakt?
4: No a jde o to, že ona zhruba od roku 2023 opravdu, a jsou z toho i videa, pobíhá vlastně za Donaldem Trumpem s takovou malou tiskárnou, ze které kdykoliv na jeho zavolání vlastně vytiskne to, co on chce vidět. On, Donald Trump je velmi vizuální tvor, takže ona mu vytiskne prostě tweety, vytiskne mu články, vytiskne mu ty memy a on na ně potom reaguje, to, jak jste zmiňoval, vlastně reaguje na ně na sociální síti Truth Social, často ty posty nejspíš za něho tady opravdu píše ona, ale myslím si, že je potřeba ještě dodat jednu věc. Není to jenom sociálních sítí, což ní tak jaksi nevině. Ale ona vlastně už dneska tím, jak má k němu blízko, tak ona komunikuje i třeba se zahraničními lídry. Oni ví, že když se k němu potřebují dostat, tak se mají ozvat jí. Což si myslím, že je znepokojující a je to, vracíme se tady na začátek, ten důvod, proč je potřeba, aby oni veřejnost věděla co nejvíce.
0: A to, jak ona komunikuje a jaké zprávy mu předkládá, tak to přece musí velmi závažně ovlivňovat to, co si Donald Trump myslí o světě. Možná ho tím i izoluje od nějaké reality, tím, že je to ten gejzír pozitivity, jak oni píší Timesy. To je něco, co dřív nedělali Elon Musk, Steve Bannon a další lidé, kteří se pohybovali v okolí Donalda Trumpa, Stephen Miller teď aktuálně, nebo třeba jeho mluvčí právě Caroline Leavitt, o které vy už jste se zmiňoval.
4: Myslím si, že je potřeba říct, že pro Donalda Trumpa je toto téměř standardní modus operandi. On ještě, když nebyl v Bílém domě, tak se vědělo, že v Trump Tower je obklopen takzvanými the girls, tedy dívkami, které tam byly k tomu, aby mu přinesli právě nějaké občerstvení nebo pozitivní zprávy, aby se na ně krásně dívalo, aby on byl v dobré náladě. A to vlastně si nějakým způsobem přenáší jak do té první svojí administrativy, kde je obklopený různými mladými dívkami, například Hope Hicks nebo dalšími ženami, které mu dělají sekretářky nebo jakési tiskové mluvčí a tak dále, jsou v různých pozicích, konstantně se to mění. Tak potom si to přenáší právě v podobě Natalie Harp, částečně Caroline Leavitt do té druhé administrativy. Nicméně podle amerických novinářů a částečně historiků nikdo nikdy nefungoval takovým způsobem, neměl k americkému prezidentovi tak intimní přístup a vlastně mu předkládal tak nefiltrované, no, naopak vlastně velmi filtrované informace a totálně ho vlastně odříznul od reality světa a od toho, jaké dopady jeho rozhodnutí mají na život lidí. Jako Natalie Harp. Nikdo takový vlastně, co víme, v americké prezidentské historii neexistoval v Bílém domě.
0: No tak není to vlastně hezké, že má s někým tak velmi blízký vztah, že se na někoho může spolehnout, že někdo tu pro něj vždycky je, že má svoji asistentku, tak to bývá asi u většiny lídrů, nebo?
4: Donald Trump tvrdí, že Natalie Harp ho miluje stejně jako jeho děti a jeho manželka. A vlastně vyčítá ostatním, co má ve svém okolí, kteří nejsou jeho rodina, a Jared Kushner, jeho zeť, tak jim říká, že ona jediná,

0: nejbližších.
1: No vlastně tím, jak má blízko k Donaldu Trumpovi, Nelly Harbeck, je s ním konstantně. Vlastně nikdo k němu nemá takhle blízký přístup každý den jako ona, kromě teda jeho blízké rodiny. Tak to z ní vlastně dělá skoro jedno jako z nejvlivnějších lidí v USA. A logicky tím pádem to vyvolává i nějakou žárlivost, závist ze strany těch ostatních lidí, kteří se snaží tak, jak Donaldu Trumpovi dostat, snaží se ovlivnit jeho názory. Tam samozřejmě víme z kuloárů, že tam probíhá jakýsi souboj o moc a vlastně o vyjádření loyalty, té největší oddanosti Donaldu Trumpovi mezi těmi různými kruhy, které kolem sebe Donald Trump schromáždil. A takže není náhoda, že se vlastně tolik informací o Nelly Harp dostalo velmi rychle do amerických médií, jak novina, tak lidé z Trumpova okolí, kteří úplně nemusí, se chtěli rozhodně k ní vyjádřit.
2: A když se ptám na to okolí jako takové, a aniž bych chtěl být teda bulvární, tak se na to zeptat musím, Melanie na to nějak už reagovala, nebo ta blízkost Natalie Harpové nevadí? Já vím, že se k tomu vyjadřoval například bratr Harpové na CNN, který tvrdil, že kromě té práce jako takové, tak Harpová hledá i náhradního otce a našla ho právě v Donaldu Trumpovi.
1: Aniž bych to chtěl nějak bulvarizovat, tak samozřejmě americká média si všimla, že když se v ulicích Washingtonu pořádal automobilový závod Freedom 250, vlastně k poctě nebo k té oslavě 250 let od vyhlášení dne nezávislosti a nezávislosti Spojených států, tak manželka, no první žena Spojených států byla vidět po dlouhé době po boku prezidenta Trumpa a vlastně se ukazuje, že snad i tým sociálních sítí, který spravuje sociální sítě Bílého domu, tak se snažil na fotkách Nelly Harp tak nějak neukazovat, byť byla opět velmi blízko Donaldu Trumpovi.
2: Bílý dům, když se vrátím k těm poznámkám Johna Ossoffa, senátora demokratického, který vnesl jméno Natalie Harpové do povědomí široké veřejnosti, tak Bílý dům na ně reagoval skutečně zuřivě. MAGA je velmi naštvaná, rozzuřená, jak jsem se dočetl v The Atlantic. Schytal to Ossoff potom? Obrátila se zase pozornost k němu?
1: Schytal, protože ta poznámka byla naprosto cíleně sexistická, misogyní, byla... Takhle, to, že se pustil do prezidenta, dává nějaký smysl. To, že do toho zapojil ženu, která mu prostě oddaně slouží a má nějakou smlouvu pracovní a je tedy úředníkem oficiálním, to, že poukazoval na to, nebo naznačoval, že by tam mohlo být něco sexuálního, samozřejmě není OK.
2: Chtěl udělat taky, pardon, to PR, ne? Vzhledem k tomu, že se o něm, a vy už jste to taky říkal, že se o něm mluví jako o potenciálním kandidátovi do Bílého domu. Psali to teďka i Wall Street Journal, že je to jedna z možností, že jo?
1: To je veřejné tajemství. Samozřejmě, pokud jste senátor z Georgie, tak potřebujete, aby to vaše jméno znali lidé i v Kalifornii a v dalších částech, nebo v New Yorku a v dalších těch významných částech Spojených států, abyste měl vůbec šanci, že by vás mohli podpořit potom v těch primárkách. Takže jednoznačně je tohle součást jeho kampaně, jak do těch senátorských voleb, tak samozřejmě i do těch potenciálních primárek na prezidentský post.
2: A když říkáte, že to schytal, tak jak moc? Protože když se naštve Bílý dům, tak umí být, no, je to občas tornádo. I plnost prostých slov občas létá vzduchem.
1: Ano, těch urážek a těch různých men, kterými ho častovali, jak Donald Trump, tak lidé z jeho okolí, to se v tom americkém ekosystému, jak na tom mediálním ekosystému, na té pravicové straně i obecně v mainstreamových médiích, tak opravdu John Ossoff to několik dní schytával, protože se samozřejmě, jak jsme se o tom tady bavili, to okolí Donalda Trumpa se chtělo ukázat jako lidé, kteří jsou loajální prezidentovi, budou obhajovat i jimi částečně nenáviděnou osobu a chtěli obhajovat prezidenta, kterého vlastně John Ossoff tak nějak vykreslil i nejenom jakože někoho, kdo by mohl chtít vztah s velmi mladou ženou, ale zároveň někoho, kdo vlastně už tak stárne a už tak kašle na tu práci, že prostě jenom lítá letadlama různě, tráví čas s tou mladou ženou a nestará se pořádně o stav země. A vlastně ta pracovní morálka jaksi upadá. Takže tohle všechno chtěli ti lidé vyzdvihnout, že to není fér takhle k prezidentovi a k té mladé ženě chovat. A samozřejmě John Ossoff si tím, byla to velmi riskantní strategie, ale je fascinující, jak dobře mu to vyšlo.
2: A ta pobouřená vendeta od MAGA a od Donalda Trumpa a celého toho jeho okolí, ta ukazuje na jednotu toho hnutí jako takového, nebo spíš na určitou možná i zranitelnost. Protože skutečně řada těch komentátorů ve Spojených státech teď zmiňuje, že ta reakce je nebývalá i na standardy hnutí MAGA.
1: Myslím si, že Donald Trump je naštvaný, že tolik informací o Nelly Harp se vlastně najednou dostalo do toho éteru a tím pádem tam to ukazuje na nějakou nelojalitu, nějaké části toho spektra lidí, které se kolem něj pohybuje. O to intenzivnější si myslím, že ta reakce tím pádem byla, o to větší útoky na Johna Ossoffa a ne jakože úplně obrana Nelly Harp, ale spíše útoky na Ossoffa. Takže ano, může to ukazovat snahu těch lidí ukázat tu lojalitu, sešikovanost za Donaldem Trumpem,

0: ale ukazuje to i samozřejmě nějaké, už nějaké trhliny v tom hnutí. Samozřejmě ty trhliny se můžou ještě rozšířit v momentě, kdy republikánská strana prohraje nějakým výrazným způsobem volby na podzim tohoto roku.
1: To, že Lidská tiskárna vystoupila z anonymity, zkomplikuje jí to její práci teďka?
0: Samozřejmě ten tlak na Donalda Trumpa, aby se jí zbavil nebo jí, aby možná změnil tu její roli, aby nebyla tak moc vidět, ten tam asi bude. Přeci jenom je to nevolená osoba, která má přístup k těm nejtajnějším informacím, k těm nejdůležitějším setkáním i se zahraničními lídry. Takže umím si představit, že ten tlak tam bude, ale samozřejmě to rozhodnutí, jestli se Natalie Harp zbavit nebo ne, to je pouze a jenom na Donaldu Trumpovi.
1: A to je možné, že by k něčemu takovému došlo?
0: Představit si to umím, konec konců těch girls, jak jsem zmiňoval, už kolem Donalda Trumpa bylo v minulosti hodně.
1: No dobrá, fascinující příběh, tak díky, že jste si na něj našel chvíli.
0: Taky děkuju, ještě jednou děkuju za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Odvyprávěl velmi zajímavý příběh Trumpovy asistentky Natalie Harpové. V téhle epizodě jsme se zmínili i o současné mluvčí Bílého domu Caroline Levitové. Ta teď u Trumpa končí. Bude určitě zajímavé sledovat, kdo všechno se nadále bude pohybovat v těsné blízkosti nejmocnějšího muže světa. Naslyšenou zítra.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Vinohradská 12
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý všední den po 10. hodině. Rádio Praha. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: herci, operní pěvci, baletní tanečníci, ale také technici i údržbáři. Ti všichni se sešli pod oponou Pražského národního divadla, aby spolu oslavili vstup do nové divadelní sezony. Předali nejmladším kolegům umělecké ceny a do síně slávy uvedli tenoristu Štefana Margitu. Na jaké role vzpomíná nejraději a jaké to pro něj je zaspívat si v domácím prostředí, dozvíte se v Kultuře Plus. Také umělecká díla potřebují občas někam uklidit. Galerie hlavního města Prahy proto dokončila nový depozitář v areálu Bouchalka. Z bývalého skladu léčiv a civilní obrany je teď moderní zázemí pro tisíce obrazů, soch nebo také fotografií. Na prohlídce depozitáře jsme byli osobně, jak ostatně uslyšíte za chvíli v našem kulturním magazínu. Dobové melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svědákových v pátek promítli v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle, s živou symfonickou hudbou. Víc vám řekneme o této projekci také za chvíli. A také vám představíme jedinečný projekt kulturního centra v malé obci nedaleko slovenských hranic. Navštívili jsme stodolu u rohlíků v Prlově na Vsetínsku a ptali se tamních mladých lidí, kteří za projektem stojí, proč to vlastně dělají. Dobrý a inspirativní poslech vám přeje Michaela Vetešková.
1: Kultura Plus.
0: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít podmínky, které by jim mohli závidět nejeden návštěvník galerie. Reportáž tam natáčel Martin Hrnčíř.
2: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
3: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
2: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a teď tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
3: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
2: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
3: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
2: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
4: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
2: Budovy mají také solární panely.
4: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
2: Kdyby v budoucnu začalo někdy v hlavním depozitáři hořet, tak obrazy o nevyčíslitelné hodnotě nejde hasit vodou. Proto je pod stropem připravený systém plynovodů.
4: Je to poměrně drahý zařízení, jakýkoliv planý poplach vyjde asi na 450 tisíc korun. Tenhle systém umí to, že od vyhlášení prvního signálu poplachu, což je teplota, kouř, tak do 30 vteřin sem pod tlakem dostane ten inertní plyn, který jakýkoliv požár okamžitě uhasí. Je to 30 vteřin i s tím, že veškerá vzduchotechnika se musí uzavřít klapky, tak aby se to hermeticky uzavřelo.
2: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů.
0: A z depozitáře nedaleko Buštěhradu zamíříme v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus do Poděbrad. Od čtvrtečního večera se tam odhrává festival Soundtrack. V pátek tam byl koncert symfonického orchestru, který hrál k hudbě filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii. A jak uslyšíte v reportáži Tomáše Malečka, hrála komorní filharmonie Pardubice.
5: Netoliko, že je tma.
6: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. Vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takový demo filmu psát.
7: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
6: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
8: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
7: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
8: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením. Svítá,
7: probuď se už svítá. Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
9: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedie a najednou takový válečný film.
7: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že předobraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
9: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen.
0: To jsme se teď tak trochu ohlédli za pátečním večerem v Poděbradech a ještě zavítáme na Letnou. Žonglovat smíčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkoušejí děti na příměstském táboře v rámci festivalu nového cirkusu Letní Letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho dopředu. Natáčela tam Tereza Cedidlová.
10: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Uh-huh. Tak teďkon sjeď do dřepul, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
11: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
10: Zabrat tady rukama, tak, pootočit se a dolů.
11: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
12: No, bylo to zase poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn. Že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
11: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
10: Mm-hmm, rozmotat uzel a dolů, perfektní.
13: Uh-huh. Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
11: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
10: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky. Co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
11: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
10: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
1: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak se ubránit pokusům o nadměrné uchopování moci? Tak to je otázka, kterou si chce od září klást Činohra Národního divadla Praha spolu se svými diváky. Nová témata a inscenace přinese 144. sezona, ale i do státní opery, baletu nebo Laterny magiky. Kromě zastavení nad chystaným repertoárem šéf Národního divadla Praha Jan Burian uvedl do Síně slávy operního pěvce Štefana Margitu. Na pondělním zahájení sezony první české scény byla i kolegyně Michaela Pištěláková. Jaká to
14: nádhera. Vy můžete zpívat na celém světě kdekoliv, ale člověk, když se vrátí domů, tak je to něco úplně jiného.
15: Srovnává zážitky z Londýna, New Yorku i Prahy 70-letý tenorista Štefan Margita.
14: Je větší tréma a hlavně je strašně důležitý, aby člověk, čím se stává populárnějším, aby mu nestoupla sláva do hlavy, protože to já říkám, že to pak nastává konec kariéry.
15: V Pražském národním divadle zpíval poprvé ve 28 letech. Jeho kariéra začala ale ještě předtím v rodných Košicích.
14: To je hodně, strašně hodně. Samozřejmě moji úplně malinkatou roli v Košickém divadle Ruj z Trubadurovi, kde jsem měl strašnou trému. Ale pak samozřejmě, když jsem se dostal do Národního divadla, Janáčkovský repertoár, krásná, nádherná role v Její pastorkyně Láca, pak Hoffmanovy povídky, pak Billy Bat, no a teď hodně, jak jsem dělal poslední dobu, já jsem dělal 21 inscenací už opery Zlatá Rýna od Richarda Wagnera, takže to jsou takové krásné, veliké role, na které se vždy těším.
15: Národní divadlo ocenilo i nejmladší umělce, mezi nimi Matyáš Ramba, Bas Laterny magiky, pěvec Daniel Matoušek nebo japonská baletka Nana Nakagawa. Cenu za činohru dostal 28-letý Zdeněk Piškula.
16: Tady jako opravdu, jak se říká, není malých rolí a když člověka prostě nějaká ta role baví, byť je tam třeba jenom na 5 minut, tak si dokáže díky tomu ten večer užít a dokáže překvapit diváky tím, že ta role může být zapamatovatelná.
15: Od listopadu bude hrát Piškula v komedii Tulipánová horečka o nástrahách kapitalismu.
16: Když se sejde jako dobrá parta lidí, co si důvěřuje a nestydí se před sebou, což v rámci toho souboru je možný, tak pak tam vzniká ten prostor aspoň pro mě, pro nějakou tu jako svobodnou tvorbu a bez ostychu zkoušet všechno možné, co člověka napadne. Což mám pocit, že se mi tady každou inscenací a každým rokem děje líp a líp, protože ty lidi víc a víc poznávám a vlastně se cítím bezpečně.
15: Novinkami repertoáru budou také inscenace Moc bezmocných, Izrael a Mohamed nebo opera Svíný Tóth. 144. sezónu odstartuje Národní divadlo 1. září open airem na pražském Střeleckém ostrově.
0: A po reportáži z Národního divadla přidáme pozvání do kina. Svět zdecimovala pandemie a zbytky civilizace bojují o přežití. Režisér Ridley Scott posílá do kin postapokalyptický snímek s názvem Vzhlížet ke hvězdám podle úspěšného románu Petra Hellera.
17: Hlavním hrdinou filmu, který se v originále jmenuje The Dog Stars, tedy Psí hvězdy, je pilot Hick v podání Jacoba Elordiho. Při pandemii přišel o manželku a teď přežívá na opuštěném letišti v Kolorédu. Společnost mu dělá nejen jeho pes Jasper, ale taky drsný samotář Bengli v podání Joshe Brolina. The world it was. Zatímco Bengli nevěří prakticky nikomu, Hick se odmítá smířit s tím, že za hranicemi jejich malého světa už nic není. Naději mu dá slabý rádiový signál a Hick se rozhodne hledat jeho zdroj.
18: My name is Hick. I'm Seema.
17: Snímek, ve kterém hrají také Margaret Qualley nebo Guy Pearce, vznikl podle bestsellerů amerického spisovatele a dobrodruha Petra Hellera z roku 2012. Postapokalyptický příběh je především o samotě, ztrátě a naději. Právě tu chtěl zdůraznit i Ridley Scott. Místo dalšího příběhu plného zombíků natočit film o tom, jestli si lidé dokážou zachovat lidskost i po zániku světa, který znali.
19: This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.
17: 88-letý Scott, který naposledy natočil pokračování Gladiátora, se tak znovu pouští do sci-fi žánru. Do jeho historie se nesmazatelně zapsal filmy Vetřelec, Blade Runner nebo Marťan. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Krém, který slibuje zářivější pleť, může na první pohled vypadat jako obyčejný kosmetický produkt. V některých částech světa je ale světlejší kůže spojená se společenským postavením, úspěchem a také krásou. Režisér Martin Páv kvůli tomu vyrazil jak do Afriky, tak do Asie. Ve svém novém dokumentu s názvem Zářit sleduje několik lidí, kteří se s těmito představami snaží vyrovnat, každý po svém.
7: Nairobi, Dili a Soul. To jsou místa, která spojuje jeden fenomén. Touha po světlejší pokožce. A také představa, že čím světlejší pokožku člověk má, tím výš ve společnosti stojí. Právě na to se ve svém novém dokumentu Zářit zaměřil také režisér Martin Páv.
16: Myšlenka udělat tenhle film přišla roku v roce s mým doktorátem, kdy já jsem dělal výzkum v jednom z největších neformálních osídlení v Nairobi. A ruku v ruce s tím samozřejmě přišlo i téma toho bělení, kdy různí lidé, a vlastně je to taky jako fenomén, který se týká všech nezápadních kultur, tak aplikují na svý těla různé prostředky, které potom mají za následek to, že ta jejich kůže je o pár odstínů světlejší.
7: Dokumentarista potkal v Nairobi influencerku Skibery, jednoho z největších slamů na světě. Její identita na sociálních sítích je postavená na nadsázce. Ukazuje se v extravagantním oblečení, používá kosmetické doplňky na takzvané rozzáření kůže a vytváří obraz života, který má připomínat, že patří do vyšší společenské třídy.
16: Ta nápodoba toho krásného nebo toho, co nám předhazuje ta společnost, tak v jejím případě nemusí být nutně jenom o tom, že sklopí tu hlavu a tak jako submisivně se snaží do toho zapadnout, ale u ní je to i nějaká jako forma právě hravosti a vzdoru, což pak předává nějak důležitou message.
7: Touha po bělení pokožky existovala v různých kulturách už před kolonialismem.
16: Tohle to platilo i v Evropě do industriální revoluce, kdy pak se to mění, kdy najednou ten chudej člověk tak je spíš ten ledej, který pracuje od rána do večera v továrně a nemá možnost se slunit na rozdíl od těch, který ten čas mají. Takže potom vlastně do toho ten rasismus vstupuje samozřejmě ruku v ruce s kolonialismem.
7: Dnes se jednotlivé vlivy mísí a příkladem je třeba právě Jižní Korea, která prostřednictvím K-popu a popkultury sama vytváří globální představy o kráse. Jednou z hlavních postav filmu je také Češka žijící s korejským partnerem.
20: Mně přijde, že jako hodně Korejců, že mají rádi Evropany, bílí, ale že jakoby je mají rádi jenom na chvíli, protože jako předpoklady, že všichni odletíme.
7: V Indii pak režisér sleduje 36-letou Joan. Ta se snaží uniknout tlaku rodiny, která očekává, že se provdá.
16: Pochází ze středotřídní rodiny, což v indickém kontextu mít neprovdanou dceru, tak je zase, že už člověk riskuje nějaké společenské postavení. Joan se tomu snaží uniknout. Je to taková jako emancipovaná moderní žena, chce si toho partnera najít svojí cestou, ale to samozřejmě zase nevyhnutelně jako obnáší to podřídit se zase nějakým dalším tlakům a to je i to být zase světlejší.
21: I don't have any problem with my skin or my complexion. Other people who are telling me that you should have problem.
7: Přípravky na zesvětlování nebo rozáření kůže jsou přitom v mnoha zemích běžně dostupné. Kosmetické firmy dnes často používají označení jako glowing nebo brightening, tedy rozzařující nebo zesvětlující. Vedle legálních produktů ale existuje i černý trh s mnoha nebezpečnějšími směsmi.
16: Kdy ty přípravky jsou právě spíš zpravidla levnější, dostávají se právě do těch slamů a do těch chudinských čtvrtí, ale ty třeba obsahují až jako tisícenásobně víc různých toxických látek, než by správně měly mít. V jejich důsledku potom ty lidi, když to dlouhodobě používají, tak si můžou přivést dost vážný zdravotní problémy, ať už jsou to nějaké jako rakoviny, chronický záněty ledvin a tak dále. A samozřejmě na tom vzniká nějaká forma, jak psychické závislosti, tak v případě těch nelegálních driáků, tak forma fyzické závislosti.
7: Dodává režisér Martin Páv, který uvede dokument Zářit v premiéře už na podzim. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Představte si, že vlastníte rodinný dům v obci se 400 obyvatel, ta obec leží v údolí obklopené hustými lesy, nejbližší větší město Vsetín je vzdálené 10 kilometrů, krajské město Zlín asi 30 kilometrů. A během pandemie, někdy kolem roku 2020, se v přilehlé stodole rozhodnete hrát divadlo, třeba pro děti, nebo pořádat koncerty pro dospělé. To jsem právě popsala vznik poměrně jedinečného projektu Stodoly u rohlíků. Tato rodina opravdu existuje. Jmenují se Rohlíkovi. A jejich syn se spolu se svými přáteli z této stodoly rozhodl vybudovat kulturní centrum.
3: Tak nás to hlavně baví, organizovat tady ty akce, baví nás na tom ta komunitní činnost. Nemyslím si, že bychom měli ambici jakoby růst do velikosti nebo do počtu diváků, že takhle nám to bohatě stačí, ale spíš se snažíme přilákat tady na to místo něco zajímavého těm lidem, něco neobvyklého. Baví nás ta kultura na tom netradičním místě.
0: Za pár dní tam na vyvýšeném pódiu a pod dřevěnou střechou vystoupí herec Daniel Krejčík s monodramatem Všechny báječné věci. Během léta tam hráli studenti Pražské DAMU.
18: A to je ona!
22: Vodoprávní úřad Hranice Vokounová.
0: A také jsem tam zalítala já na představení tragikomické grotesky Bečva True Crime. Text napsal a režíroval režisér Městského divadla ve Zlíně a v současné době už také divadla FX Šaldy v Liberci Petr Michálek. Po 70-minutovém představení byla diskuze s lidmi, kteří se o kauzu otrávené Bečvy dlouhodobě zajímají.
18: Je

0: Pak jsem požádala o rozhovor s Tibora Goldefuse, dramaturga programu Stroly u rohlíků, jinak také studenta produkce na Pražské Damu, a slovo jsem dala také už zmíněnému Honzovi Rohlíkovi, mladému 28letému muži, který o sobě říká, že rád fotí a s kulturou je spjat od dětství.
1: Část našeho publika jsou přímo místní, naši sousedé obyvatelé z Prlova, ano, ale samozřejmě poměrově jako malá část a větší část přijíždí právě z toho Vsetína, ze Zlína, ale třeba i z Brna nebo jako známí a tak dále přijedou i z větší dálky třeba, a občas, když někdo úplně náhodně tady tráví na Valašsku dovolenou a dozví se o nás a přijedou, tak často i od těchto lidí slýcháme velmi pozitivní zpětnou vazbu a že jsou jako překvapení, že vlastně jsou rádi, že našli něco takového.
0: Rozhovor natáčím během diskuze po představení Bečva True Crime. Sedíme se s Tiborem Goldefusem a Honzou Rohlíkem na dřevěných lavicích nedaleko zaplněného hlediště. Na lavice, židličky nebo také na dřevěné špalky se vejde až 150 diváků. Z dálky se ozývá bečení ovcí. To stádo se pase nedaleko ještě před setněním. A slyším také zvuk kávovaru a cítím vůni sladkých makových koláčů. Ve stodole to působí jako na návštěvě u dobrých sousedů.
1: Je pravda, že nejvíce chodí na komedie, na něco, u čeho se pobaví, uvolní, dají si třeba nějaký drink, ale zároveň nám to ti lidi chválí, že ten náš program je opravdu různorodý a že si každý může vybrat to své. A dokonce máme i návštěvníky, kteří mi říkali, že rádi přijdou a že vůbec neví, na co jdou. Že jdou k nám, že u nás už byli několikrát a nikdy nebyli zklamaní, vždycky byli překvapení, obohacení, inspirovaní, a že kolikrát už ti lidi přijdou i bez toho, úplně bez toho očekávání, že by si třeba nějak blíže zjistili, na co jdou, a nechají se prostě unášet tím, co tady od nás dostanou.
2: Jak reagují třeba, teď jsou tady herci ze Zlínského divadla, na tento koncept nebo na ten projekt?
3: Často jsou vlastně překvapení nějakým způsobem unešení z té atmosféry, která tady je a kterou my už třeba ani tolik nevnímáme, a to je vlastně ten hrozný plus nebo velký plus toho rodinného prostředí a zázemí, které tady můžeme mít. To, že vlastně přijedou, přesně jedou kopečkama a dojedou do obce Prlov, která má 400 obyvatel, pokud se nepletu, a spatří tohle, tak je to vesměs velmi pozitivní vždycky.
2: Co na to říkají vaši rodiče? Předpokládám, že maminka, tatínek, babička, prababička, dědeček, no prostě rodina tady pracuje a funguje, a předpokládám, že tu i bydlí, tady mají někde ložnici naproti.
1: Je to tak. Mí rodiče jsou neuvěřitelně podporující a velmi nám v tom fandí, a to doslova, takže nám s tím maximálně pomáhají. Jsou velice společenští a někdo by mohl být vadivý, někomu by to mohlo vadit, že má za barákem na dvoře 100-150 diváků na nějaké kulturní akci, ale naši vlastně si to užívají spolu s námi. Maminka na každou akci chystá 3 druhy pomazánek, jako takový
2: občerstvení.
1: A takové občerstvení pro ty vystupující třeba. Tatínek zase s oblibou všechny osobně vítá, když k nám přichází, a rád se s těmi lidmi jako zakecává, baví se na různá témata. Takže já myslím, že celá naše rodina se to vlastně jako dost užívá, že se tady něco děje. A jak už jsem říkal, všichni máme rádi kulturu, všichni máme rádi divadla a rádi objevujeme nová místa, ale stejně tak si vlastně rádi užíváme tady ty divadelní zážitky i u nás za barákem, a má to pro nás obrovské kouzlo.
0: Baví nás žánr i souborová pestrost, proto rádi uvádíme představení z různých částí naší republiky, říká k dramaturgii Ctibor Goldefus. A když se obou, tedy i Honzi Rohlíka, zeptám, proč to vlastně dělají, odpověď mají jasnou.
1: Protože tady se cítím já doma, já jsem tady doma, cítím se tady doma, mám to tady moc rád a baví mě to tady prostě přinášet.
3: Je to hodně to stejné, z nějaké lásky k regionu, a to, že vlastně přes rok se sem moc nepodívám, a přijde mi důležitý sem nějakým způsobem tu kvalitní kulturu přinášet, protože často zrovna v našem kraji převažuje ta mainstreamová, okay. Nebo nějakým způsobem mi přijde, že tu spoustu věcí chybí, proto tenhle komunitní styl a spíše komorní akce, které jsou třeba dramaturgicky nějakým způsobem víc vedený.
0: V Kultuře Plus jsme vám představili projekt Stodoly u rohlíků v obci Prlov. Natáčela jsem tam přímo na místě s Honzou Rohlíkem a Ctiborem Goldefusem. A tím také vstoupila Kultura Plus do finále. Přeji vám pěkné dny plné inspirace. Loučí se Michaela Vetešková.
4: Poslouchali jste reprízu pořadu Kultura Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou sobotu ve 13.30.
5: Dvě novinky, jeden senzační návrat a nová jednička. To jsou největší highlighty 35. kola. Poprvé sedmý je Alex Warren, Rescuer. BB Rexa s Davidem Guettou začínají na 5. místě s hitem Sad Girls. Poslední jednička je 4. Ella Langley, Choosing Texas. Senzační návrat je 3. Temper City, Self Aware. Another a 54 Ultra, Talk to You, číslo 2. A jednička. Poprvé letos Calvin Harris, s ním Jazzy, Satisfy. Kdo vyhraje příště, kdo tu bude a kdo poletí, hlasujte. Na

0: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, je tu Desítka Pavla Horváta. Dneska extra desítka po pražském derby Sparta Slavia. Je tu Pavel Horvát, který to všechno na Letné komentoval. Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
1: A je tady taky Lukáš Michalík. Dobrý den.
3: Krásný den, Honzo, máš fantastickou košili.
1: Děkuji, tak tu košili jsem si vzal speciálně,
4: jenom
1: že dneska.
4: Doufáme, že se ti nepovolí i okno
1: klíček. Jo, i okno klíček snad nevypadne. Nic, co by nemělo. Každopádně chci se zeptat trošku netradičně. Pavle, co ty a nožičky? Lukáši, přemýšlej o tom. Počítal jsi někdy, kolik jsi dal nožiček?
4: Já, Honzo?
1: Jako v kuse.
4: Já musím říct, že vlastně my jsme z vepřových nožiček dělali svůj. Takže ty jsem nepočítal, tam jich bylo hodně. Možná proto mám tak zdravý kolena, tuj. Nožičky jsem nikdy nepočítal, ale musím říct, že to byl výborný doplněk k tomu, jak si cítil, že seš silnější technicky. Musím říct, že pro mladý kluky velká motivace, hodně se na to ptají ty děti a samozřejmě to zajímá, takže říkám, že za odpoledne jsi schopný v nějakém věku udělat třeba pokrok o 100 nožiček, o 200 nožiček, klidně za celý odpoledne se zlepšíš.
3: No určitě, v mládí se to počítalo víc, já vím, že už zhruba v těch 12-13, v tom jsem byl zrovna silný, jak mi chyběla rychlost, tak nožičky mi šly, ale bohužel s fotbalem nemám moc společného a už přes stovku, jako v tom věku určitě, myslím, že ani dnes by v tom nebyl problém.
4: Já si myslím, že se plete, že to s fotbalem nemá nic společného, protože tam je spousta doteků, který pak využíváš jako na tom hřišti, samozřejmě v jiných pozicích, v jiné rychlosti a musím říct, že já jsem byl v mládí taky silný.
3: No. A klasika samozřejmě, nožičky by správně měly být pravá, levá, to se shodneme.
4: Ano.
1: No, ale samozřejmě možná v dospělosti pak na to člověk nemá čas, aby dlouho někde žongloval. Já na to narážel, protože před odvetou play-off konferenční ligy mezi Ajaxem a švýcarským Sionem mladý hráč akademie Ajaxu Sip Zeldenhuis dal 3085 nožiček. Mm. On tam stál na takovém koberci přímo na trávníku a dal by víc, jenomže už se musel začínat zápas. Pán říká, prosím tě, už musíš končit, no.
4: Zeldenhuis, no.
1: No, Zeldenhuis. Tak inspirace pro vás, jestli si chcete zkusit třeba, kolik dáte nožiček, kolik dáte žonglů. Klasik řekl, ty nedáš ani 3 nožičky, ale já z žongly, ale víme asi, že 3 jsou taková jako norma, pokud
4: pro kopítko už.
1: Ano, tak začíná desítka.
0: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak zkouší to posluchači, zkouší, už jste nám volali 2, položili jste to, tak pokud máte zájem, tak nám volejte na číslo 221-55-2222. Někteří z vás se dovolají možná i do soutěže, ve které dneska budeme hrát o lístky na fotbalové utkání, které bude v 7. kole?
3: A Slavia Zbrojovka Brno, takže to si mě překvapil, nevím přesně, jaké to je kolo.
1: Jo, to je teď v sobotu 5.9.
3: Ano, hraje se to 5. září.
1: Tak, ale už nám volá někdo mimo soutěž do desítky, tak dobrý den, kdo je tam?
5: Dobrý den, Juraj. Já hned na začátku odbijem otázky, tak v prvom rade pogratulovat Jablonci, že ukázali namachrovaným frajírkom z Rangers, že už jsou dávno iba jméno a nie velký klub. To klobuk dole před nimi. Potom druhá otázka na Plzeň, na Pavlika, lebo Pavlik sa tam pohyboval v tom klube. Kým to je, že Plzeň dokáže tak dôležité, ťažké zápasy zvládnuť, lebo už to zvládali, keď za éry, keď tam hral Čišovský, Pavel a ostatní hráči. A tretia otázka by bola na derby, či vám nechybajú hráči typu jak Sparty, tak Slaví, Božil a Láďa Krejčí, ktorí do toho derby priniesli viacej tých emocií, lebo včera mi to prišlo až moc kľudné na derby. Díky, pekný deň, ahojte.
1: Juraji, ďakujeme za 3 náměty. Byť ten první byl spíš gratulační Jablonci, že porazil Rangers, což
4: tomu,
1: samozřejmě kvitujeme.
4: K tomu se můžeme, nebo musíme přidat, samozřejmě je to skvělý počin, já jsem rád, že Jablonci se to povedlo a ukázalo se, že Jablonec doma je silný a že má mužstvo, který je schopný konkurovat. Já úplně nesouhlasím s tím, že Rangers samozřejmě už to asi není možná to, co to bývalo jako daleko dřív, ale furt je to jeden z nejsilnějších skotských týmů a myslím si, že na těch ostrovech má velký zvuk, takže tohle ten výsledek.
1: Ale nejsou to Rangers, jako hráli loni z Plzní, to si řekněme, tak silní. Ale to nevadí, Jablonec se porazil.
4: Furt jsou to Rangers. Takže
1: obrat Plzně, nejvyšší v klubové historii v Evropě.
4: Obrat Plzně, samozřejmě, jako úžasný večer, prostě
2: Plzni to všechno zapadlo, byla vidět ta změna, ta energie těch hráčů, to je prostě úplně jasný efekt té výměny toho trenéra. Samozřejmě pár okolností, které Plzni hráli do karet, ať už to byly ty penalty, nebo jednoznačně to vyloučení asi hlavně, jo, a pak gól v té poslední minutě vlastně zase z té penalty, kterou Kabongo proměnil, takže to bylo úžasný a myslím si, že soupeř malinko to podcenili a pak už koukali s otevřenou pusou, co se děje a že byli účastníky tohohle večera.
3: No asi všichni jsme byli překvapeni, vůbec jsem Plzni nevěřil absolutně, takže super, že to Viktoria zvládla, ale jak se následně ukázalo, tak na západě Čech určitě nemají vyhráno, čeká ještě spousta práce.
2: To je to, jak se říká, no, po posvícení víme, co přichází, takže bylo to blízko po tom zápase, byly tam nějaký změny. Slovácko zase nehrálo špatně, ale Plzeň se prostě neprosazovala, měli tam pak ve druhé půli nějaký šance, který jako opravdu mohli ten zápas rozhodnout, ale nerozhodli, no a Slovácko si veze bod, který si myslím, že vlastně v konečním tom součtu asi je zasloužený a Plzeň má nad čím přemýšlet znova, no.
3: Tak můžeme zůstat u Plzně ještě, je ne, nebo chviličku, nebo tak, já ti do toho nebudu skákat.
1: No, ne, asi tak budeme asi na derby, protože asi. Třetí je téma už Juraj vztahoval k derby. Věřím, že se dostaneme i k dalším zápasům, ale to derby bylo tedy číslo jedna o víkendu.
2: No já jsem taky takhle, já jsem vlastně, mně se ten zápas líbil, já musím říct, že se mi to líbilo, k výsledku a k výkonům se dostaneme, ale mně se to líbilo, to, že tam jako občas byl dým a jako ty fanoušci se překřikou, že jedni jsou horší než druhý, to k tomu samozřejmě patří. Musím říct, že jsem si říkal, jestli to není sluchátka, já jsem si občas dával jako jedno sluchátko na stranu, abych tu atmosféru slyšel a přišlo mi to normální, ale je pravda, že jako konkrétně v tom obilníku to bylo víceméně klidný. Samozřejmě byly tam souboje, byly tam takový jako nějaký hádky a to.
1: Bojůvky.
2: Mini bojůvky. Ale nebylo to tak, jak jsme byli zvyklí a mě to nevadí. Já jsem byl s tím zápasem jako nestranej fanoušek prostě spokojený. Mně se to líbilo. Sparta prostě hrála dobrý fotbal. Slávě byla fantasticky připravená, tak jak jsme na to byli zvyklí v minulých letech. Myslím si, že se k tomu hodně vrátili. Zase můžu teda začít. Dostaneme se k osobce na Karabce, kterou Sadílek prostě vlastně kromě jednoho momentu, kdy Karabec měl obrovskou šanci, zvládnul na jedničku. Tam, kdyby snížil na 2-1 Karabec, tak si myslím, že ještě z toho bylo drama, ale Sparta prvních 25 minut si s tím nevěděla rady, nedostávala se vlastně do ničeho, kromě pár standardech, kde si myslím, že teda propadla včera, že...
1: Karabec tam dobře prozkoušel Markoviče v 21. akorát, no.
2: No, ale to si myslím, že jako tam já jsem to kritizoval, tu střelu, že to musí je rána na tu stranu toho golmana, byla umístěná, samozřejmě nebyla to tak prudká střela, tam ten golman by neměl stačit reagovat, tam ten prostor není tak velký, tam to musí být prostě, jak říkají kluci, dělo, řeknu třeba sejková rána, takováhle rána by to měla být, aby ten brankář možná si na to šáhne, ale nestačí to vytlačit, ale ve standardkách Sparta včera silná nebyla.
3: Souhlasím s Pavlem, obecně hrál se fotbal přes 49 minut čistého času, to si myslím, že je na derby velmi slušné, v těch předcházejících derby se ne vždycky ten fotbal hrál, takže to se mi taky líbilo. Jinak s Jurajem souhlasím, že zkrátka takových těch bláznů v uvozovkách v těch kádrech zase tolik není. Ladislav Krejčí není ve Spartě, stejně jako Kuchta, Chorý nastoupila z lavičky, samozřejmě musí si dávat pozor. Takže ty emoce trochu chyběly. Na druhou stranu, když se Bořil s Krejčím drželi pod krkem, tak se nám to asi taky úplně nelíbilo, byť k derby to nějakým způsobem patří. Takže mě tam trošku možná emoce chyběly. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, jsem rád, že se to nezvrhlo v nějakou bitvu a že se hrál fotbal, takže nezaujatý fanoušek si myslím, že může být spokojený.
1: Spousta debitantů, možná i to hrálo roli, že prostě ti hráči zatím do toho nejsou tak zapojení do té rivality, takový stoper Spartin Besok, ten přiletěl v úterý a podle mě ani nevěděl pořádně, proti komu hraje. Za Slávy taky spousta noviců, byť třeba musím říct, že už úvodní sekundy naznačili, že třeba jaký Daniel Šturm chce pozvednout ten svůj výkon, který byl v těch minulých kolech kritizovaný právě i tím nasazením. A to si myslím, že se odrážela práce realizáku Slávie, protože ze Šturma to teda čišelo od začátku, že do toho jde nažavený. Přitom je to Slovinec, který hrál za Sigmu ještě.
2: No, já přidám další dvě jména, Ayaosi a Onda, protože Ten byl hodně důrazný, ten tam měl takový to dohrání dvakrát, třikrát, kdy vlastně Spartani odehráli balón a on je jako dohrál tělem, nebylo to jako, že by do někoho vlítnul nohama nebo udělal nějaký hloupý zkus, ale tam to bylo evidentní, že ten je nažavenej.
1: Tam Gudal to pocítil zhruba po půl hodině.
2: Jo,
1: tam... Já jsem si říkal, jako, že si na něj vyšlápne pro mě drobek Uanda proti stoperovi Sparty,
3: no. Který má 2 metry.
2: No, ale já si myslím, že opravdu se dá možná říct i to, že fakt jako tam bylo 9 nováčků v těch sestavách, který to derby nehráli a logicky, jak jsi to řekl ty správně, jo, některý přiletěli v úterý, některý už jsou tady možná díl, ale to derby nikdy nehráli. Já i proto jsem možná trošku sázel jako víc na Spartu, že hraje doma, že prostě ten zápas zvládne výsledkově líp, ale dopadlo to líp pro Slávy.
3: Určitě se k tomu ještě dostaneme. Bavili jsme se o tom třeba po zápase Liberec Slavia, kde Mikuláš Konečný udělal tu chybu, která vedla nakonec k vyrovnávacímu gólu Slovanu. Leckdo se ptal, proč zrovna hrál Konečný na lavičce Ngesan a podobně. To se občas stane, jenom že v tom derby si myslím, že Jindřich Trpišovský ukázal tu prostě trenérskou masterclass. Asi by nikdo netypoval, že do obrané čtyřky postaví 4 stopery, jednak tedy Konečného, jednak Vlčka, který do té doby skoro nedostával čuchnout, a ti hráči to zvládli skvěle. Kdo by typoval? Já určitě ne, že nastoupí bez rotového útočníka. Každý se baví o tom, jestli chytil, jestli chorý, jestli oba, a nehraje ani jeden v základu.
1: A vlastně nalevo byl Štěpán Chaloupek, což taky přesně. V té čtyřce byla dost nezvyklá věc.
2: Tady k tomu vlastně, jak tam chodíme na ty rozcvičky, tak já říkám, hele, ten Chaloupek je vlevo, to je divný, já říkám, to je nějaký šmečko, jenom prostě při rozsvičce, aby Spartani jako koukali na to, jak to stojí. No a v tom zápase se tam postavil a byl jako výborný samozřejmě. No.
1: Můžeme si ostatně poslechnout Jindřicha Trpišovského, jak po zápase mluvil o obraně.
6: Jsme čekali, že Sparta vždycky v tom derby trošku změní hru proti nám, že jí zjednoduší a že se snaží hrát hodně míčů pak vlastně nahoru za tu naši obranu a že bude to chtít poskládat určitě z hráčů, tak aby byli silní při standardních situacích. Pokud jsme tady vždycky nějaký zápas ztratili nebo remizovali, tak to bylo z toho, že jsme dostali góly ze standard, tak ať už to byly penalty, přímý kopy, rohy a teda z toho vzduchu.
1: Ještě v pozápasovém rozhovoru pro televizi OnePlay Sport prozradil, že právě Chaloupek měl hrát přímo kvůli Mercadovi, takže evidentně, jak říkal Lukáš, Jindřich Trpišovský, já jsem trošku po zápase v jeho výraze viděl, že je fakt spokojený, že to vyšlo.
2: Jo, já se vrátím k něm standardkám, já jsem tohle hodnocení teda neslyšel ještě, teď to bylo prvně, ale fakt jako kromě té standardky tam té střely a jednoho rohu, který tam prolít, myslím si zprava jako na druhou stranu, tak fakt jako Sparta nebyla nebezpečná a mě tam fakt jako trošku chyběla nějaká kreativita. Jo, myslím si, že Sparta má dostatek hráčů na to, aby něco vymysleli a tady to fakt byly jak od Karabce, tak od Macka vlastně jenom balóny, které lítaly do toho, kde Slávě evidentně na to byla připravená. No.
1: A tak rozdíl možná v tom, co dřív přinášel třeba Ladislav Krejčí, tak zakončení těch standardek, já jsem si vypsal 2 ty z rohu a Gudal prostě tou hlavičkou třeba zatím nedostačuje těm výkonům, byť taky je ve Spartě krátce, třeba se to ještě posune.
2: Jo, tak to je jedno, já jsem pak už říkal, to už gol nedají, myslím si, že jsem to říkal i v přenosu, že prostě gol nedají, že už to byl tak lítalo vedle tyčí, tam byly ty rohy líznutý ke konci prostě, ale už to bylo tak, že ten zápas prostě někdy to tak je, že se ti nepovede nic.
3: No a Slávy, jenom ještě dodám, prakticky všechno sedlo, ty vlastně vystřídáš o poločase Novaka, který dal ten jeden gól a dostřídáváš Mousisem, což je podle mě jeden z jejich nejlepších hráčů vůbec a hned to ukázal, on hned poslal vlastně Provoda, myslím, do toho samostatného úniku, tehdy ještě se Slávia neprosadila a pak udělal gól Šturmu.
2: No a ještě tadyhle, jak jsi to říkal, tak jak jsem říkal, Sáďa hrál osobku na Adama Karabce a vlastně Mousis nastoupil a samozřejmě v televizi to není vidět, ale z té vejšky běžecký souboje Mousis NME, to bylo žraso, jako jo. Tam si myslím, že by se nikdo z nás asi nechtěl ocitnout, protože jednak to byl fofra, jednak to bylo fakt jak hlídací psi jeden na jednoho. No.
1: Máme tady dalšího volajícího posluchače, který už nějakou dobu čeká, tak se omlouvám a děkuju za strpení. Dobrý, někdo je tam?
7: Jo, dali to mě říct, dobrý den. Já bych jenom chtěl říct, že zaplať pánbu, že už tam takzvaní blázni nejsou, že to derby bylo pohledný, dalo se na to koukat, bylo to fajn. A jedna technická poznámka, za to už někdo uslyší, aby se nad tím zamyslel. Ty auty, ty jsou proti pravidlům házený, to se hází jednou rukou, tady se nohy u toho, přišlapuje se čára a pak se z toho stává zbraň, pak to autový vazování je zbraň a pak se chce ještě omluvit na dávku rozhodčímu, zvládnul to, byť mu to bylo usnadněný, zaplať pahbu, nebo jsem ho viděl v Teplicích a ty bramborece to tam udělal, jo, takže se mu omlouvám zde na dálku a fotbalu zdár, chlapi, ahoj.
1: Děkujeme, no já jsem auty teď řešil v Premier League o víkendu v sobotu, v neděli to bylo, když hrála Chelsea s Brighton, jak tam myslím Brighton dal gól a po rychlém autu, který byl takový, jako že jsem říkal na Hans Palce, by ti to vrátili, ale nohy byly na čáře, nebo za čárou a vlastně všechno tak asi korektní, takže to prošlo, takže možná spíš proti gustu žádný disputát, každý trošku možná jiný názor na to,
8: je
1: ale...
8: To rozočím, no. Jestli...
1: No a Jan Machálek, tam vlastně zajímavá persona z hlediska toho, že on opravdu za poslední dobu, v roce 26 v první lize pískal čtvrtý zápas. A od začátku předminulé sezony to bylo jeho 11. utkání v první lize. Zajímavá volba, ale nakonec rozhodčí naštěstí vlastně nebyl moc vidět, což...
2: Pak, teď jsi to řekl úplně přesně, já to takhle taky hodnotím. Když ten rozhodčí není vidět a vlastně nezasahuje do toho zápasu nějak, tam ve druhé půli jsem měl takovou výhru, jak jsme se tady o tom bavili, někdo z posluchačů v minulosti volal před tím rohovým kopem, tak ty hráče nechte, ať se drží za drezy a to prostě bude z toho buď faul nebo penalta. A myslím si, že tady to všechno zvládnul a mně se ten výkon líbil. Prostě jako neúřadoval tam, nechtěl být moc vidět, všechno, co písknu, tak bylo rychle buď zkontrolovaný nebo vyřešený a hrál se fotbal.
8: Na žluté karty to bylo 2-2, 13-24, to byl poměr faulu, tedy v úzovkách ve prospěch slávistů, taky jsem zaznamenal nějaké nářky, že slávisté měli dostat víc žlutých karet, jak si to viděl z tribuny.
2: No to si troufnu jako souhlasit, myslím si, že tam bylo pár takových situací v přechodové fázi, kdy si myslím, že ty fauly samozřejmě byly jako chytrý, byly úmyslně udělaný, nebyly to žádný sprostý fauly, ale možná by se mohlo posuzovat to, že to je do nějaký nebezpečný situace. Ale rozhodčí to nastavil ten metr takhle a ty karty za to nedával. Je pravda, že ke konci první půle, když ten tlak Sparty začal trošku narůstat, tak tam pár těch zákroků bylo, který já bych taky možná jako ohodnotil žlutě, ale nemám s tím asi úplně žádný problém.
1: Já jsem si všimnul tam ve druhém poločase v 52. Vlček setnul Alcocera docela tvrdě a nedostal žlutou kartu. No a... Nicméně Alcocer tam teda v první poločase takzvaně vytékal, mi přišlo z frustrace toho,
2: no,
1: že
2: to bylo
1: zapojený,
2: to
1: že?
2: Bylo v té první půli, no. Tam to byla jasná žlutá, vlastně to... To já si myslím, že to bylo na Vlčka podle mě. Nebo...
1: Ne, to bylo na Zimu, ale to dostal Alcocer žlutou, ale no. Pak po půli Vlček setnul Alcocera, to byl faul Vlčka a tam žlutou nedostal. To bylo takový, co člověka napadne.
2: No, já jsem Alcocera samozřejmě hodnotil tak, že v každém zápase zatím nám předvedl velkou kvalitu.

0: hrozně na tom křídle mě.
1: Ze Slávy ale.
0: To zrychlení jako z nuly na 100. Vlastně,
1: tak ve Slávy jsi rychlý byl.
0: No to jo, ale ten Petr. Ne, jenom, ne, já chci říct, že tady ty hráči jsou prostě k nezaplacení. Ty, co dokážou z té situace. To vlastně byl taky ten problém. Já jsem se tam o tom bavil pak s klukama i ze Sparty, s některýma, co tam sedějí u videa. Nahoře, že vlastně ty přihrávky do těch křídel byly hrozně pomalý a vlastně nedostávaly tyhle toho Mercáda s tím Alcocerem do situací jedna na jedna. Kdykoliv se dostali do té situace, tak jsou schopní obejít a něco se stalo, ale ty přihrávky nebo ten přechod do toho křídla byl hrozně pomalej a Slávii tohle samozřejmě vyhovovalo.
1: No to samozřejmě vypadá hrozivě, Sparta Slávia 0-3, ale i v tom spartianském podání tam byly některé velmi slušné individuální výkony, už jsem zmínil Mercáda, jestli chceš navázat.
2: Ne, povídej.
1: Gudal se mi líbil taky, v podstatě hlavně ta jeho vyvážení míče přes třeba 20-30 metrů.
0: Já se zastavím NME, samozřejmě spoustu penzum naběhaných kilometrů, tam jenom bylo vidět to, co já jsem u něj vnímal i v Liberci, že vlastně on se dostane do dobrý příležitosti a jenom jako vystřelí. Jo? Tam v té první půli to udělal fantasticky, jenom vystřel. A já se chci zastavit ještě u jednoho jména, Roman Macek. Netypický hráč prostě, ale je to paráda. I když prohráli, já vím, že byl naštvaný. Mě baví se na něj koukat prostě. Baví mě na něj se koukat, jak ví, co se stane za tu vteřinu a dvě, ať už do defenzivy, tak samozřejmě do ofenzivy, že vidí 30 metrů, 40 metrů prostě průnikový přihrávky. Paráda, jsem rád, že ho Sparta udělal.
1: Mně se taky líbí, je takový netypický, ono vypadá, že často tolik neběhá, ale opravdu to má v noze, až trochu futsalistu mi občas připomíná, jak on si to zpracovává podrážkou. Taky si myslím, že to může být dobrá posila.
2: Poslechněme si, co říkal Brian Priske po zápase.
3: V takových chvílích potřebujete navíc trochu kvality a trochu štěstí. Měli jsme míč v jejich vápně snad 60krát, ale hráli jsme do dobře postavené a početné obrany. Takhle krutý, ale někdy fotbal je. Dělali jsme všechno možné, dominovali jsme, ale šance jsme nevyužili.
2: Vlastně z tohohle bych chtěl ještě téma derby uzavřít dvěma otázkami na Pavla a na Lukáše. Držení míče, počet střel, ofenzivní převaha, počet přihrávek, vlastně všechno šlo pro Spartu. A teď jsme i slyšeli, že nějakým způsobem, a slyšeli jsme to i od kapitána Karabce, že nějakým způsobem Slavia teda vyhrála, ale Sparta, a teď to jako jim trošku dávám do úst, možná to tak třeba nemysleli, ale že vlastně Sparta hrála dobře, ale prostě dostala ty 3 góly, sama nedala. Jako tohle může, teď jsem to řekl hodně přenaně, ale ne? Ono to může být cesta do pekel, když se budeš takhle poplácávat po zádech, no, nebo vnímáš to takhle, nebo ne?
0: Já si myslím, že to je i psychologický moment. Ona to v podstatě v úvozovkách je pravda. To, tam zaznělo to slovo dominance, jo. Samozřejmě dominance je to super, ale nehraje se na to. Já k tomu přidám, k tomu to co ty si řekl a zmínil a dáváš jako Spartanům do pusy, tak je to, kdyby proměnili svoje šance, aspoň třetinu si troufnu říct, tak prostě ten zápas takhle nedopad, ale ten výsledek je samozřejmě strašný pro Spartu nebo pro Spartany, jo, ale já jsem potkal po zápase vlastně ještě třeba Petra Koubu a říkal jsem, hele, dneska jsem fakt věřil, že Sparta jako může vyhrát a on říká, hele, já taky, jako prostě všichni tomu věřili, protože to tak jako vypadalo, ale ten zápas byl jasně o tom, kdo promění šance. Slávě měla samozřejmě lepší příležitosti, protože jdeš sám na bránu. Novak tohle to už ukázal, že prostě je tam, kde má být. Ta akce zase začala fantasticky tím autem na straně, kdy tam vlastně jednoduchou přihrávkou to zbaštili Spartani a zpětnou nedokázali odvrátit jinak než Novakovi a ten to uklidil úplně fantasticky, ale pak už ty šance byly do breaku a samostatní úniky a to se prostě jako daleko líp zakončuje než střela, když na to máš z otočky jeden dotek nebo nemáš moc prostoru, no.
2: A teď k tomu trendu, protože jsme se o tom bavili v kontextu jiném, v Premier League minulé kolo, první kolo, většina týmu, která vyhrála, menší držení balonu. Chelsea vyhrála nad Brightonem v neděli 27% držení balonu. Ta dominance, nastolená hodně érou Pepa Guardioli, zdá se, není prostě tak klíčová.
0: Tak není to pro všechny mužstva, že jo?

0: zase, kdyby Sparta včera to využila, tak se budeme bavit o tom, že dominovala, dala góly a bylo to super, ale to se nestalo. Tady to, co říkáš, já jsem zrovna ještě dneska přemýšlel vlastně i to složení Sparťanů, vzhledem k tomu, jakou rychlost má Mercado a Alcocer, jestli třeba i vzhledem k tomu, jak nastoupila Slávy, jestli třeba těch tu hodinu před tím zápasem možná třeba nezměnit tu taktiku, jestli nechceš dominovat a jít na to, ať útočí Vlček, ať útočí Chaloupek z levý strany, jo, ať nám tyhle hráči ukážou, jak umějí obcházet a centrovat, jo, protože se vrátím k té rozliče, kde Chaloupek centroval levou nohou vlastně a sám kroutil hlavou, že jo, protože to samozřejmě nemůže být centr jako pravou, jo, takže třeba tohleto, jestli třeba nechtí dominovat, ale samozřejmě ten výsledek pro Spartu prostě nebyl to nebylo tak dlouho, prostě od 20. minuty nebo ještě dřív to bylo ten gol. Prohráváš prostě 1-0 a ty musíš, takže možná do té doby jako
1: 11.
0: No, do konce, no, takže toho času moc nebylo, ale jestli necouvnout a nechat toho soupeře hrát v tomhle složení a pak je vybrejkovat zase ty, takže to jsou takový taktický manévry, můžeme se tady bavit, to téma před zápasem bylo, že Trpišovský Priske, kdo koho přetrénuje, no a včera se to Jindrovi Trpišovskému povedlo.
2: No bez pochyby, samozřejmě obecně na držení míče se nehraje, kdyby se hrálo, tak Mladá Boleslav v minulé sezóně hrála o titul a neplácala se ve skupině o udržení. Ještě jsem chtěl říct jedno jméno, které bylo, si myslím, z mého pohledu klíčové v neděli, a to byl výkon Jakuba Markoviče. Hodně se o tom mluvilo i na začátku sezóny, i vnímal jsem kritiku z řad fanoušků Slávie, že úplně nechytil nic navíc v těch některých zápasech. Slávia dostávala poměrně dost gólů, neměl tam takové ty zákroky, které třeba mívá Jindřich Staněk, ale teda včera byl klíčovým mužem, třeba ten zákrok proti Karabcovi, skvělý zákrok.
0: V té druhé půli.
2: V té druhé půli, ano.
0: Jo, tam já trošku jsem chytil to super, já jenom si myslím, že Karabec mu to hodně usnadnil. Bylo jasný, že bude zakončovat levou nohou a jen tak jako ten balón píchnul, já si myslím, že to měl hrát placírkou, samozřejmě ta pozice nebyla jednoduchá, ale myslím, že to je přesně ta šance, kterou musíš proměnit prostě. To je jako, vím, že se to stane, že to nedáš, ale tady v tom zápase ji musíš proměnit.
1: Ještě jeden volající teď v tom bloku o derby. Dobrý den.
3: Dobrý den, Petr u telefonu, jestli se slyšíme.
1: Ano, krásně, Petře.
3: Já jenom zaprvé chci vám poděkovat, děláte skvělou práci, vy všichni, takhle, co děláte studio a co, to je skvělý, jo, díky. A chtěl bych se navázat na Honzu Pirušku, protože vy máte pravdu. Včera po tom zápase ve studiu 80 minut, 80% bylo o tom, jak byla Sparta skvělá, jak byla dominantní, jak byla úžasná. Dneska se bavíme o tom, že zase má skvělý čísla, ale Karabec mluvil o tom, jak vlastně Slávy přestříleli, ale 0-3?
2: Jasně.
3: 0-3? A to je celý. Prostě myslím, že pan Trpišovský jako odvedl skvělou práci po taktické stránce, Slávě Spartu přehrála.
1: Děkujeme za zavolání, asi chápu, že to je všechno, ale řekl jste to lakonicky, ale výstižně, tak se mějte hezky.
3: Je taky pánové, díky moc za vás.
1: Naschledanou, tak to byl Petr a ještě dáme prostor dalšímu uvolajícímu, kterého beru do vysílání teď, tak kdo je tam, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Standa.
1: Stando, vítejte. Dejte si nás prosím na ucho, ať se tam neslyšíme dvakrát.
4: Já mám na vás jiný dotaz ohledně Slávie. O dominanci Sparty a tak dále bylo řečeno toho docela dost. Ale zeptám se jinak. Myslíte, že to s tímhletím výkonem Slávie uspěje v Lize mistrů? Jestli má šanci, když vzhledem, že Sparta má kvalitu na Evropskou ligu, nikoli na Ligu mistrů, tak si myslím, že na Slávii to, že v té Lize mistrů moc neudělá.
1: Dobře, zníte pozitivně, tak nevím, jestli se chystáte na nový školní rok, ale děkujeme za volání, dělal jsem si legraci. Tak, jak to vidíš? Liga mistrů, to je trošku jiná písnička, je teda šílený, jako z mého pohledu pro Slávy, jako strašně náročný. Nezdá se to, ale teda, Pavle, hele.
0: Je to Liga mistrů, no.
1: No.
0: Já...
1: Loni bylo líp, si myslím, teda.
0: No.
2: A jak to dopadlo?
0: No, to je teď bych řešil to derby, je to prostě specifický zápas a Já si myslím, že na Ligu mistrů se třeba Slávě zase připraví jinak. Samozřejmě dominuje teďka, nebo dominovala výsledkově včera, vede naší ligu, takže budeme věřit tomu, že přesně tak, jak včera připravil Jindra Trpišovský Slávy na Spartu, no tak připraví na ty zápasy v Lize mistrů a ty body prostě budou sbírat nebo nějaký pozbírají a tam čekám to vítězství už konečně. Budeme jim fandit, já bych nebyl pesimista.
2: Já taky ne, určitě. Asi nečekáme v těch zápasech, nebo aspoň ve většině nějakou výraznou herní dominanci, ti soupeři jsou neuvěřitelně silní, Pavel sám Ligu mistrů hrál, tak často se o tom bavíme, jestli to není příliš velké sousto pro české kluby, ale každý si to chce zahrát.
0: Určitě jsme tady nehodnotili zápas Slávie v Lize mistrů s Arsenalem, nebo když tak si to úplně nevybavu, ale vlastně první gol dal Saka z penalty podle mě. A do té doby Arsenal samozřejmě měl nějaký tlak, ale prostě jako proměnil svoji první šanci. Jo, a pak už tyhle ty týmy prostě mají tu kvalitu, že tě pobijou, protože promění svoje šance. Jo. To je to, co se bavíme. Sparta prostě měla šance, neproměnila je, Slavia je měla, dala góly, proto vyhrála.
2: Já očekávám, že se Slavia z té minulé sezony v Lize mistrů poučí a že těch bodů bude výrazně víc a určitě už musí přijít to vítězství, už se není jako za co schovávat.
0: Už není na co čekat.
1: Start proti Racingu Lán, pak výjezd do Baku. Opravdu já si stojím za tím, že to je vlastně daleko těžší los, než měli v minulých letech jak Slavia, tak Sparta. Ale uvidíme, jak se říká, neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Máme tady soutěž, když jsme domluvili o derby, Slavia bude hrát v nejbližším kole doma v Edenu. Můžou tam opět diváci, bude to kolikátého? 5. září. No a dva lístky na Zbrojovku Brno máme teď v našem studiu, respektive virtuálně, protože o ně hrajete vy. A moje otázka, protože kolegům nedám prostor, zní, jak se jmenuje bývalý spoluhráč Pavla Horváta, který má spojitost se Zbrojovkou.
2: Hrál za oběma kluby a byl v desíce Pavla Horváta.
1: Nebyl v desíce Pavla Horváta, ale skóroval 2. října 96, tohle výročí 30 let se blíží, byl to zápas s Lužankami, Zbrojovka Slavia 1-1. Dosud nejvíc navštívené utkání v historii samostatné ligy přes 44 tisíc diváků.
2: Těžké.
1: A já napovím, a teď to bude lehké, ryšavý záložník, bývalý taky trenér Zbrojovky, který vedl i v první lize. A to relativně nedávno. 221 552 222, tak nám volejte. A my vítáme prvního soutěžícího. Dobrý den, kdo je tam?
6: Tady David, dobrý.
1: Dobrý, Davide, tak kdo je to?
6: Tak já nevím, ale tipnu Luděk Zelenka.
1: Luděk Zelenka, vyřídíme, vy jste asi neslyšel to ryšavý, ale...
2: Na toho jsem se chtěl zeptat já.
1: Dobře, tak Luděk Zelenka to není, jak se nezlobte, Davide, přejeme hezký den a zkuste to zase brzy jindy. Vítáme dalšího z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
7: Dobrý den, tady Matouš Hostivaře.
1: Matouši, dobrý den.
7: Dobrý den, já si myslím, že to byl Ryša Dostálek.
1: Ano. Výborně, gratulujeme vám. Už se to výročí blíží, tak věřím, že třeba s Pavlem a s Richardem Dostálkem se uslyšíme někdy.
7: Děkuji moc.
1: Jo, tak si užijte zápas, mějte se fajn.
5: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Posloucháte desítku Pavla Horváta po 6. ligovém kole, které bylo zase po nějaké době kompletní. No a když půjdeme podle navštěvnosti, tak druhým nejnavštívenějším zápasem po derby byl duel Baníku se Sigmou, přes 10 000 diváků ve Vítkovicích vidělo. Myslím, že vítězství Baníku, které může hodně znamenat i pro Romana Skouhravého, Pavle.
0: No, důležitý. Já si myslím, že... Já začnu tím nepříjemným teda zraněním Mienga, protože to jsem ještě neviděl vlastně takhle sám sobě, nebo ne, on si sám sobě jako ne, on si to neviděl, prostě blbě došláp, já jsem to nikdy takhle neviděl a musím říct, že to bylo úplně fakt jako zdrcující, ty opakovaní záběry byly šílený a já jako mě ho bylo hrozně líto, že si myslím, že to je jako docela dobrý kluk, takový pozitivní a tohle bylo nepříjemný a myslím, že to muselo být nepříjemný pro všechny ty kluky, spoluhráče, který se tam jako u toho ochomejtali, ale paradoxně...
1: Já jsem tohle viděl před mistrovstvím světa před 20 lety, Jibril Sise, možná si vzpomenete, v přípravě proti Číně, dělal klíčku a vyjela mu kost ven.
0: Tak to jsem naštěstí neviděl.
1: Tak si to nepočítej.
0: Tak díky Honzu, že jsi nám to takhle připomněl. Ne, takhle, myslím si, že samozřejmě to byla ta nepříjemnost a pak jako Olomouc prostě chce hrát fotbal, možná bych to trošku přirovnal ke Spartě, která, že Olomouc se jako nutila do té rozehrávky, chtěli hrát výstavbu té hry, což samozřejmě je pozitivní. Na druhou stranu Baník na to byl velmi dobře nachystaný a začátek zápasu jim vlastně spoustukrát ten balon sebral hodně vysoko a ten gól sice z toho nepadnul, ale myslím, že to vedení Baníku bylo zasloužený.
2: Ne, Baník se musí opřít o defenzivu a to se jim teď daří, protože nejen, že Míček tedy rozhodl ten zápas, ale výborný byl Noga, ten se mi líbil hodně moc. Oni dlouho v Baníku hledali to optimální složení té stoperské dvojice lomeno trojice. Skiba samozřejmě má taky potenciál, točili se tam Chaluš, Pojezdný, Chaluš teď nehrál, Pojezdný už je pryč, takže musí se chytit tímhle, tak snad se jim to podaří, ale no, mám tam taky ještě samozřejmě otazník v té hře Sigmy, myslím si, že ten potenciál je daleko, daleko větší, alespoň ten herní, oni ty body sbírali a další věc samozřejmě ta zranění, no, nejen Něnk, ale i vlastně Kohout a Siňavský.
1: U Kohouta bych se chtěl zastavit, protože on vlastně dohrával zraněný, aby nemuseli střídat ještě do poločasu, aby si nechali ten, jak se říká, slot. Pak ho tam teda v té gólové akci dohrál Sila, což mě trošku zarazilo, že se k tomu rozhodčí Radina nevracel, alespoň žlutou kartou, protože to byl šlapák jako hrom. No ale pak teda ještě vlastně Kohout procpal balon na Siňavského, Kubala předvápen narazil a Jiří Míček nádherně trefil teda ten vítězný gól. No ale ta zranění se kupí teda a musím říct, že tak Kohout měl minulé době, nedávné době dost velké zdravotní problémy a tohle není úplně pozitivní.
0: Tak je to, teď to nemyslím úplně na něj, protože taky je to jeden z mých oblíbených hráčů, ale vždycky se může, jako samozřejmě může to být, ten hráč to tak nějak má jako v sobě, že občas prostě je zraněný. Já třeba si vzpomenu na Honzu Kopice, který prostě je výborný hráč, ale vlastně z každý sezóny, dejme tomu 3-4 měsíce, nebyl k dispozici, protože měl vždycky nějaký zranění, který ho na nějakou dobu vyřadilo. Jo, a tyhle ty hráči samozřejmě to mají pak těžší, ale Kohout je výborný a už to dokázal několikrát a pro Baník je to velká ztráta. No.
1: Můžeme tedy pogratulovat Baníku, který bude hrát 6.9. v Mladé Boleslavi a pak ho čeká ještě dohrávka v Jablonci ve středu 9., takže to je poměrně těžký los. Olomouc narazí v dalším kole na Bohemku.
2: Já jsem chtěl říct ještě jedna věc, která mě zaujala, že moc prostoru ty nedostává Jan Kliment. Vlastně dostřídával Mikaelsson, islandský útočník, a zajímala by mě ta jeho pozice, protože samozřejmě řada klubů, skoro bych řekl většina v české lize, schání nějakého hrotového útočníka. Mikulenka třeba vůbec vlastně nehraje teď v Olomouci, takže ten kádr je nabitý a jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál, protože pomalu, ale jistě končí přestupní termín a myslím si, že třeba v Liberci určitě budou hledat útočníka.
1: No, narážíš tedy jako na zranění Trulise.
2: No, ale no jasně, narážím na to zranění, ale nemyslím si, že by Olomouc zrovna posilovala Liberec, to si myslím, že neprůchozí.
1: Tak posluchači Radiožurnálu Sport tuší, že Lukáš Michalík to chce stáhnout na stadion Unisi. Mýlíte se.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Lukášovi se to nepodaří, protože třetí nejvyšší návštěva kola přišla do Štrucových sadů, možná pozbuzeně euforickým vítězstvím a obratem nad Cvrnou zvezdou Bělehrad. Plzeň hostila Slovácko před 9389 diváky. No a nakonec po čtvrté z pěti ligových zápasů v této sezóně ztratili viktoriáni body a vlastně Slovácko zase dokázalo kousat s Lukášem Vodlickým na place, to už je jaká omílaná písnička, ale přece jenom asi se taky těžko hraje takhle po euforickém postupu, viď, proti outsiderovi.
0: Jo, ale není to jednoduchý, to je bez debat, ale ten zápas se prostě pro Plzeň vyvíjel dobře, vedeš fakt jako 1-0, nepovede se ti dát ten takovej uklidňující gól, já si myslím, že teď jsem si vzpomněl, že o tom mluvil i Míra Koubek, ten zápas prostě zavřít tím druhým gólem, ale
1: v úterý 1. září slaví 75. Míra Koubek, výborně, říkal pan trenér.
0: Ano, jo, takže já si myslím, že prostě dokud ten druhý gól nedáš, tak je to fakt otevřený do posledního centru a Plzni už se to několikrát stalo a je to samozřejmě o tom, jak to postavíš, ale je to o těch hráčích na tom hřišti. Na tom hřišti už jsou zkušený hráči, který by měli vědět, jak ten zápas dohrát do konce, jak soupeři nenabídnou takovýhle šance a bohužel Plzeň tu šanci nabídla, Slovácko ji využilo a veze si bod.
2: No, bavili jsme se o tom s Pavlem před zápasem, sledovali jsme sestřih a to Plzeň mohla být ráda z mého pohledu, že dohrávala tedy v plném počtu, protože ten zákrok Kabonga v 9. minutě vlastně kolíkama napřed na koleno
0: trávníka.
2: Z mého pohledu červená karta.
0: No, taky mě to zarazilo, že se k tomu zase minulý týden jsme tady koukali na to, jak Venca Pilas měl rozpáranou hlavu, nebo před, už je to 2 týdny, teď se omlouvám.
2: Myslím, že to je minulý týden.
0: Jo, tak tohle to je vlastně hodně podobný, možná Kabongo tam nešel jako s úmyslem nějakým, ale šel tam hloupě prostě a myslím si, že trávníka trefil a musím říct, že mě taky teda zaráží, že se k tomu ten VAR nevrátil, že tohle byl zákrok hodně pod koleno, vysoko a špuntama dopředu, je to zajímavé, jak se to posuzuje.
1: No možná to zaujalo posluchače, protože se nám rozdrnče telefon. Dobrý den, kdo je tam?
8: Pavel Ústí, dobrý den.
1: Pavle.
8: Já vás zdravím. Dneska výjimečně bych chtěl promluvit k moravským celkům, protože oni někdy na Moravě mají pocit, že je trošku bereme zkrátka. Já bych chtěl říct, že mě hrozně moc překvapila a příjemně překvapila výhra Baníků, protože hrát proti rozjetý Olomouci ještě v situaci, kdy na lavice Olomouce sedí Pavel Hapal, který samozřejmě předtím trénoval Baník, nebyla jednoduchá. Chtěl bych teda vyzdvihnout jak brankáře Jidličku, tak hlavně střelce teda Míčka. Je to mladý talent. A pak bych chtěl teda i pochválit Brňáky, protože tenhle víkend to jako fakt Brňáci kabrňáci, protože nejenom, že teda Zbrojovka s odřenýma ušima uhrála vítězství na Zlínem doma, ale hlavně nečekaně Artis prostě převálcoval, respektive překulil zápas ve svůj prospěch v Pardubicích. Jo, tak to se mi jako hodně líbilo. Jinak mám pocit, že teda Plzeň i Sparta jdou zdárnou cestou do středu tabulky, takže Slávě bude asi zatím v boji o titul osamocená. A pak bych chtěl ještě pochválit včerejší komentáře, respektive komentář Pavla Horváta a tradičně Pavla Tilšara z derby. A Pavla Horváta bych chtěl ještě pochválit za to, jak se vlastně zastal Pilaře při tom zákroku teda Slavia Bohemians, jo, když se tomu ještě teda vrátíme, tak jsem byl rád, že vlastně tak, že tohle by měla být vždycky červená karta. Já vám děkuju, mějte se krásně.
1: Mějte se taky hezky, děkujeme. Samozřejmě dostaneme se ještě do Brna, kde to byl taky pořádný fičák, jak se tak lidově dá říct, ale Lukáš Michalík správně poukazuje na to, že srovnání Slovácka zbrunátnilo tedy jednoho ze zástupců realizačního týmu Viktorie Plzeň, pana Jedličku, což je vedoucí týmu, ale po právu vlastně zůstal jeden z hráčů Plzně mimo hru chvilku.
2: Já to nestopoval, ale jestli mu to střídání Ladrovi trvalo déle než 10 sekund a mám pocit, že i trenér Jelínek, trenér Slovácka, si vlastně pochvaloval to, že rozhodčí vlastně to posoudil stejně i na straně Slovácka chvíli předtím. Že zkrátka taky hráli v tom oslabení, ale smůla je, když z toho dostaneš gól.
1: Abychom to jenom přiblížili, Ladra šel střídat, Pirgič už byl připravený, ale sudí usoudili, že to bylo příliš pomalé, takže minutu plus nechali hrát Plzeň o 10. Tam po 15 vteřinách došlo k přerušení hry, ale on nemohl ještě jít na hru, protože minutu musel být pryč.
0: Já musím říct, že jsem to zažil už i u nás v ČFL a ta minuta je hrozně dlouhá. Ono to nevypadá, ale opravdu ta minuta je fakt strašně dlouhá a může se během ní stát cokoliv a Plzni bohužel se stalo to nejhorší. No.
2: Je to chyba Ladry, myslíš především?
0: No měl bys na to myslet, jako. Já jsem to taky nestopoval, můžem se na to pak mrknout a třeba na Instagram to někam dorazit, ale ty bys měl aspoň jako dát tu energii, že jdeš jako střídat, no. Těch případů je spousta. Když to bude pro všechny fair, tak je to v pohodě.
5: Desítka Pavla Horváta.
1: Jdeme tedy na brněnskou Srbskou, kde Zbrojovka hrála proti Zlínu a Zlín předvedl srdnatý výkon, ale opět ani po 6. kole na body nedosáhl. Pokud jste slyšeli televizní rozhovor Jakuba Černína, tak víte, co si myslí o tom, jak se představili, v jakém světle Ševci, on použil jiné takové šumné slovo tedy. Chci se zeptat prostě, ty máš 0 bodů, dvakrát to dotáhneš, parádní pišové rohy a prostě pak to ztratíš. Jak, takhle, abychom si to jenom řekli, tak centrující Dante udělal na levé straně ze svého pohledu střídajícího Tomáše Fojtu, který připsal druhý start v první lize.
0: No, tak samozřejmě může to být, že je to nováček, ale Dante je výborný, to už jsme zmiňovali několikrát, už pár takovýchhle akcí předved. Myslím si, že tam ten center odnes nějakým zákrokem, který sice asi ho bolel, ale ta euforie z toho gólu ho vyléčila. Spíš mi jde o to před tou bránou tady v tom čase. Prostě tam musíš být pevný a to prostě zlý nebyl, no. Je to jako opravdu to slovo tady je na místě, frustrace. Myslím si, že v šatně možná tam někdo jako něco řekl takovýho, to, co jsme slyšeli v tom rozhovoru, ale víceméně tam muselo být obrovský ticho, protože to zklamání muselo být veliký. No,
2: No po 6 kolech 0 bodů, extrémní krize, už jsme se vlastně bavili o pozici Bronislava Červenky, zatím do toho neřízli, ale musí skutečně začít bojovat.
0: Ale Pavel Hovtych už si obouvá kopačku.
2: Je to možné.
1: Ještě mě zaujal gól číslo 1, jak Antonín Vaníček zleva centroval Šajtlí a Daniel Vašulín, řekli byste, že to trefil taky Šajtlí?
0: No, trefil to výborně hlavně.
2: No, to byl krásný.
1: To říkal Petr Vichnar u turnaje v Naganu, ne tehdy. Trefil to, čím já vím.
0: No. Já ještě teď, promiň, teď ta myšlenka. Já si asi dovedu představit, že Pavel Hovtych posílí realizační tým. Já bych taky Broňu neodvolával, protože tohle už ten trenér v podstatě jako neovlivní. Jo. Zase je to vlastně stejný. Tenhle zápas už dohrajou hráči na hřišti. Je tam v Brně bylo kolik lidí? 8 000 třeba. Tak to už do toho vápna vůbec nemá šanci dořvat. Z lavičky, i když to bude na té tvojí polovině a tohle vlastně bylo ještě přes celé hřiště. Takže to už ty hráči na tom hřišti a Zlín tam má zkušený hráče v defenzivě, tak to musíš dobránit ty. Jako tady trenér už nezmůže nic. Černín mluvil i o tom, že dali z nacvičených standardek góly, že jim to vyšlo. Prostě tady už si myslím, že je chyba na tom hřišti a dovedu si představit, že třeba Pavel Hovtych posílí realizační tým, že se jako ten trenér, nepředpokládám, že ve Zlíně odejde Broňa Červenka a dva asistenti a přijdou tři noví trenéři.
1: Jsem velmi zvědavý, když to teď zase vtáhnu na vítěznou stranu, jak si Zbrojovka povede v dohrávce ve středu proti Hradci Králové, protože teď působí jako etablovaný tým na to, že se vrátila po 3 letech a na to, že tam má taky spoustu jako novicu a takhle. Jakým způsobem se to jeví teď pro Brno, alespoň z pohledu Zbrojovky, velmi nadějně?
0: Pro Brno určitě, já teď jenom teda přeskočím rychle k Hradci. Po tom pohárovém prodloužení hrát od 6. minuty v 10. a teď mít ve středu dohrávku, to je taky žraso, takže ty toho budou mít kluci úplně plný zuby. No.
1: Ještě si uděláme malý předěl, než půjdeme do Liberce, protože se nám někdo opět dovolal, tak ho vítáme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchač Petr. Zdravím všechny ve studiu. Chtěl jsem se zeptat na výroky Patrika Šika ohledně reprezentace, jestli se k tomu můžete nějak vyjádřit. Děkuju, pějte se, na shle.
1: Díky. Patrik Šik poskytl tedy jedné sázkové kanceláři rozhovor obsáhlý nejen o reprezentaci, ale kdo bylo o reprezentaci a vlastně zpráva z toho zní, že mistrovství světa podle Patrika Šika bylo z českého pohledu tragické a hodně se obouval do toho, že se tam hodně mluví o nějakých změnách, ale ty nepřicházejí a ještě vlastně kritizoval cestování českého nároďáku, že to bylo úmorné.
2: A že se čeští fotbalisté na srazi národního týmu jezdili znehodnocovat, než naopak.
0: No, to je taky na dlouhou odpověď, já řeknu jedno slovo, smutný. Ten rozhovor byl pro mě smutný hrozně.
2: Já jsem tedy čekal, že bude Patrik Šik kritický, když už přistoupil k rozhovoru, to mě nepřekvapilo. Co mě překvapilo i směrem k dalšímu fungování národního týmu, případně budoucnosti Patrika Šika v něm je, že byť tedy Santi Denia, nový kouč, proklamoval, že jedna z prvních věcí, kterou chce udělat v nové funkci, je kontaktovat Patrika Šika nebo za ním dokonce letět, takže Patrik Šik řekne, že do této chvíle ho nikdo nekontaktoval. Nevím, kde je pravda, ale úplně tomu nerozumím.
0: Německu. No,
1: tak za vlastně necelý měsíc jsou tady první reprezápasy a podle těch slov Patrika Šika to teda nevypadá, že by se opět připojil do reprezentace, ale na druhou stranu prostě ještě třeba do budoucna se.
2: Ale neřekl kategoricky ne, on řekl, že si nemyslí, ale kdyby cítil ten zájem, já samozřejmě nevím, jo, jak to bylo, ale jestli ho přece ten trenér tak moc chce, tak mu zavolám hned, nebo já nevím.
1: Ne, tím, že to řekne Patrik Šik, to, že to na mistrovství světa neladilo i z takového důvodu, jako je logistika, tak to zase vyvolává otázky. Zda se náhodou veřejnost nespokojila s tvrzením, měli jsme dopředu přidělené hotely, místo, kde máme kempit a takhle. Zda se to třeba nemělo řešit ještě dříve a takhle a takhle. A je to debata zase nadlouho, protože to, že budou hrát Češi baráž, to se vědělo dlouho dopředu a to, že teoreticky po té baráži by je čekalo ubytování v Dallasu, přidělené. Tak nevím, možná třeba v Mexiku blíž stadionům byly některé ubytovací kapacity, ale to je opravdu otázka, jak to vyřešit. Ale evidentně Patrik Šik se neloučil z reprezentací úplně do příjemna, jak se tak říká. No. Tak pojďme raději dál. Desítka Pavla Horváta. Téma týdne. Necelých 5000 diváků vidělo tedy už zmíněné vítězství Liberce nad Hradcem Králové 2-0, které hodně ovlivnila ta červená karta v 6. minutě, kdy František Čech fauloval unikajícího Hodouše, předtím perfektní teda sklepnutí od Lukáše Maška, který si nádherně zpracoval balon. Ale Pavle, co ti teda ty liberecké výsledky říkají, byť teď možná to bylo zkreslené, přece jenom do vítězství Slávie v derby byli v čele tabulky?
0: No ale zkreslený bych jako, myslíš to vyloučení, že to...
1: Myslím tím, že hráli vlastně většinu zápasů proti 10.
0: Jsou těžký zápasy a musíš je zvládnout a i některým týmu se to nepovede. Hrál vlastně Teplice, vyhráli v Liberci ten zápas, kdy dohrávali proti 8 hráčích v poli a stejně to bylo s odřenýma ušima, takže není to jednoduchý. I to něco vypovídá o tom, že Liberec prostě je silnej a vlastně kdyby nebyl ten zápas s těma Teplicema, tak si myslím, že budou mít těch bodů ještě víc, takže za mě, jak se říká, štika ligy je jasná teďka, už teď je to jasný, protože Liberec opravdu je silnej, je nevokoukanej, zatím si myslím, že taková ta široká veřejnost s nima úplně nepočítá, ale já si myslím, že až se bude oddělovat zrno od plev, takže Liberec by měl zůstat vysoko.
2: A pozor, Hradec nehrál špatně, o 10 hráčích měli tam některé šance, co mě překvapilo, nevím, jaké to mělo důvody, tak bylo poločasové střídání Toma Slončíka, protože ten byl hodně aktivní, dělal defenzivě Slovanu problémy, byť to nešlo úplně v tom přechodu libereckým, tak si pomohli standardkou, zkrátka tam byla chyba tedy v bránění Hradce, kdy vlastně Kušej naznačil, pak si všiml úplně volného prostoru, kam si běhl Mašek a ten to vyřešil skvěle a pak už si to teda v té přesilovce pohlídali.
1: Ale Vasil Kušej na tom bylo znát, že měl pauzu a že má chuť standardky teda.
2: Taky jsem se podivoval nad tím, že šel dolů už asi ve 64. minutě, protože to byl jeho zápas, ale třeba nemá zase ještě tolik naběháno, nebo nebyl v tom zápasovém tempu.
0: Třeba čísla ukázaly, že už nemůže.
2: No, ale jinak...
0: A pojďte ještě ten gol, ten druhej.
2: No, kráso.
1: Kajondo to trefil utěšeně.
2: Zase Kajondo hrál dobře, ale měl tam takové ty svoje věci z těch možná zápasů v minulé sezóně, kdy on je někdy jako extrémně zbrklý. Možná proto je pořád v Liberci, že mu to teď poskakuje u té nohy, teď tam měl situaci, kdy si to navedl na pravou nohu a vypálil prostě z nepřipravené pozice zhruba na 25 metrech, úplně nad samozřejmě, no ale jako jede pořád jak pila, no a ten granát, možná zase mu to prospělo, že občas nad tím úplně nepřemýšlí, tak to narval do šibenice.
0: No to trefil, já jsem zrovna přemýšlel, že to trefil tak jako tou levou nohou na tu první tyč, to je těžký kop, samozřejmě úmyslně, ale ty jsi mě vlastně teďka nabil tím, že vystřelil bez hlavy pravou nohou, takže pravou to nevyšlo a levou to trefil jako nádherně. To jsou góly, které se nedají chytat. Vlastně reakce Adama byla nulová. No.
2: To v podstatě
0: protože to ani nečekáš, tu střelu.
1: No, mimochodem nákop Kajonda zapříčinil právě útok Liberce, po kterém byl vyloučený František Čech, takže Kajondo evidentně hodně důležitý hráč. No a teď je v neděli 6. Jablonec prohrál v Teplicích, jak říkal Luboš Kozel, vyrovnaný zápas, ale Teplice dali prostě 2 góly, takže vyhráli. John Auta se prosadil hlavou, takže obdivuhodná věc, vždycky to dokážu ocenit. Ty menší hráči, když dokážou skorat hlavou. Co, Pavle, nenarazí Slova na střelnici náhodou?
0: Ale bude to hezký, já si myslím, že si odpočinou a bude to dobrý zápas. Myslím si, že bude plný staďák. Z Liberce přijede spousta lidí. Myslím si, že by mohla padnout ta kapacita za tou bránou pro liberecký fanoušky a uvidíme.
1: Jablonec má dohrávku ještě druhého na Bohemce, takže ten si za stoly neodpočine. Má další evropský týden vlastně.
0: Tak si neodpočinou. No, tak
1: ale si Liberec možná odpočine, ne? No, nebo nemá taky dohrávku?
0: Ne, tak tomu přizpůsobíš ten program, prostě to, já si myslím, že teďka v Jablonci toho moc nenatrénujou, vzhledem k tomu, co mají za sebou, ale myslím si, že Luboš Kozel je schopný připravit to mužstvo, takže to bude opravdu hezký zápas.
2: A ještě gratulace k historicky první ligové výhře Artisu Brno. Nečekal jsem, že seberou všechny body v Pardubicích.
0: Ale já jsem to trošku čekal, protože Pardubice chtěli vybrejkovat minulý zápas někoho, teď nevím, kde hráli, v Olomouci, tuším, jo, a tam se jim to málem povedlo a teďka bylo jasný, že budou muset trošku víc jako tvořit a úplně to nebylo ono a dopadlo to špatně. No.
1: Alexis Allegi, nádherný volej. To krásný, když jste to viděli, tak stojí za to.
2: Tohle Allegi má.
1: No tak jo, tak po dlouhé době, jak jsem říkal, kompletní kolo fotbalové ligy za námi, ale ta tabulka rozhodně kompletní není a trošku zajímavé může být i to, že pokud Jablonec zvládne ty dvě dohrávky, tak povede ligu. Tak uvidíme, jak to bude. Děkuju moc Lukáši Michalíkovi, který tady opět byl.
2: Díky za pozvání k Pavlovi.
1: Ano, Pavle, děkujeme za pozvání k tobě.
0: Já děkuju za pozvání ke mně. Hezký den, pardon.
1: Pavla Horváta, zase brzy Pavel i Lukáš v našem vysílání. Krásný den.
5: Poslouchali jste reprízu pořadu Desítka Pavla Horváta. Na Rádiu Praha. Premiéru pořadu můžete poslouchat v pondělí a ve čtvrtek po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta. Nelaďte se od pondělí do